tečku za dnešním blokem komorní hudby na Proglasu udělala sonáta číslo 2 pro violončelo a klavír Bohuslava Martinů. Slyšeli jsme ji v podání Michaely Fukačové a Ivana Klánského.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Jiří Hurta je naším průvodcem prvním listem korinským v relaci Studna slova, která právě teď hostuje ve vysílání Radia Proglas. Dostáváme se k 8. kapitole tohoto listu. Ta se věnuje tématu, které nám už dnes může znít úplně neaktuálně. Copak dnes ještě někdo řeší, co dělat s obětmi a masem, které je jejich součástí? A přesto toto téma jde dále než k tématu tak důležitému pro Pavlovy současníky. I dnes se totiž ptáme, k čemu všemu nás zavazuje nebo naopak osvobozuje vztah s Kristem. Dobrý poslech a slovo už předávám našemu průvodci Jiřímu Hurtovi.

Osmou kapitolou prvého listu do Korintu, která nese v záhlaví nadpis Maso obětované modlám, se dostáváme k několika oddílům, které se zabývají otázkami křesťanské svobody. Je třeba si nejprve uvědomit, v jakém prostředí a v jaké situaci korinští křesťané žili. Než uvěřili a poznali Pána Ježíše jako svého spasitele a pána, byli sami pohany jako ostatní obyvatelé řeckého světa. Bývalo tedy pro ně samozřejmostí zúčastňovat se slavností v pohanských chrámech, při kterých se jedlo maso, z něhož byla předem část obětována pohanským bohům. Obvykle bývaly obětovány ty méně cenné části zvířat, nejčastěji vnitřnosti, které lidé nejedli, dále tuk, což býval obvykle lůj, někdy to bývala dokonce jen hrst chlupů ze srsti zvířete, která byla spálena na oltáři příslušného božstva. Zvážíme-li v tomto světle vztah pohanů k jejich bohům i smysl a výsledky pohanských obětí, asi mnoho nechybíme, když řekneme, že tehdejší pohanské oltáře byly vlastně spalovnami odpadků, které by bylo nutno beztak nějak odstranit. Pamatujme proto, že ve skutečnosti každá hostina zůstávala spjata s kultem pohanských obětí, protože tehdy žádné normální, nekultické řeznictví v našem smyslu vůbec ani neexistovalo. Proto například v Pompejích vykopali archeologové staré římské řeznictví hned vedle kaple, která sloužila císařskému kultu. Porážka zvířete pro konzum masa byla s kultem pohanských obětí spjata tak úzce, že žádný žid by se byl nikdy nedotkl masa, kterému bylo předloženo v pohanské rodině, i když to byla třeba rodina zbožná, která se židy sympatizovala. Žid prostě nejedl, protože předpokládal, že může jít o maso nečisté, tedy pohanským kultem poskvrněné. Předmětem obětí nebylo ovšem jen maso, nýbrž i části rostlinných pokrmů. Ba při počátku stolování se obětovalo i víno, takzvanou úlitbou. Trochu vína se totiž vylévalo jako oběť. V Řecku obvykle na počest Dionýzovu, v Římě třeba na oslavu Bakcha. A je ovšem taky pravda, že pro některé vrstvy obyvatelstva byly všechny ty pohanské zvyklosti naprosto bezvýznamné, protože tito lidé ničemu z celého kultu nevěřili. Zvláště mezi lidmi vyšší inteligence, kteří často taky zastávali vyšší funkce a postavení, převládala náboženská skepse. Pro ty, kdo v žádné bohy nevěřili, byla účast na kultu jenom formální záležitostí. Chodili na slavnosti do chrámů, protože se prostě slušelo, aby se člověk zúčastnil kvůli Římu na kultu božstev, i když v ně nevěřil. Vždyť v ně nevěřili ani mnozí pohanští kněží. Říkalo se, že když kněz potká kněze, tak se usměje, jako by říkal, ale však víme oba, že děláme jen to své náboženské řemeslo, protože ve skutečnosti nevěříme, jenom že nám to vynáší peníze. Boční síně pohanských chrámů byly vlastně pro všechny ty nevěřící pohany jakýmisi kluby a restauracemi. V chrámech byly i oddělené salonky pro rodinné oslavy, byly tam taky vinárny, ba i jakési, řekli bychom dnes, snack bary, i s příslušnými bardámami. A právě ti nevěřící lidé mezi návštěvníky pohanských chrámů, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista,
Bývali pak i v křesťanském sboru považováni za nejvyspělejší a mívali taky největší vliv. Z lidského hlediska mívali totiž lepší rozhled, dostalo se jim lepšího vzdělání a sami se taky zpravidla prosazovali tak, aby získali vliv a měli hlavní slovo. Tváří v tvář otázce křesťanské svobody tvrdili, že všichni křesťané mají přece totéž poznání. Jak by potom někdo z křesťanského sboru mohl tvrdit, že je nutno vyvarovat se pokrmů spojených s kultem pohanských obětí? Víme sice, že v usnesení jeruzalémských apoštolů bylo podle 15. kapitoly Skutků apoštolských řečeno: zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám. Nevíme však, do jaké míry byla tato zásada motivována židovským zákonnictvím, dodržována ve sborech, které vznikly misijní činností apoštola Pavla. Víme, že Pavel odmítá všechno, co jakkoliv zavání zákonnictvím. Proto se jeruzalémského stanoviska ani slovem nedotýká. Naopak, těm vlivným, svobodomyslným korinským křesťanům dává, pokud jde o jejich poznání, za pravdu a dává jim jasně najevo, že jeho poznání se s jejich poznáním plně shoduje. Jenže staví před ně současně nečekaně velikou otázku. Dává poznání člověku právo, aby jednal podle něho? Záleží snad totiž všecko pouze na poznání? A jasně ukazuje, že poznat a vědět nestačí. Že v zápase o nového člověka, který má být připodobněn obrazu Kristovu, otázka svobody zasahuje mnohem hlouběji, protože nejhlubším motivem křesťanského jednání nemůže být poznání. Nýbrž ohleduplná láska k bližnímu, která určuje i míru vlastní svobody jednání tam, kde jde o prospěch bratra. A tak se najednou ze zdánlivé maličkosti, která zdánlivě patří i minulosti, stává veliká záležitost, která je velice aktuální i dnes. Pavel se jí zabývá v celé 8. kapitole a my se nad jeho poselstvím zamyslíme ještě i příště. K tomu, co jsme si řekli dnes, je však třeba ještě něco podstatného dodat. Ani my nevěříme samozřejmě v žádné bohy a nepřinášíme jim žádné oběti. Bylo nám však dáno uvěřit v jediného živého věčného Boha, stvořitele a svrchovaného pána všech i všeho, který se nám dal poznat ve svém synu, pánu Ježíši Kristu. A vyznáváme, že nám na něm ukázal svou lásku k nám i svou ochotu ke smíření s námi v jeho jedinečné oběti na kříži. My jsme v této oběti nalezli odpuštění svých hříchů a dar věčného života, což Bůh potvrzuje v našich srdcích svým slovem i duchem. Jsme jím vysvobozeni z jakékoliv temné moci, která si nás dříve podmaňovala, a jsme v Kristu skutečně dokonale svobodní, jak on nám to sám zaslíbil. Nalezli jsme v něm pokoj a radost. A tento vzkříšený a věčně živý pán, jemuž teď celé patříme, v nás svou láskou probouzí i vděčnost. Vidíme-li v pravém světle velikost jeho oběti za nás, bylo by ovšem pošetilé mluvit v našem životě o nějakých obětech pro něho. On samozřejmě žádné krvavé oběti nevyžaduje. Ale nestojí taky o to,
abychom mu jako pohané obětovali jenom to, co už nepotřebujeme. On stojí o to, abychom se mu sami celé vydali k službě jako oběť živá, jak to píše apoštol Pavel ve 12. kapitole listu Římanům. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. Jsou lidé, kteří jsou ochotní obětovat mu všecko, anebo téměř všechno, jenom ne sebe. Ale on se ptá právě na to, co mu dát nechceš. Odpovíš na jeho lásku láskou, poslušnou vděčností bez výhrad? Jenom to je pravá oběť jedinému pravému Bohu.

Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání a víc než právo svobody, kterou v tobě máme. Děkujeme ti, že nás vedeš k pravé oběti a k ohledu plnosti vůči bližním i vůči slabým ve víře, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.

pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, píše apoštol Pavel v jiném svém dopise, tentokrát filipským křesťanům. Ale ohleduplnost a schopnost vnímat postavení druhého je téma, které zaznívá mnoha způsoby ve spoustě jeho textů. Jeden z nich jsme dnes poprvé otevřeli s Jiřím Hurtou. Do 8. kapitoly 1. listu Korinským se v relaci Studna slova vrátíme zase za týden. Tento pořad pro vás připravuje česká redakce Transworld Rádia, Rádia 7. Pokud byste nám chtěli napsat, můžete se ozvat třeba na e-mail radio7@radio7.cz. Od mikrofonu se loučí a dobrý den přeje Jitka Vyležíková.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

máš v životě splín a kafe chutná jako blín. Podél řeky na jich jít zkus, vem si pár starých džíns a jdi do New Orleans, třeba s holkou,

život je ten nejlepší pes. A mezi kreoly můžeš mít cokoliv, třeba funus, kde hrajou jazz.

hřišti malé smrti. Ve francouzské čtvrti ukázali smysl a směr. Vrať se, než skončí hra, tak jako Mardi Gras. Podél řeky jdi na sever. Když si pozdě k ránu, v oku hurikánu, připadáš si znaven a star. Přes bahnitou půdu zní zpěv kněžek vůdů, Marie Lavu, superstar.

0: Vše začalo samozřejmě láskou k hudbě, ale také hledáním hudebního pramene, který by občerstvil to, co uvnitř nás samých volalo po závlaze. Právě v hudbě středomořského okruhu, konkrétně i v hudbě sefardské, jsme takový poklad našli. Začíná pořad Jak se vám líbí na Rádiu Proglas. Zdraví vás od mikrofonu dnes Janis Moras a já vítám své dva dnešní hosty, kteří jsou mimo jiné autory i tohoto textu, zároveň se svými spoluhráči. U nás ve studiu Jan Čižmář a Eliška Tesařová. Vítejte.
1: Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
0: Eliška je na dálku, to musíme přiznat, a Honza sedí tady vedle mě, tak jsem rád, že jsme se potkali aspoň takhle ve dvou. Mysterios del Amor, to je název projektu nebo kapely, můžeme říct v překladu Tajemství lásky, kapela, která zpracovává sefardské písně, jak už zaznělo v tom úvodním citátu. Vydali jste album Alma, o něm si budeme dneska povídat hlavně a taky o tom, jak fungujete a co vlastně děláte, jak jste se k tomu dostali a tak vůbec celý ten příběh. Ale budeme samozřejmě poslouchat především ukázky z tohoto alba a pustíme se na úvod skladbu, která toto album otevírá. Jmenuje se Me estás mirando?
2: Ano, přesně tak, Me estás mirando.

0: Ten název, který jsme uvedli před skladbou, Maestas Mirando, mi evokuje španělštinu samozřejmě, takže já bych asi začal tím, co jsou to vlastně sefardské písně, kterým se věnujete, které zpracováváte a teď jste je vydali na albu Alma.
1: Sefardské písně, to je celá taková zajímavá kapitola pramenů, který se nám dochovaly v ústní formou v 19. století, některé byly zapsány a jsou doposud vlastně populární. Je to živá tradice, která od toho středověku až do dnes v oblasti středomořské je neustále živá a díky Elišce, která nám to přinesla jako na zlatém podnose, jsme se rozhodli, že to budeme zpracovávat nějakým vlastním způsobem. To můžete sami posoudit. Důležité je říct, že to je a není španělský element. Ten jazyk je ladino, je to jazyk sefardských židů, který vlastně stále trvá. Sefardští židové, sefardé byli vlastně vyhnáni nebo byli donuceni odejít ze Španělska po zakončení rekonkvisty v 15. století a usazovali se všude na pobřeží Středozemního moře. A dodnes vlastně ta tradice je živá ve všech těch různých stávajících kulturách, ať už je to Izrael, ať už je to Severní Afrika, nebo Řecko, Balkán, nebo samotné Španělsko.
0: Tak Eliščin pohled teď, já jenom musím prozradit, že to přehazování odpovědi z jednoho na druhého pramení z toho, že mý hosté se domluvili, nebo respektive mě upozornili, že Honza je tady za tu faktickou část a Eliška je tady za tu emocionální, dejme tomu. Takže teďka ten emocionální pohled na sefardské písně.
2: Tak to je krásný. Já bych velmi ráda zmínila tu původnost, která sahá někam do toho 15. století a vlastně před toho 15. století, kdy na tom Pyrenejském poloostrově úžasně koexistovaly tři kultury, což byla ta zmíněná sefardská kultura, kultura maurská a vlastně ta původní, tedy španělská. A i přes ty veliké rozdílnosti v rámci těch jednotlivých kultur vlastně docházelo k úžasné kooperaci, spolupráci mezi těmi kulturami, takže je to považováno za jako obrovský klenot, nejenom co se týče nějaké té hudební části, ale i výtvarné, ale zejména třeba i filozofické, matematické, ve všech vlastně oborech docházelo k úžasnému obohacování se a díky tomu k úžasnému rozkvětu nějakého jako lidského bohatství a vůbec odkazu. A konkrétně teda ta sefardská hudba je, řekla bych, jako v tomto pohledu prostoupená tímto vším, i tím lidstvím a i tou jakousi houževnatostí lidskou, kterou já tam právě nacházím, což mě obrovsky motivuje. Takže v tom původním prostoru je to pro nás, bych řekla, i současně velmi aktuální odkaz, že i přes odlišnosti, které můžeme mít v rámci jednotlivých našich jako kulturních základů, tak můžeme nějakým způsobem spolupracovat, nacházet tu cestu k té spolupráci a tady na tom příkladu vidíme, kam to jako vede, myšleno v tom pozitivním slova smyslu, jo? K jakým krásám a vlastně k jakým objevům se můžeme jako lidi v rámci té spolupráce dostat. Takže taková více emoční rovina v tomto směru v radosti z toho, co lidi mohou dokázat, pokud se snaží nacházet ten společný nějaký jazyk i skrz ty odlišnosti, tak to je určitě něco, co bych ráda vyzdvihla, když se bavíme o těchto věcech původních a o tom, co to vlastně ta sefardská kultura je a kam spadá, kam patří.
0: Pustíme si teď další ukázku z vašeho alba Alma. A je to skladba s názvem Adio Querida.

0: Posloucháte, jak se vám líbí na Rádiu Proglas. Dnes je tady se mnou ve studiu jeden host, Jan Čižmář, a druhý je na monitoru vlastně tady s námi, aspoň přítomen takhle na dálku. Je to Eliška Tesařová. Oba jsou z kapely Mysterios del Amor. Bavíme se teda o kapele anebo o projektu, který má třeba nějaký konkrétní cíl a nějaké jako přibližné časové ohraničení?
1: Odpovím na tuhle otázku, že není úplně jednoznačná. I když dneska asi už máme jasno, že vlastně Mysterios del Amor je název kapely. Původně jsme tohle měli vlastně jako název projektu a říkali jsme si, že jsme pod kapelou, pod ansámblem staré hudby Plaisir de Musique, což vlastně jsem já se svojí manželkou Martou Kratochvílovou a s přáteli a vlastně do toho souboru jsme přizvali i Mariana Friedla, který tam začal objevovat nějaké stezičky k barokní muzice a propojení s lidovou hudbou, kterou on normálně dělá, a s různými dalšími muzikanty, ne pouze z té barokní sféry. Nás vždycky bavilo to nějak obohacovat a dělat takové crossovery. No a pak přišla ještě k tomu Eliška, se dostala k nám, nebo spíš možná my k ní. A pořád jsme to dělali pod hlavičkou Plaisir de Musique, s tím, že děláme sefardskou hudbu pod názvem programu Mysterios del Amor. Ale přetavilo se to do takové krásné koexistence vlastně lidského společenství, že vlastně nám to připadne, že to není jednorázový projekt, je to, teď to vnímáme jako kapelu, která teď natočila album Alma a v budoucnu třeba bude jiné album, ale už asi nejspíš zůstaneme pod tím názvem Mysterios del Amor. Tak to vnímám já, Eli. Jak ty?
2: Jo, tak já souhlasím. Mě teď jenom tam napadlo, to trošku odbočím, že vlastně ty kapely v takovém tom jako rozpuku, tak pak přišla takový ta motivace třeba změnit ten název, jako třeba u Beatles, mám pocit, že to bylo v tom příběhu. A malinko jsme diskutovali, jestli třeba to Mysterios del Amor pro českého posluchače je něco, co je schopen si zapamatovat, ale vlastně musím říct, že to asi nejlépe shrnuje to, co se snažíme dělat. Když to přeložíme, tak Mysterios del Amor je vlastně mysterios, mysterium, tajemství a amor, tajemství lásky. A to je něco, co asi bych řekla je takovou spojnicí i jako pro to setkání, protože já jsem téhle oblasti, musím říct, jakoby, no, prostě jsem se do toho zamilovala, do té muziky, a tak je to i takové příhodné, že vlastně to spojilo ty lidi dohromady, to nadšení z toho kulturního bohatství rozhodně trvá, myslím si, že i máme do budoucna co objevovat, protože nutno říct, že ty prameny jsou jako obrovské a my máme vlastně zmapovaný nějaký úplně jako drobný úsek a vlastně každá ta píseň, u které jsme se setkali tady v té partě Mysterios del Amor, tak je na tom vidět, že potřebuje čas. Jo? Bylo to jako jisté hledání společné, kdy jsme právě každý do toho přinášel nějaký kousek z té své hudební oblasti, z té své hudební zkušenosti. A je vlastně velmi zajímavé, co se potom tvoří zase právě v tom spojení tady těch odlišných světů. Jo? Že třeba Honza Čižmář, Marta Kratochvílová jsou, když to můžu takhle nějak zobecnit, tak spíše zástupci té klasické cesty. Marian je hodně známý i pro své jazzové práce a i pro popularizaci vlastně té původní hudby Beskyd, ale i jiných dalších vlastně těch tradičních etnických záležitostí. A teď každý ten střípek, každý ten člověk do toho vnášel něco svého a snažili jsme se jako citlivě vlastně v tom projektu nacházet nějakou tu cestu k tomu, jak tu muziku stvořit. Takže Mysterios del Amor je vlastně zastřešující název pro nás, tajemství lásky. I co se obsahu písní týče, k tomu se asi dostaneme, ale i vlastně tak z takové té původní jako základny, která je prostě jenom plně prostá a zároveň vlastně ta největší, že tam je ta láska k tomu pramenu, k té muzice, prostě takové to čistý vnitřní zaujetí něčím, co nám připadá i v dnešní době obrovsky inspirativní.
0: My si teďka pustíme další ukázku, potom budeme pokračovat v tom velmi zajímavém povídání a pustíme si teď skladbu s názvem, opravte mě, pokud bych to řekl špatně, Noyamas Flandes.

0: Jsme zpátky ve studiu dnes, jak se vám líbí, hosty Jan Čížmář a Eliška Tesařová. My jsme tu přeložili už tedy název projektu potažmo kapely Mysterios de l'amour jako tajemství lásky, ale někteří posluchači si možná říkají, co znamená Alma, název Alba.
1: Mm-hmm. Tak Alma je přímo název, který jsem objevila v jedné písni La Rosa en Flores, což je jedna z těch velmi lirických, krásných a velmi hlubokých niterných písní, kdy vlastně muž volá ženu, volá jí do svého srdce, volá jí do své duše. A je tam použito slovo alma a mě to alma v jazyku ladino, což ještě bych ráda podotkla, tedy což je jazyk těch sefardských židů kombinujících středověkou španělštinu a hebrejštinu, tak vlastně v tomto ladínu alma znamená duše. A mně ten jazyk celkově přijde úžasně zpěvný, zvukomalebný a ta alma je slovo, které vždycky, když jsem ho zpívala, tak jako kdybych jsem se na něj chtěla zastavit, na něm chtěla zastavit. Nechtěla jsem pokračovat dál, ale ta alma mě vždycky tak nějak jako tím vyslovením chytila. Takže když jsem přemýšlela a i jsme všichni samozřejmě přemýšleli nad názvem toho alba, tak já jsem nesla tuto myšlenku, že ta alma mi přijde něco, co je vlastně jistým způsobem i v tom překladu zastřešující tu naši práci. No a slovo dalo slovo, všichni souhlasili a máme název CDčka Alma, což tedy ještě jednou zmíním, je duše. A jestli ještě můžu podotknout, tak vlastně je to něco, co zase může být nějakým klíčovým slovem, kdybych to úplně zjednodušila, pro tu naši práci, protože vlastně tahle ta tvorba je, no nazvala bych to jakože přirozeně oduševnila. Prostě je to něco, co bez jakékoliv naší snahy promlouvá k posluchačům i k nám samým ve chvíli, kdy se ta muzika rozezní. Při tom reálném hraní je to ještě o něco hmatatelnější, musím říct, než třeba takto, když člověk tu muziku poslouchá nějak zprostředkovaně. Ale opravdu tato rovina tam je přítomna, ať se člověk na ní účastní nějak více vědomě nebo nikoli. Takže i proto mně přijde Alma jako duše, něco, co nádherně zastřešuje tu naši práci i vlastně celé to CDčko.
2: Já teda k tomu jenom přidám něco málo, jakožto vlastně muzikant prostý, který se s tím setkal, ne jako z téhle kapely, ale jakýkoliv muzikant, kdyby prostě byl přizván a hrál tuhle muziku, tak vlastně to promlouvá přímo do duše. A já jsem zažil samozřejmě řadu koncertů, jako instrumentalista hrávám extrémně intenzivně a v té klasické branži je to často tak, že se prostě snažíme, aby byly všechny noty správně, aby všechno bylo stylisticky korektní a jsou prostě jiný parametry, které se hodnotí. Samozřejmě emoce, samozřejmě nějaký cit, to tam je, ale vždycky je člověk svázaný normama nebo notama. A tady vlastně tím, že je to vlastně částečně autorský přístup, tak máme možnost opravdu no vlastně otevřít tu duši. A ta muzika tam prostě přichází, promlouvá a je to pro nás, pro ty klasické muzikanty, je to velký, ne objev, ale velice příjemná zkušenost, že to takhle intenzivně v rámci vlastně celé kapely a celého programu a celého vlastně nějakého života jako hudebníka může fungovat.
0: Tak před námi je další ukázka a Eliška už tady zmínila název této skladby, takže jestli se dobře vzpomínám, vyslovuje se to La Rosa en Flores.

0: Stále posloucháte, jak se vám líbí na rádiu Proglas. Já si povídám s Honzou Čižmářem a Eliškou Tesařovou z Mysterios de la Mor, což je kapela už, která zpracovává sefardské písně. Říkám už, protože, jak už tady zaznělo, tak původně začali plus minus jako projekt, ale už je z toho řádná kapela. Vydali debut vlastně s názvem Alma, což znamená duše. Je to 13 skladeb a všechno to jsou tradiční sefardské písně anonymních autorů až na dvě. Které to jsou? A toto je faktická otázka, si myslím, Eliško, takže dáme prostor tady Honzovi.
1: Je to tak.
2: Já jsem se ani nenadokovala.
1: Jo, je to tak, že vlastně nás samozřejmě tím, že nejsme prostě žádní sefardští židové, ani nepocházíme ze středomořské oblasti, ani někde z Izraele, ani ze Španělska, ze severní Afriky. Není to naše lidová muzika, že? Takže nemůžeme si na to dělat nějaký nárok, a že bychom zpracovávali naši historii. Dostali jsme se k tomu, jak se říká, jako slepí k houslím, díky Elišce. Ale samozřejmě nás to extrémně krásně nás to oslovilo. Ale ta inspirace tím prostorem obecně středomořským byla, a my jsme do toho přinášeli, když jsme hledali ten program a celý ten projekt jsme tvořili, co budeme hrát, tak jsme tam přinesli i pár vlastně melodií, které jsme už znali, které tam nebyly sefardský, a které ale měly nějaký původ nebo nějaký temperament, charakter, který se nám k tomu pozdával. Něco z toho šlo zase pryč, na to album se to nedostalo, ale zůstaly tam dvě skladby. To je, jedna je právě ta Noaima z Flandes, která je španělská ze 17. století, z jednoho rukopisu. Vůbec to se sefardskou tradicí nemá nic společného, ale je to tam ten charakter španělský, velice nám to k tomu sedí. A druhá je vlastně instrumentální La Canso del Yadre. Je to katalánská lidová melodie, zase to není sefardská píseň, která má samozřejmě původně i text. Tady

0: vlastně dostali vy a co ty texty, když teda zpíváte. Ale pozor, máte na to časový limit.
1: Tak to jsem nikdy nedělala.
0: Zkuste to ve dvou minutách.
1: Politická zkušenost ve dvou minutách. A myslíte, jak já jsem se k tomu dostala?
0: No jak jste se k tomu... Asi ano, protože já jsem pochopil z toho Honzova vyprávění, že vlastně vy jste ten element, který přinesl ten nápad, nebo byla to kombinace, sešlo se to, ale vlastně jak prostě vás to zaválo tímto směrem, že to nešlo úplně někam jinam, já nevím.
1: Ano.
0: Hudba Severní Afriky třeba.
1: Běžíme už časový limit.
0: Už.
1: Tak já to zkusím vzít krátce, ono je to vlastně de facto jednoduché, protože člověk jde tím životem, já jako milovník muziky jsem navštěvovala různé festivaly, ale jednu situaci považuji za nějakým způsobem takovou až jako mezní pro nějaký další směřování a to byl festival Colors of Ostrava, ještě v takové té původní verzi toho festivalu, kdy jednotlivé koncerty byly umístěny po městě a chodilo se. A my jsme šli, už jsme dnes s mužem Tomášem, jsme šli na koncert do kostela, vůbec jsme nevěděli, na co jdeme, jenom prostě jsme šli zrovna jakoby kolem a slyšeli jsme naprosto fascinující muziku. Takže jsme vstoupili a vevnitř teda probíhal program a zrovna tam zpívala Mor Karbasy, což je, jestli se nepletu, ona je opravdu jako zástupkyní té sefardské tradice, žije v Izraeli, nebo určitě jednu část života žila a tuto kulturu přinesla sem. A ten kostel byl prostě naplněný něčím pro mě až jako hmatatelným. Bylo teda horko, takže my jsme omdlívali z toho horka, ale vlastně jsem měla pocit, že jako omdlíváme skoro i tou intenzitou té krásy, která pro mě osobně byla něco naprosto dřív jako nezažitého. Takže úžasná žena, kudrnaté vlasy, nádherné orientální šaty, ale takové jako nepřezdobené, vlastně v tom byla jistá civilnost, stála bosa na pódium a zpívala nádherným jazykem, naprosto úžasnou technikou, která pro mě zase bylo něco jako úplně nového a celý ten koncert prostě se jako do mě vtisknul jako něco neuvěřitelně nezapomenutelného a vím, že jsem tam zažila takový ten stav, ano, to je ono, to je ono, to potřebuju poznat, to si potřebuju zkusit zaspívat. A takhle se vlastně tímto momentem, tohletou jakousi jako vlastně hudební iniciací, tak se odvinul ten příběh. A je teda velmi zajímavá jedna věc. Já jsem v tu dobu, časový limit, já jsem tu dobu studovala klasickou hudbu na univerzitě v Hradci. A takže jsem jako se musela poměrně začít odklánět a veškeré mé kontakty a všechny věci spadaly do úplně jiného okruhu. Ale bylo velmi zajímavé, jak snadno jsem vlastně začala nacházet lidi a situace přirozeně přicházely do mého života, které vlastně to celé jakoby vynesly, zrychlily ten proces. Potkala jsem na jednom koncertě kamaráda Kolíňáka, pak jsem posledně zjistila skoro souseda Jirku Arneta, který měl doma spoustu sefardských písní, jak jako úplně prostě náhoda jak hrom. Takže jsme začali u něj doma to cvičit, to vytvořilo nějaký prvotní základ vlastně pro to setkávání. A ta moje chuť objevovat mě zanesla, a to bych ještě ráda zmínila, na vlastně školu staré hudby, úžasnou každoroční možnost pro lidi, co mají rádi oblast staré muziky a chtějí na sobě pracovat. Takže letní škola staré hudby ve Valticích na Moravě. A tam právě byla zmíněna, myslím, ne, možná jsme ještě nezmiňovali, tak zmíním, úžasná lektorka Beatrice Laput Murcia, španělská zpěvačka. A ta vlastně byla tu hlavní jako učitelkou pro mě a takovým velkým mentorem, která vlastně mě naučila chápat tu symboliku vůbec i tu zpěvnost, protože my k tomu přicházíme jako z našeho regionu úplně jinak, ale pak tam máte tu Španělku a ona přesně ví ty významy, chápe i s tou tu živelnost té věci a to prostě bylo to ono. No a ale tam byl
2: můžu do toho skočit, Eliško, protože vlastně na té letní škole staré hudby ve Valticích vlastně Beatrice byla jako lektorka a já jsem tam byl taky jako lektor zase Loutny. My jsme s Beatrice...
1: To jsem chtěla říct.
2: No a já to řeknu, protože chci říct, že vlastně my se známe s Beatrice strašně dlouho a vlastně jsme spolu studovali v Hágu a vlastně díky ní jsem se už dříve za studií tam vlastně seznámil s tou sefardskou hudbou, protože ona to zpívala trošku jsem to díky to ní i díky Kristiánovi Guterrezovi taky dělal. To je kytarista a oba dva jsme je přizvali jako hosty na to CDčko.
0: Určitě srdečně zvu ještě na nejbližší akce kapely 20. června v Kolíně v synagoze. první křest alba Alma kapely Mysterios del Amor a

0: Pak 26. června v Brně spolu se Štěpánem Rakem v kasematech na hradě Špilberg. Takže neváhejte a přijďte. Fakt, tak já myslím, že impulzu pro posluchače jsme dneska tady vznesli dost. Já vám v tuto chvíli moc krát děkuju za rozhovor. Díky.
1: Moc děkujeme.
0: Díky vám, Eliško.
2: Děkuju.
3: Ano.
0: Hosty dnešního, jak se vám líbí, na Rádiu Proglas byli Jan Čižmář a Eliška Tesařová z Mysterios del Amor. Představili jsme si jejich debutové album Alma a z něj zazní na závěr ještě dvě ukázky. Kdo by se chtěl o kapele dozvědět něco víc, tak na mysteriosdelamor.cz, eventuálně na jejich Facebooku, určitě sledujte, čeká je řada zajímavých koncertů, takže určitě přijďte na něco netradičního. Na závěr zazní ještě dvě skladby, Morena Mediaman a Durme Durme. Mějte příjemný zbytek večera, pokud nás posloucháte v premiéře a pokud v repríze z webu hudebnirozhovory.cz, tak třeba i pěkný den.

mluvit k němu až do zábřehu, než svým suchým pláčem nakonec probudí ty hlavy, a než dostane jednu přes záda na neznámé noční zastávce.

pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel.

0: možná snad.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Na břehu jezera s větrem si začínám hrát. Chvíli jsme divocí, chvíli zas musíme stát. Cítím to v žilách.

možná už nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. To se takhle v Ugandě potká zdravotní záchranářka, orientační běžec a televizní moderátorka. I tak by se dal popsat tento díl podcastu Za 5-5 o jednom zcela nepravděpodobném setkání uprostřed Afriky. Mám radost, že nám o životě tamních lidí i o životě mladého středoevropana daleko od domova povypráví Viktorie Ženíšková a Jonáš Hubáček. Srdečně vás vítám zpátky na tomhle kontinentu, ale taky ve studiu Proglasu. Dobrý den.
2: Zdravíme
3: posluchače.
2: Dobrý
3: den, zdravíme.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. My jsme se setkali letos v únoru v Ugandě při natáčení pořadu České televize v Novém světle, který mapoval africké projekty pražské arcidiecézní charity. Jonáši, ty jsi nám pomáhal jako produkční a místní znalec. Především si ale onen zmíněný orientační běžec, dokonce vrcholový orientační běžec, reprezentant České republiky. Od kdy už?
2: Od narození.
0: Od narození orientační běžec a reprezentant od kdy?
2: Reprezentant taky od tutlého věku, od nějakých, kdy jsou nějaké výběry jako dorostu, takže dorostu, no.
0: Svého pohledu od jak živa.
2: Od jak živa, ano.
0: A ty, Vicky, si tou dobou pracovala v české nemocnici v Bujkve. Teď krátce po návratu si čerstvě složila státnice. Na jaké vysoké škole?
3: Vysoká škola svaté Alžběty. Je to škola v Bratislavě, ale má pracoviště v Příbrami.
0: Takže si teď vysokoškolsky vzdělanou zdravotnickou záchranářkou. Blahopřeju ke státnici.
3: Ano, děkuju.
0: Vraťme se ale na začátek. Popište prosím, jak se stalo, že jste poslední měsíce strávili v Africe. Vicky, to byla tvoje první východoafrická zkušenost, je to tak?
3: To byla moje první východoafrická zkušenost, kde jsem byla úplně sama. Párkrát jsme cestovali s rodinou na dovolených, ale takhle jako moje dobrovolnická činnost, to byla úplně první zkušenost.
0: A ty
3: jako...
0: jsi tam vydala dělat co?
3: Jela jsem tam jako dobrovolník do nemocnice přes arcidiecezní charitu. Dlouho jsem se snažila se tam jakýmkoliv stylem dostat a jakkoliv to vymyslet a arcidiecezní charita mi to umožnila.
0: Jonáši, ty už jsi byl v Africe starým mazákem v té době, kdy jsme se setkali. Po kolikáté už jsi tam byl a proč jsi tam vyrazil?
2: Já to dost často pletu, ale já myslím, že to byl 6. rok. Vlastně za covidu to začalo. A pravidelně tam jezdíme se skupinkou reprezentantů i lidí, kteří mají zájem o tu běžeckou africkou kulturu. A vlastně primárně to byla Kenia i ten. Vlastně po druhé to byla Uganda. Poprvé jsem tam byl právě před těma 6 nebo 5 lety. A, takže to bylo, letos to bylo daleko pestřejší.
0: A na jak dlouho ses tam vydal?
2: Letos to bylo suverénně nejdelší, bylo to 10 týdnů. Většinou z pravidla to bývá nějakých 6-7 týdnů. Člověk jako tam nemůže strávit úplně tolik toho času, protože potom začne být,
0: Začne být víc Afričanem než Evropanem.
2: No, to taky.
0: A ty, Vicky, jak dlouho jsi tam byla?
3: Já jsem tam letěla na 2 měsíce.
0: Jak jste si zvykli na místní život, zvyklosti, úplně jiný rytmus? Jonáš trochu naznačil, že je to možná trošku jiná mentalita než ta naše. Takže jaké bylo to zvykání, Vicky?
3: Pro mě to bylo zpočátku strašně těžké a složité zvyknout si tam a zžít se s jejich životem. I když jsem věděla, jak ta Afrika funguje, jak tam žijou, věděla jsem, do čeho jdu, ale být tam úplně sama a přizpůsobit se těm podmínkám bylo pro mě strašně složité.
0: A co obzvlášť bylo tedy jiné než tady?
3: Tak jedno z nejtěžších věcí bylo adaptovat se tam, že tam jsem úplně sama, zvyknout si na ty lidi. Oni se zvykali na mě, já jsem se zvykala na ně, protože jsme se potkávali dennodenně. Jsme byli v kontaktu a zvyknout si na jejich angličtinu, mluvili strašně rychle, tak huhňali, že jsem se na to musela zvykat.
0: Stejně jako my máme v angličtině akcent, tak také Ugandané mají svůj akcent.
3: Ano, tak stejně mi říkali, že si musí zvykat na moji angličtinu, že mi taky nerozumí, takže to bylo vzájemný.
0: A ty, Jonáši? Ty už jsi trochu zvyklý, ale určitě si pamatuješ i na své první cesty.
2: Moc dobře si vybavuju ty svoje první pocity, kdy kdy jsem v podstatě asi měl o tom trošku méně informací, než bych měl mít, a s tou mojí dobrodružností ještě za času k toho covidu, kdy jsem přiletěl do Nairobi a jsem si vybavil jako na tu jednu historku, kdy jsem večer přijel do Nairobi, ubytoval jsem se tam v centru v nějakém low-costovém hotelu a byl zákaz vycházení a já jsem
0: ty šel... Ty
2: přesně, říkal jsem si, jsem bílý, jako možná, že to bude v pohodě, a snažil jsem se tam najít někde, protože jsem neměl jako SIM kartu, nebyl tam nikde jako funkční Wi-Fi. Tak jsem šel ven, oni mi říkali, že to není dobrý nápad, a odchytil si mě tam jeden strážník na ulici a asi půl hodiny jsem měl na sobě pouta. Snažil jsem mě samozřejmě stáhnout takovou úplatek. V té době jsem to možná ještě ani nevnímal, ptal se mě na nějaké jídlo nebo sladkosti
0: A ty jsi to nepochopil.
2: No, vůbec. A po půl hodině, kdy jsem opravdu, a neměl jsem teda upřímně ani peníze, tak mě pustil, protože věděl, že ze mě nic nedostane. Tak to bylo docela hezké přivítání, takové africké.
0: Ale bylo to i poučné možná pro další cesty, že z úřady si člověk nemá zahrávat, je to tak?
2: A zároveň, že čas tam vyřeší ty problémy, no.
0: Člověk musí být zkrátka trpělivý, dostatečně.
2: Přesně tak.
0: Bylo něco, co tě překvapilo třeba při té poslední cestě, nebo už jsi tam takový zkušený cestovatel, že v podstatě už všechno znáš?
2: Asi to, co se říká, já jsem to trošku poupravil, že Kenia je Česko a Uganda je Slovensko, že to tam je v některých situacích jako trošku tvrdší.
0: Moment, to prosím vysvětli. Čím je podobná Kenia Česku a Uganda Slovensku?
2: A já bych řekl, že třeba právě s tou armádou nebo s tou policií se dá v Kenii jakoby víc domluvit. Když to v té Ugandě jsem tam pár takových jako kotrmelců, no, zadrhelů měl, jsou tam prostě přísnější na jaké pravidla, a z pravidla je potom s nima jakoby horší to vyjednávání.
0: Co nejvíc překvapilo tebe, Vicky?
3: Mě asi překvapila nejvíc ta jejich mentalita a jak vzhlížejí k tomu zdravotnictví a že se neustále vzdělávají. To mě překvapilo velmi, to jsem nečekala, že každý týden se vzdělávají a každý týden mají další přednášky, ať od cizích lidí z jiných měst nebo z toho, že se o to zdravotnictví fakt zajímají. I když tam řeší hlavně jejich tropické onemocnění, tak se o to opravdu zajímají a pořád zdokonalují.
0: A co se týče té mentality?
3: Mentality jsou strašně přátelští. Je to úplně něco jiného než v České republice. Byla jsem mile překvapena, že všichni se pozdraví na ulici, všichni vás přivítají, dětičky okamžitě za váma běží, je to úplně něco jiného.
0: Bělochům se v regionu říká mzungu. Jak na vás tedy reagovali? Asi jste byli oba ve své oblasti dost nápadní, nebo ne? Jonáš.
2: Jsem bílý, ano. Takže jsem byl nápadný.
0: Jistě, ale zároveň jsem byl v oblasti, kde bylo i dost asi zahraničních běžců.
2: Jo, je to tak, ale i...
0: Takže jsou zvyklí tam lidé?
2: Byl jsem tam Evropany. Každý rok tam přijedu s někým, kdo třeba v té Africe nikdy nebyl, a i tam jim to připadá, že jsou jakoby dost na ráně, dost vidět, ale vždycky jim říkám, no, jako, ale jeďte někam jinam, než mimo ten i ten, což je to město, které je nejprofláklejší běžecké město v Kenii, z kam pochází ti nejlepší běžci. A tam to samozřejmě jako potom kdekoliv jinde je to ještě daleko silnější. Takže jo, já jsem zvyklý, ano.
0: A ty Vicky, přece jenom v Bujkve, což je asi hodinu nebo dvě cesty od hlavního města, tam moc bělochů nebylo.
3: Ne, tam jsme byli vlastně jenom dvě, byla tam jedna Slovenka a já, a byl to nezvyk. Byla jsem středem pozornosti najednou úplně u všech a ze začátku to bylo takový nepříjemný, pak jsem si zvykla, pak ke konci po těch dvou měsících už se to zase stáčelo k tomu, že už to je hodně na mě, že už to je moc pozornosti, ale jak říkám, ty lidi byli milí, nikdo si nic nedovolil. A
0: co jste se dozvěděli o životě místních? Jsou Ugandané a Keňané sdílní? Pustí vás k sobě i lidsky? Vicky?
3: Já si myslím, že většinou pustí, ale to svoje soukromí si stráží. Ale tím, jak jsou milí a žijou vlastně v tom městečku víceméně všichni dohromady, že všechny rodiny jsou pohromadě a všichni se navzájem znají,
0: A ty, Jonáši?
2: Tohle je jako těžší otázka. Když jsem se na to ptal jakoby mezi místňákama, jak spolu komunikují, tak jsem dost často i slyšel, teď možná to stáhnu jakoby na tu Keniu, že ty jejich mezilidské konverzace jsou sice intenzivní, ale že nejdou tak moc do hloubky, jak třeba, když si, já nevím, člověk tady má nějakého blízkého přítele nebo rodinu v Česku, takže to jsem jako vypozoroval.
0: A tebe k sobě místní pustili, nebo jsi neměl moc příležitosti v běžecké komunitě vlastně navazovat přátelské vztahy?
2: Jo, pokud jsem chtěl, tak minimálně na nějaké té základní úrovni jako rozhodně jo.
0: Měli jste nějaké obavy, když jste se poprvé vydávali do Afriky a co realita potvrdila je nebo vyvrátila, Vicky?
3: Já jsem se hlavně bála, jak jsem tam byla úplně sama, tak přece jenom jsem blondětá, furt jsem běloška a jedu tam úplně sama, bez jakýhokoliv doprovodu a viděla jsem, že tam na tom budu sama. A potvrdilo se mi to, no, prostě jsem byla středem pozornosti a ty lidi mě zastavovali, chtěli samozřejmě čísla a takový, ale jinak žádný konflikt přímo. Ne. To...
0: Báli se o tebe doma?
3: Báli se o mě. Hlavně ten první týden, protože ten první týden byl náročný, tak jsem každý den volala se ségrou a s rodinou, aby mě trošku podrželi, protože jsem myslela, že to nezvládnu, že po týdnu letím domů, že tam nevydržím. Takže se báli, no. Ale podrželi mě hlavně ségra, jak nejvíc to šlo, takže jsem to vydržela.
0: A ty, Jonáši, měl jsi nějaké obavy, když jsi jel poprvé do Afriky, nebo nejsi typ člověka, který se soustředí na rizika, ale spíš se těší na to dobrodružství?
2: Asi spíš to druhé, ale vlastně, co jsem jako nezmínil, tak člověk vlastně si o tom může něco přečíst, nastudovat nějaké ty věci, co dělat, co nedělat, jak to na něho bude působit, ale v podstatě ten první dojem si musí jako zažít a je vždycky intenzivní, no.
0: Ale co se týče bezpečnosti, především tady v Ugandě, ale také v Keni, v podstatě se dá říct, že pokud člověk se chová rozumně, nevystavuje na odiv majetek, nemává bankovkama na ulici, tak nutně, nebo telefonem, tak nutně asi se nějakému extrémnímu riziku nevystavuje, nebo máte z toho jiný dojem?
2: Já osobně žádné negativní zkušenosti nemám. Maximálně párkrát jsem se cítil někde v Nairobi, když jsem byl večer venku. Já nevím, třeba jsem cestoval jakoby kousíček do hotelu po svých s tou taškou, tak to nebylo úplně příjemné. To vím, že jako jsem výjimečně cítil takové jako takový negativní...
0: Zvědavé pohledy?
2: Taky, a že jako mi pomůžou s tou taškou a tak. A nejradši bych to měl vlastně na těch klepetách vlastně na ruce, aby mi to nemohli vzít, jak se nosí ty kufříky. Ale třeba minulý rok jsme byli na Rally Kenya a tam kamarádce Češce ukradli mobil z kapsy, takže jako děje se to
0: takže
2: tam.
0: Takže jako v pražském metru.
2: Přesně tak.
0: Ty jsi tam ale neváhal, Jonáši, taky řídit motorku, což teda klobouk dolů v tom provozu. Možná si to lidé, kteří nebyli v Africe, neumí úplně představit, ale v podstatě na těch převážně prašných cestách jezdí všechny dopravní prostředky, včetně těch zvířecích, a dominantní jsou cyklisté, kteří nejčastěji napříč vezou nějaké obrovské tyče, v podstatě, které jsou rozměrnější než vozovka. A přesto se to nějak jako zvládá, ale jaké to bylo pro tebe na motorce?
2: No, úleva, protože ty poslední roky jsem trošku strádal, když jsem potřeboval jako někam cestovat třeba z toho městečka do většího města, a vlastně tady ten jako fenomén těch malých MHD, si to člověk může představit jako třeba Volkswagen Transporter, na té trase to nemá jasně dané zastávky, ale když prostě potřebuje někdo vystoupit, a nejhorší je, že to je třeba člověk, co sedí úplně vzadu, takže lidi potřebují před ním jako vystoupit, nedej bože, na střeše veze slepice nebo 10 kilo rýže, tak ta cesta, která by v Česku zabrala 20 minut, tak tam může zabrat tu hodinu. A sice jako to stojí 15-20 korun, ale vlastně když tam člověk jako má sedět po tom tréninku a ještě unavený, hlavně v tom autě jako nejede třeba 9 lidí, ale dvojnásobek, tak to člověka nebaví, a pokud je to v kombinaci s toho, že já sice neřídím jako motorku pravidelně, tak
0: To víc klobouk dolů.
2: Tak to byla jenom otázka času, kdy jsem si říkal, že do toho musím jít, abych se vlastně obešel a dalo mi to tu svobodu, přesně.
0: Co ty, Vicky, ty jsi chodila pěšky nebo jsi zkusila případně místní mototaxi?
3: Ze začátku jsem měla odvoz, abych si zvykla a naučila se cestu, protože to furt byl 1,5 kilometru, myslím. Takže ze začátku mě vozili, pak jsem se odhodlala, že teda půjdu pěšky. Ze začátku bylo náročný, ale...
0: Náročný kvůli orientaci nebo kvůli...
3: Kvůli lidem.
0: Zájmu lidí.
3: Kvůli lidem a hlavně kvůli motorkám, přesně těm boda-boda a autům, protože jenom jsem šla a ty lidi prostě jedou kolem vás, vás nesrazí a jim to úplně jedno, vůbec je to nezajímá, takže jsem se kolikrát bála o svůj život. Že přesně, jak jsi říkala, že vezou velký klády, než je vůbec ta jejich silnice nebo cesta a je jim úplně
0: nesmí. A neuhne ten jede na kládě.
3: Ano, ano, prostě tak.
2: Naložené matoké, banány.
3: Ano, ano.
0: A to ještě mezi ním se proplétají ty ženy s obrovskými náklady na hlavách.
3: Ano, ano, to tam bylo velmi časté, že chodili a tahali na hlavách. Ať už barely s vodou, to bylo asi nejčastější, si myslím, a pak přes matoké, což jsou jejich nezralé banány a další věci.
0: Ale zvládla si to, takže si chodila pěšky.
3: Ano, ano, přežila jsem, takže bez újmy, takže...
0: Takže blahopřeju. Pojďme se teď blíže podívat na oblast, ve které působíte a na vaši specifickou zkušenost. Jonáši, proč se jezdíš připravovat na běžeckou sezónu do Keni a do Ugandy?
2: Takže primárně to, takže tady je zima, tady jsou teploty kolem nuly, často nějaké v dnešní době už jako spíš náledí než sníh. A tam je to rovníkové slunce, každý den sluníčko, 20 stupňů, takže není nějaké extrémní vedro, ale hlavně je to vysoká nadmořská výška, 2400 metrů nad mořem.
0: Je to keňské středisko?
2: Ano, největší.
0: A to ugandské?
2: To ugandské je Kapčorva. To je v podstatě...
0: Tak to vysoko.
2: To je 2000 metrů nebo 1800.
0: A jaký to má efekt, když člověk trénuje v takové velké nadmořské výšce?
2: Takže tělo má jakoby soustavný nedostatek kyslíku a v tom tréninku, takže se potom jako tvoří víc těch červených krvinek, hemoglobin.
0: A to se pak projeví po návratu zpět nebo už tam?
2: Samozřejmě už tam, v podstatě je důležité se nějakých těch prvních třeba 14 dní, dejme tomu, jako aklimatizovat a člověk to pozná, když jde do nějakého mírného kopečku a nemá dostatek kyslíku, je absolutně zadýchaný a postupem času se to zlepšuje. A v podstatě po návratu z Česka je ten, jak bych řekl, jakoby ten efekt jako opačný, že se mu líp jako okysličují ty svaly, a víc toho vydrží.
0: A jak ten trénink probíhá? Což tady probíhá, tady platí doslovně.
2: Přesně tak. No tak, že si vezmeme třeba, že to soustředění trvá 7 týdnů, tak má člověk dostatek času. Samozřejmě jsou tam lidi, kteří nemají tak moc toho času, takže tam jezdí jakoby na kratší pobyt, ale když se budeme držet těch 7 týdnů, tak třeba první 2 týdny tam člověk opravdu běhá jenom volně, třeba kopce, chodí pěšky a soustředí se samozřejmě jenom na ten sport, dobře tam jí, hodně spí, 8-9 hodin, protože to tělo to vyžaduje a postupem času se vlastně navyšuje ta intenzita a kilometráž.
0: A trénujete několikrát denně? Máte dvoufázový, třífázový trénink? Nebo jak to, co je běžné?
2: Zpravidla dvoufázový trénink, s tím jsou tam nějaké volné dny a občas je jako...
0: Dáváte se dohromady, všecko bolí.
2: Přesně, posilovna a tak.
0: Projevila se ta příprava pozitivně už v letošní sezóně? Jak se ti běhá teď po návratu?
2: Ten efekt se dostavuje hned jako po návratu, takže to jsou třeba 4-5 dní, potom jako takový jako lehký útlum a potom je to třeba takový ten první efekt je prostě, bych řekl, jako další týden. A takže to jsem se jako rozhodně cítil dobře, ale samozřejmě člověk z těch naběhaných, z toho naběhaného počtu kilometrů profituje celou tu sezónu. A já mám teďka z bronzovou medaili z mistrovství České republiky na 5 kilometrů, takže...
0: Blahopřeju.
2: Takže hodnotím pozitivně. Ano, přesně tak.
0: Řekni jenom stručně něco o orientačním běhu třeba pro posluchače, kteří tenhle sport neznají. Jak to funguje? Protože tuto medaili si získal v silničním běhu, což ano. Je klasický běh, jak si to asi většina posluchačů představí, ale orientační běh, to je ještě složitější disciplína.
2: Takže člověk dostane na startu mapu podrobnější, než člověk používá normálně při běžném životě, a na mapě má vyznačené kontrolní body, které musí proběhnout v tom určeném pořadí.
0: Já si pamatuju taková cvakátka ze svého dětství. To ještě existuje?
2: Starý systém, žijeme jako v digitální době, takže dnes, co jako by takový trošku mýtus, co lidi, co třeba o tom jako moc neví, tak si pamatují z nějakých jako škol v přírodě, takže se jako musí dělat úkoly na těch kontrolních stanovištích, kontrolách. To už jako to takhle nikdy nebylo ani. A možná jenom, aby si to jako učitelé zpetřili, ale my vlastně...
0: Udělej 10 dřepů a uznač si papír.
2: Přesně. V lese nebo ve městě, záleží, kde se ten orientační běh běží, tak je tam lampion, bych řekl jako půl metru na půl metru, možná menší. A elektronická jednotka, krabička, když se člověk přiblíží na 10 cm, tak má na ruce nese taky jako elektronický čip, tomu říkáme. A když se přiblíží té kontrole, tak to zapípá a vlastně tím jakoby...
0: Jsi splnil ten úkol a běžíš.
2: No, to právě jako žádný úkol není, ale bylo zaznamenáno, že se proběhlo jako tím kontrolním bodem, takže pokračuje dál.
0: No a jak často člověk běží takzvaně na jistotu a jak často člověk těžce bloudí?
2: Jo.
0: To by byl můj případ, tak si to představuju, takže mě zajímá, jak je to u profíku.
2: Záleží na obtížnosti toho terénu, takže ten orienták se ještě v dnešní době už jako seriózně dělí na lesní orientační běh a potom sprintový, to je jako městský. A vlastně jako celý vtip je v tom, že tak jako to je třeba v atletice, že má člověk jako daný ovál nebo vyznačenou trať, tak v tom orientáku je to o tom, že ten orientační běžec si musí sám najít tu nejideálnější stopu na tu další, na potom postupu, na tu kontrolu. Takže je důležité, není jasně dané, kam to povede, jestli ten člověk jako poběží přes kopec, nebo zleva kopce, nebo zprava.
0: A může člověk dnes, ne že by samozřejmě předpokládal, že se to neděje, ale dneska různé technologie člověku letos napoví, jsou na to nějaká pravidla, aby si člověk nepomáhal Googlem či jinak?
2: Náš sport je jako silně založený na fair play a to je ten důvod, proč to není není olympijský sport, a já doufám teda, že to ani jako nikdy olympijský sport nebude, protože potom právě si myslím, že...
0: Na výsledky,
2: přesně. Takže třeba dejme tomu, když se běží v nějakém prostoru, jsou to jakoby nějaké, dejme tomu třeba mistrovství světa, tak nějakou určitou dobu předtím, než se to ohlásí, tak se vyhlásí embargo na ten daný prostor. Ale vlastně není jakoby v lidských sílách, aby tam došlo k nějaké kontrole toho, že opravdu ten závodník se tam nepůjde podívat, nepůjde se tam testovat prostě průběžnost toho terénu.
0: Prostě si věříte.
2: A to je ten důvod.
0: To je sympatické.
2: Ano, takže náš sport je silně založený na fair play.
0: Specifický význam pro sportovce mívá jídlo, ovšem to jídlo v Africe je opravdu jiné než to místní, takže jak to funguje pro někoho, kdo se připravuje jako vrcholový sportovec v Africe a zároveň předpokládám, že je odkázaný na místní jídlo, je to tak?
2: Je to tak, no je to
0: a
2: tak.
0: A je to vyhovující strava pro sportovce nebo má svá úskalí?
2: A já bych řekl, že to je stejně jak to jsou ty zkušenosti, možná i zkušenosti toho žaludku samotný, že když tam člověk přijede poprvé, tak jsem tam má nějaké jako, komplikace. ale postupem času jsem to dokázal eliminovat a vlastně...
0: Tak jsi vybírat jídlo, které ti vyhovuje, nebo jsi zvýšil hygienu?
2: Já bych řekl, že já jakoby...
0: Přípravy na mysli.
2: Do detailu jsem to nekonzultoval s nějakýma odborníkama, ale mi přijde, že to tam je hodně o těch bakteriích a o té střevní mikroflóře. A jsou lidi, kteří jsou tam hodně vybíraví, ale já jsem přesný opak, já jako jím absolutně všechno.
0: To znamená v případě Keni a Ugandy je to co?
2: Asi nejtypičtější je tam prostě rýže, ty jejich jídla jsou jako velmi jednoduché. Řekl bych, že v Keni to mají trošku pestřejší, ale řekl bych jako v úvozovkách pestřejší. Takže jsou tam různé, samozřejmě jako rýže, hovězí maso je třeba dobré, ale přijde mi, že většina lidí se toho umvasu právě jako vyhýbá, i když to třeba nechápu, když to projde jako tím varem. A potom jsou tam nějaké takové odrůdy, jako tomu říkáme jako špenát, protože to tady nemáme, skuma, managu, fazole, hrášek.
0: A ty slané banány, respektive...
2: Matoke, ano, to je spíš tady, o tom může nám říct Vicky. A úplně jsem zapomněl na tu kukuřičnou, říkají kukuřičná kaši. Mouka, kaše, ugali. Ugali.
3: V Ugandě je to pašo.
2: Ano.
0: Jídlo, Vicky, jaký to bylo pro tebe?
3: Ze začátku to bylo moc náročné, protože jsem 2 měsíce v kuse k obědu měla každý den jenom rýži fazole, pošo z té kukuřičné mouky a výjimečně teda matoke, což z toho dělají z těch nezralých banánů takovou,
0: je to jako
3: takovou hmotu. Něco takového, ale nechutná to tak úplně. Takže kdybych neměla svoje kyselý žíželky z Česka, tak se tam asi zblázním.
2: Já si říkám, každý rok přivezu plnou tašku prostě tady těch dobrot, no.
0: Mě to zaujalo, že ta strava vlastně má tyhle ty základní části a vlastně je to pestré, ale oni jedí denně podobné věci, je to tak? Ale plus sezónní ovoce, které je ale velice rozmanité, že?
3: Oni každý den vlastně... Já jsem měla obědy v nemocnici a každý den jedli úplně to totožné. Výjimečně tam bylo maso, ale to bylo hodně výjimečně, nebo výjimečně zaměnili to pošo za to matoke. No. Jinak to bylo 2 měsíce totožné.
0: Proč jsou tamní běžci tak dobří doslova na světové špičce? Určitě ani tebe nenechala chladným dubnová zpráva z Londýna, že Keňan Sebastian Save překonal poprvé v oficiálním závodě bájnou hranici 2 hodin v maratonu.
2: Rozdíl mezi náma a nima je v tom, že aspoň čemu já teda věřím, že my to do jisté míry děláme pro radost. A pro ně je to nějaká motivace se vymanit z toho chudého života, zabezpečit tu rodinu, protože v podstatě jakoby jedním vyhraným nebo velmi dobrým výsledkem v Evropě oni dokážou dostat jako obrovské množství peněz za to vítězství, dejme tomu. A už třeba díky tomu dokážou koupit, já nevím, krávu nebo nějaký dobytek nebo postavit menší domek. A to je to, si myslím, co nás jako odlišuje od nich v té první řadě.
0: A jsou tam i fyzické dispozice třeba?
2: Říkalo se to u těch sprinterů, no. Na druhou stranu, co je v dnešní době jako velkým tématem, je ten doping. A ono se o tom jako... Nemluví se o tom tak, jak by mělo a spousta těch Keňanů a i dalších jako Afričanů dopuje. A je těžké na to přijít, takže se sem tam objevují zprávy, že měl jako pozitivní nález a tak. Takže.
0: Což bohužel není pouze tamní fenomén, objevuje se to i v jiných sportech a v jiných částech
2: světa. Ano.
0: Mimochodem, orientační běh znají? Keni? A Ugandě?
2: Vůbec netuší, co to je.
0: Vicky, ty děláš požární sport. Viděla jsi v Ugandě hasiče?
3: Ne, hasiče jsem opravdu v Ugandě neviděla. Takže...
2: Ale já mám teda kamaráda Vitenu, který je hasič, ale neměl jsem příležitost se stavit u nich v hasičárně, aby mi ukázali, v jakých strojích jezdí a jaký materiál mají, ale hasiče mají městečko.
3: Ale požární sport si myslím, že spíš ne. Vůbec nevěděli, o čem jsem mluvila, když jsem mi to vysvětlovala.
0: za 5-5 jevy a místa neotřele. Vicky, z profesního hlediska má smysl, aby se český zdravotník vypravil do země, jako je Uganda?
3: Já si myslím, že určitě, protože je to neskutečná zkušenost, která se vlastně ani nedá popsat, dokud to ten člověk nezažije, protože ty tam mají omezený prostředky, omezený zdravotnický nástroje a různý monitory a zobrazovací metody, že člověk, který si tady v Česku na něco neustále stěžuje, na naše zdravotnictví, tak kdyby to tam viděl, tak si myslím, že by měli být rádi za naše zdravotnictví.
0: Jak vypadal tvůj den v nemocnici? Byla jsi v české nemocnici svatého Karla Luangy v Buikve, kterou vybudovali Češi a do dneška ji spolufinancují.
3: Ano, ano.
0: Arcidiecézní Charity Praha. Takže jak jsi tam fungovala?
3: Tak můj den vypadal víceméně tak, jak jsem si to nastavila. Takže většinou na 9. hodinu jsem přišla do práce. Většinou jsme se s jednou sekretářkou, která mě tam měla jakoby na starosti, tak jsme se dohodli, kam na jaký oddělení dneska půjdu. Stihla jsem všechny oddělení obejít za ty 2 měsíce, že jsem vždycky byla někde. Nejčastěji jsem byla teda na sálech, takže tam se mi to líbilo asi nejvíc. To byla neskutečná zkušenost vidět, jak operují a jak to u nich funguje. A obědy měly až ve 2 hodiny, takže do té doby jsme řešili různý urgentní případy, dávali jsme léky, procházela jsem s lékařema všechny pacienty, kteří byli hospitalizovaní, kteří tam byli, takže jsme od jednoho až k tomu poslednímu všechny prošli přes děti, přes těhotné matky, takže jsme všechny zkontrolovali a pak byl teda oběd a potom obědě už to bylo takový volnější, ale vždycky si něco našlo, buď nějaká operace nebo něco zajímavého.
0: Mluvila jsi o tom, že ti to přišlo nejvíce zajímavé na sále, takže které situace nebo zákroky v tobě zanechaly největší dojem, přičem ses nejvíc naučila?
3: Určitě císařské řezy, ty tam byly víceméně pořád, jsme tam odrodili určitě více než 20 dětí, takže...
0: Je to proto, že ženy, které nemají komplikace, rodí doma, anebo chodí častěji do porodnice a zkrátka to zrovna tak vyšlo?
3: Většinou, když matky nemají komplikace, tak se snaží rodit doma, protože císařský řez je placený a tam, kdo nemá peníze nebo nemá na zaplacení, tak prostě tu zdravotní péči většinou nemá, když nejde do nějakých veřejných nemocnic. Takže většinou nemá a je to určitě tím, že tam nejčastěji jsou preeklampsie a různý vysoký krevní tlaky.
0: To jsou život ohrožující stavy.
3: Určitě, pro matku i pro dítě. Mm-hmm.
0: Mluvila jsi o tom, že tam pracují lékaři a sestry ve specifických podmínkách, takže jak se liší taková operace v Africe od operace v nemocnici, kam ty chodíváš na praxe nebo kde jsi pracovala?
3: Je to obrovský rozdíl. Ta místnost víceméně vypadá stejně, jenom tam mají o x přístrojů méně. Mají tam jeden jediný přístroj, který zajišťuje dýchací systém, když se dělá operace v celkové anestezii, ale tam víceméně nic nepotřebují. Mají tam nástroje, které si vlastně berou sami, ani instrumentářku nemají. Jsou tam vždycky 2, jeden operuje, jeden asistuje a obstarají si to tam sami a mají tam pár léků a operují v halinkách, protože nemají žádný odsávačky, tohleto. Takže
0: se to uklidí.
3: Takže pak se to zamete a uklidí, ano, sentře.
2: Slyšel teda, že i v Česku používají kroxy na sále, nebo ne?
3: No, ale tam jako speciální kroxy, no, ale mají aspoň odsávačky, že jim to neteče do bod, takže...
0: Ty jsi, Jonáši, totiž v nemocnici v Bujkve taky byl.
2: Ano, ano.
0: Myslím, že jsi taky přihlížel jedné operaci, je to tak?
2: Ano, ano.
0: Nechalo to na tobě dojem.
2: Jo, byl to pro mě jako dost silný zážitek, protože v podstatě mi to nikdo neřekl dopředu. Bracha, který tam dělal kameru, tak mi navíc ještě jako vrazil do ruky tu kameru, takže vlastně jsem nevěděl, na co se mám jako soustředit víc, protože s kameru teda taky moc neovládám.
0: Ale zvládla to dobře.
2: Trošku jsem se opatil, no.
0: Ty jsi pracovala, Vicky, v charitativní soukromé nemocnici. Komu tedy slouží, kdo jsou tamní pacienti? Protože jsi zmínila i to, že oni přispívají na péči, jestliže nechtějí do státní nemocnice, ale tam, jak jsem pochopila, moc nechtějí, protože ta úroveň péče je o mnoho horší.
3: Je tam o mnoho horší, je teda lacinější, si myslím. i když jsem viděla ty ceny, tak pro nás, pro Čechy, to není zas až tak drahé, ale pro ně to jsou obrovské peníze, protože tam mají většinu věcí fakt laciný a ty výplaty, když jsem se i ptala sester zdravotních, tak to není žádná sláva. To jsem byla docela překvapena. A
2: kolik si může vydělat sestra za den?
3: V našich českých korunách to je 2 500 korun na měsíc.
0: Na měsíc. A z toho běžně vyžije.
3: Ano,
0: ale je obtížné z takových platů platit dodatečné výdaje, jako je právě zdravotní péče. Ale některé služby se poskytují zadarmo, třeba očkování pro miminka. Mm-hmm.
3: Ano, očkování. To tam mají zavedené, že očkují automaticky, mají očkovací kalendář, přesně jak máme my, a postupně očkujou podle týdnu dítěte a roku dítěte. Ale většinou, když je nutná ta urgentní péče, tak ošetří, i když nemají finance, ale ty finance tam musí počas toho třeba císařského řezu nebo něčeho postupně donést. Takže furt tam jsou nějak jako zavázaný, že ty peníze tam musí donést. A většinou si myslím, že to fakt donesou, že si tak moc zváží zdravotníků, že...
0: A oni i ti příbuzní pomáhají pečovat o ty své blízké do nemocnice, je to tak?
3: Ano, většinou to není jak tady u nás v Česku, že na pokoji je sám pacient, přijde jedna náštěva a zase odejde, ale celá ta rodina je většinou s těma pacientama po celou tu dobu té léčby v té nemocnici. Spí tam na zemi pacient nebo ta blízká osoba, leží normálně na posteli a jsou tam s těma po celý ten čas, vždycky přinesou oběd, protože jídlo si tam řeší každý sám a žijou tam. Když je někomu špatně, tak žijou všichni, celá rodina v nemocnici.
0: Neobávala se z nějakých exotických nemocí? Třeba teď vyvolává obavy epidemie eboli v Kongu, které s Ugandou sousedí, a také tamní úřady už hlásí první úmrtí, bohužel. Dá se nakažení předcházet, nebo to je riziko, se kterým zdravotník musí žít?
3: Já si myslím, že tohle to je riziko obecně, když někdo jde do Afriky, ať už dělat zdravotnictví nebo ne, nebo jenom na dovolenou, i když ten zdravotník je v tom kontaktu mnohem víc a s tím rizikem jsem tam prostě jela. Říkala jsem si, že jsem mladá, s ničím se neléčím, takže prostě buď a nebo no. Je to prostě riziko.
0: Co ty, Jonáši, zdraví pro sportovce priorita? Neobával ses, aby ses něčím nenakazil, nebo jsi to vyřešil zkrátka očkováním?
2: Tak očkování pro mě bylo prioritu jako v první řadě. Měl jsem párkrát nějakých chřipek a dokonce jsem se i nechával testovat na malárii, ale zrovna tam v těch oblastech, v té vysoké nadmořské výšce, jako menší šance, si není nulová, ale menší šance nakažení té malárie třeba, ale musím zaklepat, teda nemůžu tady u toho stolu, že jsem nic vážnějšího neměl.
0: Malárie, byl to pro tebe velký strašák, Vicky, protože v Ugandě samozřejmě se vyskytuje, je tam velká vodní plocha.
3: Tam je velká plocha, samozřejmě to byl strašák, ale nechtěla jsem brát 2 měsíce nějaký antimalarika. Za prvý to není už doporučený, že tam je podle mě maximálně měsíc a říkám, že prostě buď to prodělám nebo ne. Měla jsem samozřejmě nějaký repelenty, ty 100% a takové věci, ale prostě to bylo riziko, se kterým jsem počítala, že buď dostanu malárii. Tím, že bych tu malárii dostala v té Ugandě, jak by to bylo pro mě asi nejvíc bezpečné, protože tam mají přímo to léky, mají 3 takové fáze a jedou od první až po tý třetí, než vyléčí malárii.
0: Vědí si s tím?
3: Ano, vědí.
0: Za 5 5 si povídáme o africké Ugandě.

0: Možná tak ty studny, ty boreholes.
1: Ano, to je pravda, že Charita tam také vrtá studny, aby bylo k dispozici dost pitné vody, a viděli jsme jich tam opravdu velké množství s malou značkou Charita.
0: Jo, to ta, asi bych řekl v Ugandě jako velký problém, velké téma, že lidi nemají ten přístup k té pitné vodě, a asi k tomu můžeš třeba něco říct.
2: Tak mě celá ta organizace jako arcidiecezní Charita velmi překvapila, protože jsem vůbec netušila, že má tolik rozvojových projektů, je po celý Ugandě, jelikož jsem víceméně toho byla součástí, a po spousta školách a po celý Ugandě až na sever Ugandy jsem s nimi jela, abych viděla, jak to funguje, jak pracují, a zjistila jsem, že to má opravdu smysl, že do toho dávají spousta úsilí, spousta času, a jak ta nemocnice, tak adopce na dálku, tak ty jejich školy, které tam vybudovali, to je něco, co ta Uganda fakt potřebovala, a myslím si, že málo kdo ví, když to neuvidí, co to znamená pro ty lidi, že to je fakt potřeba tam, ta
1: oni
2: pomoc.
1: Oni to oceňují.
2: Ano,
1: ano. Ty jsi ale sama spustila vlastní miniaturní charitativní projekt po té, co se tam narodila v nemocnici, kde si působila trojčata. Pověz prosím, o co šlo, jak se jim daří.
2: Trojčátka. Byla jsem jednou na směně a přišla slečna, bych řekla, byla věkem kolem 25 let. A přinesla 3 malý trojčátka. Nově narození, měli 5 týdnů, v tu dobu vážili ani ne 2 kila. A já, když jsem je viděla, tak oni tam šli si pro nějakou radu, jak je pořádně víceméně uživit a co jim dát, protože matka v tu chvíli nemohla kojit, protože její partner, jakmile se dozvěděl, že porodila trojčátka, tak od ní utek. Takže na tom byla psychicky špatně a neměla mlíko. Takže dětem dávala nějaký kořeny rozvařený, aby měli vůbec co jíst. No a když jsem to viděla, tak se mi zrodil takový nápad, že bychom jim mohli pomoct. Takže společně s rodinou a vlastně s tebou jsme do toho šli a zařídili jsme jim na půl roku dopředu mlíko, aby měli, protože jim doporučili čerstvý mlíko od krávy, jelikož pro trojčata nebylo úplně možno vyživit jenom mateřským mlékem. Takže jsme zařídili to, zařídili jsme spousta oblečení, spousta jídla, aby měli, a navozili jsme jim to tam. A oni tam žijou asi ve 20, mají tam hromadu dětí, je tam babička, ta matka s trojčátkama, mají tam hromadu dětí, a když jsem to viděla, říkám, že si toho fakt váží a
1: posílají ti fotky.
2: Posílají mi fotky, ano. Ty trojčátka krásně rostou. Teď už mají přes 4 kila a pokaždý, když jdou zaplatit další měsíc na to čerstvé mlíko od té krávy, aby ten dodavatel jim to dodával stále, tak furt posílají, a mám z toho akorát radost, že rostou a že jsou v pořádku, takže.
1: A teď zpátky k vám dvěma. Co vás teď čeká ve vašem oboru? A je v plánu nějaký návrat do Afriky, Jonáši?
0: Já ještě asi plánu tak možná 4x, 4 ty zimy v té Kenii. A jinak.
1: A teď velmi aktuálně máš zbalený batoh a jedeš o to trofnu na letiště.
0: A letím na atletické závody do Španělska. Ten týden na to do Švédska, takže jsem klasicky začne sezóna na jaře a jsem v jednom kole až do podzimu.
1: A vrchol sezóny, co to bude pro tebe?
0: Já doufám, že se nominuju na mistrovství světa, které letos v Itálii, v Janově.
1: Moc držím palcem.
0: Díky.
1: A ty, Vicky?
2: No, tak já jsem teď dokončila vysokoškolské studium, takže můžu konečně jít pracovat do nemocnice jako zdravotnický záchranář na ARO v Příbrami. Takže na to se moc těším, protože jsem měla střední školu jako obornutriční terapeut a do nemocnice jsem úplně se nemohla dostat s tímto oborem. Takže jsem ráda, že konečně můžu dělat to, co jsem si vysnila. A do Afriky si myslím, že se určitě vrátím. Ta Uganda mě uchvátila a určitě bych chtěla spolupracovat dále a jezdit tam častěji, se na ně podívat, na všechny.
1: Vzpomínky na Afriku. I tak by se dalo shrnout dnešní povídání s Viktorií Ženíškovou a Jonášem Hubáčkem. Díky, že jste si za 5:05 udělali čas. Ať se vám všechno daří, ať se vám splní vaše sny. Díky moc.
0: Taky.
2: Děkujeme.

0: Myšlenka na den se jmenuje Ty víš, že tě mám rád, a načetla jej a sepsala Martina Špinková.
1: Vnímáte se jako boží děti? Jako boží partneři, kteří mají svou Bohem danou důstojnost? A kde ji vlastně najdeme, tu důstojnost? Když lidem jako humanitární organizace vyhloubíme vodní vrt, aby se celá vesnice mohla umýt a napít čisté vody, když lidem dodáme semínka, aby si z nich vypěstovali vlastní zeleninu, když zorganizujeme vzdělání, aby se pak mohli lépe uživit, vracíme jim důstojnost. Vracíme jim naději. Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy. Bůh taky chce, abychom se postavili na vlastní nohy. V Bibli můžeme číst tuto výzvu opakovaně. Vstaň. Vstaň bylo řečeno Abramovi, Lotovi, Hagar, Jákobovi, Mojžíšovi, Jozuovi, Eliášovi, Jonášovi, Danielovi i dalším prorokům, učedníkům i mnoha nemohoucím ochrnutým lidem, i Saulovi. Vyslovují to andělé, Ježíš i samotný Bůh. Vstaň. Bůh totiž na rozdíl od světských vládců opojených mocí si nelibuje v tom, když se před ním lidé doslova plazí na podlaze či v prachu a on na ně jen z vrchu zhlíží. Bůh si nelibuje v našem ponížení. Je paradoxem, že ten, nejvyšší král králů a pán pánů, chce s námi hovořit jako s důstojnými partnery. Protože když obrazně či doslova ležíte, jste pasivní, odkázaní na milost či nemilost svého okolí. Když vstanete, můžete najednou konat. Třeba vstát a chodit. Vstát a jít dělat něco užitečného. Povzbudit zprávou dospívajícího teenagera. Pohladit osamělou vdovu. Pozvat na návštěvu někoho, kdo v životě s něčím zápasí. Ale Bůh nás nevytáhne za límec do pozoru. Není to příkaz řvoucího komandéra. Je to laskavá výzva. Probuď se, ty, kdo spíš. Vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Je psáno v listu Efeským v 5. kapitole. Protože když vstaneme a staneme se božími partnery, parťáky, začnou se dít doslova zázračné věci. Vstaň.

Proglasu odbyla 6. hodina ranní. U mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Máme dnes 25. květen roku 2026. V kalendáři najdeme jméno Viola, proto hned ze začátku přeji všem Violám a krásný svátek. Pokud se podíváme do katolického kalendáře, tady se nám to trošičku komplikuje. Standardně na 25. květen vychází svatý Beda Ctihodný, svatý Hřehoř 7. svatá Marie Magdalena de Paci. Ale tím, že máme pondělí po svatodušních svátcích, tak máme památku Panny Marie, Matky Církve. To se nám odrazí i v ranních chvalách, které uslyšíme v zápětí po dnešním evangelium. Zde upozorním na chybu a pokud nám uniklo trošičku evangelium, kde jsme to skopírovali z internetu, takže neplatí Markovo evangelium, ale budeme číst Janovo, které je právě z památky Panny Marie, Matky Církve. Je to Janovo evangelium, 19. kapitola, 25. až 34. verš. Takže pokud jste se chystali třeba podle katolického týdeníku, tak ještě přelistujte Janova evangelium 19. kapitola 25. až 34. verš. Po těch avizovaných ranních chvalách uslyšíme ještě duchovní slovo. Bude to první čtení z pondělí 8. týdne v liturgickém mezidobí. Tolik tedy v krátkosti program a pojďte se zaposlouchat do onoho evangelia podle Jana.

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalska. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: To je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš viděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: Žij s ním. Tak se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na izop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: Dokonáno je. Pak sklonil hlavu a skonal. Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu, tu sobotu totiž byl velký svátek, požádali Židé Piláta, aby byli ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci, přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.

0: nyní můžete přijmout právě pozvání k modlitbě ranních chval. Jak už jsem říkal, máme památku Panny Marie, Matky Církve. Tento fakt se nám odrazí v téměř celé modlitbě. A tady pojďme se podívat do společných textů o Panně Marii. Pokud máte nové vydání, tak je to stránka 1870. Jenom antifony a žalmy tak najdete na stránce 1279. Jsou to antifony a žalmy ze 4. týdne žaltáře, samozřejmě z pondělí. Pokud máte starší vydání, tak společné texty o Panně Marii najdete na stránce 1653. Antifony a žalmy najdete na stránce 1151. Modlit se s vámi bude dnes Jirka
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pano, ty hvězdnou láskou jsi, blažených v říši nadhvězdné, zdroj naděje vždy příštící pro všechny tvory smrtelné.
1: Syn dal ti, paní vznešená, nad srdcem svým moc veškerou, tak každý jistě získává to, oč tě prosí s důvěrou.
0: Ty dáváš z dobrotivosti nejen to, oč tě prosíme, ba předcházíš svou štědrostí přání, jež nevyslovíme.
1: V tobě je milosrdenství, jsi velkodušný srdcí vzor, jsi poklad všeho bohatství, jímž když se skvěl boží tvor.
0: Ať srdce s utěšitelem i tvého syna lidstvo ctí, matkou jsi církve a právem, syn zahrnul tě milostí. Amen.
1: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
0: Pane, ty s nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.
1: Dříve, než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože.
0: Rozkazem vracíš člověka v prach a pravíš, vraťte se, smrtelníci.
1: Neboť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který minul, a jako noční hlídka.
0: Uchvacuješ je jako ranní sen, podobají se pučící trávě.
1: Z rána kvete a bují, večer je zkosena a vadne.
0: Hyneme v skutku pro tvůj hněv, děsíme se pro tvé rozhořčení.
1: Položil jsi před sebe naše viny, naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
0: Neboť pominuli všechny naše dny v tvém hněvu, jako vzdech jsme dokončili svá léta.
1: Našich let bývá úhrnem 70, u toho, kdo je při síle 80.
0: Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí a my odlétáme.
1: Kdo uváží sílu tvého hněvu a kdo se bojí tvé nevole?
0: Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce.
1: Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat. Slituj se nad svými služebníky.
0: Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život.
1: Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
0: Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.
1: Ať je nad námi dobrotivost Pána našeho Boha. Dej zdar práci našich rukou. Dej zdar práci našich rukou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hned z rána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
1: oslavujte Hospodina po všech končinách země.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu od končin země.
1: Vy, kdo se vydáváte na moře a všechno, čím je naplněné, ostrovy a ti, kdo je obývají.
0: Ať zajásá poušť a její města, osady, v níž bydlí Kedar.
1: Ať zpívají obyvatelé Petry, ať volají z vrcholů hor.
0: Ať vzdávají Hospodinu slávu, ať na ostrovech zvěstují jeho chválu.
1: Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník se roznítí zápalem k boji.
0: Vydá válečný pokřik a přemůže své nepřátele.
1: Dlouho jsem byl nečinný, mlčel jsem a zdržoval se.
0: Nyní jak rodička budu křičet, sténat a zároveň nabírat dech.
1: Spustoším hory a vrchy, všechnu jejich zeleň nechám zvadnout.
0: Proměním řeky v ostrovy, vysuším bažiny.
1: Povedu slepé po cestě, kterou neznají, dám jim chodit po neznámých stezkách.
0: Tmu před nimi změním ve světlo, nerovnou půdu v rovinou.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oslavujte Hospodina po všech končinách země. Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, chvalte Hospodinovi služebníci,
1: kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
0: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
1: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele, za svůj majetek.
0: Vždyť já vím, velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod.
0: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
1: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
0: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
1: Potřel mnohé národy a zabil mocné krále.
0: Sichona, krále amorického, Oga, krále bašanského a všechny krále kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli, svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě. Krátké čtení z knihy Judit. Děkujeme Hospodinu, našemu Bohu. On nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak jednal s Abrahamem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko, aby jim dal výstrahu.

0: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány Bůh.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
0: Učinil si v ní svůj příbytek.
1: Od věků měl s ní své plány.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna. Od věků měl s ní své plány. Eva nám zavřela nebeskou bránu. Maria nám ji zase otevřela.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, nebo tě navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela. Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
2: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: Nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
2: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stále zdraví, duše i těla na přímluvu Panny Marie, obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

pondělí 8. týdne v mezidobí čteme z knihy Job, dnes 2. kapitolu, podtitul Joba zasaženého zhoubnými vředy navštěvují přátelé. Jednoho dne se boží synové zase shromáždili u Hospodina. Přišel s nimi i Satan. Hospodin řekl Satanovi, odkud přicházíš? A Satan odpověděl Hospodinu, procházel jsem zemi a potuloval jsem se po ní. Tu řekl Hospodin Satanovi, všiml jsi s mého služebníka Joba, že mu není na zemi podobného? Je to muž bezúhonný, čestný, bohabojný a varuje se zlého. Dosud setrvává ve své bezúhonnosti, zbytečně jsi mě navedl, abych ho trápil. I odpověděl Satan Hospodinu, kůži za kůži, všechno, co člověk má, dá za svůj život. Jen vztáhni svou ruku a dotkni se jeho kostí a masa a uvidíš, zda ti nebude zlořečit do tváře. Tu řekl Hospodin Satanovi, hle, je v tvé moci, jen jeho života ušetři. Satan odešel od Hospodina a zasáhl Joba s houbnými vředy od chodidla až po temeno hlavy. A Job si bral střepinu, aby se jí škrábal, když sedával na hromadě smetí. Jeho žena mu řekla, dosud se držíš té své bezúhonnosti, proklej Boha a zemři. I řekl jí, mluvíš jako blázen, dobro bereme od Boha a zlo brát nemáme. V tom ničem Job svými rty nehřešil. Tu uslyšeli tři Jobovi přátelé o celém tom velkém neštěstí, které ho stihlo, a proto přišel každý ze svého kraje. Elifas z Temanu, Bildad ze Šuachu a Sofar z Námy. Smluvili se spolu, že ho přijdou potěšit a politovat. Již zdaleka ho uviděli, ale nepoznali ho. I dali se do hlasitého pláče, roztrhli svůj šat a posypali si hlavy popelem. Seděli u něho na zemi 7 dní a 7 nocí a nikdo mu ani slovo neřekl, neboť věděli, že jeho bolest je převeliká.

6 hodin a 30 minut, vy posloucháte Proglas a dobré ráno vám přeje Jiří Holeček. Píše se 25. květen, svatodušní pondělí roku 2026. Podle katolického kalendáře je zároveň památka Panny Marie, Matky Církve. Připomínáme si i Mezinárodní den pohřešovaných dětí, neboli Pomněnkový den a Mezinárodní den stepu. Církev také ukazuje na svatou Marii Magdalénu de Pazzi, florenskou řeholnici z časů potridentské obnovy církve, osobnost karmelitánské mystiky, zemřela 25. května 1607. Před 370 lety byl slavnostně uveden do úřadu první litoměřický biskup Maximilián Rudolf Schleinitz. Svátek má Viola, jméno z latiny znamená fialka. Jaké máme počasí? Bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23 stupňů. V tisících metrech na horách 21, na Šumavě 24. Vítr čekáme slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní. Tlaková tendence, slabý pokles, večer se trvalý stav. Rostrové podmínky dobré, ráno mírně nepříznivé. Ještě se podíváme na vysílání a Radia Proglas, co nás dnes čeká. V rámci našeho seriálu o církevním školství nahlédneme do budoucnosti. Povídat si totiž budeme se zástupcem vznikající biskupské základní školy Gregora Johana Mendla v Brně a panem Davidem Solničkou. Tato církevní základní škola poprvé přivítá nové žáky v září 2027. Přípravy jsou ale už nyní v plném proudu. Od rekonstrukce budovy po koncepci vzdělávání. Jak ovlivňuje prostor pojetí nové školy? A jak se škola vztahuje ke Gregoru Johanu Mendlovi, který zde kdysi působil? To se dozvíte v pořadu Před kostelem od 9 hodin. A teď už píseň Vítej slunce.

Pojďme se podívat na očekávané události s datem 25. května 2026. První encykliku Lva 14. Magnifica Humanitas v překladu Velkolepé lidství představí dnes předpolednem Vatikán. Podle předběžných informací se věnuje etickým otázkám spojeným s umělou inteligencí a jejími dopady na práci, vztahy i důstojnost člověka. Společný program meetingu Brno a setkání sudetoněmeckého krajanského spolku uzavře dopolední pěta v Kounicových kolejích, místě spojeném s utrpení obětí nacistické okupace i poválečného násilí. Festival otevřeného dialogu a porozumění dále nabídne komentovanou procházku městem na téma Pivní Brno, německé, české a židovské. A diskuze v podvečere propojí příběh Nikolase Windna s dneškem, s lidmi, kteří během války na Ukrajině zachraňovali děti přímo v Buči a Charkově. V Lucemburku začíná společný seminář delegací Rady evropských biskupských konferencí a sympozia biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru. Setkání se zaměří na dvě hlavní témata: evangelizace a implementační fáze synody o synodalitě.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.
2: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už má.

Ahoj holky, ahoj kluci, krásné dopadé ráno. Doufám, že se máte stejně dobře jako já, že jsme rádi za sluníčko, za to, že se potkáme s kamarády a že můžeme dnes udělat něco dobrého. Ale pojďme nejprve začít modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý pane, začíná nový den. Chci ti poděkovat za všechno, co přinese, za všechno, co se v něm ukrývá. Prosím tě o vnímavé srdce, abych uměl najít to, co mi budeš než dnes chtít říct. Amen.

pojďte si připravit telefony číslo 739 850 345 a budeme dnes soutěžit. Koho máme? A to se dozvíme po písničce.

0: A podle znělky jste poznali, že budeme dnes hádat s vědce. Tak se připravte, zopakuji telefonní číslo 739 850 345. A mě dnes bude zajímat. To zadání je celkem jednoduché, krátké, ale ta odpověď vás trošičku potrápí. No já už nebudu zdržovat. Zajímá mě dnes, jak se jmenuje dívka, které se v Lourdech zjevila Panna Marie. Nebojte se zeptat třeba rodičů, jestli to budou vědět, ať vám napoví, a můžete zavolat na číslo 739 850 345 a stačí říct jméno dívky, a které se v Lourdech zjevila Panna Marie. A dívám se, že už k nám někdo volá. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: A s kým pak mluvím?
1: Vašík bez dět.
0: Ahoj Vašíku. Budeš znát správnou odpověď?
1: Bernadeta.
0: No, úplně excelentně. Komu věnujeme písničku za správnou odpověď?
1: Za Markétce, mamince, tatínkovi a všem, kdo poslouchají a i kosmonautům a i mě.
0: Dobře. Tak věnujeme všem písničku. Ještě se tě zeptám, víš, co budeš dneska dělat, co máš v plánu?
1: Dneska jdu do školky.
0: Do školky. A těšíš se do školky?
1: Trochu.
0: Trochu, to nezní moc přesvědčivě. Já jsem do školky hrozně rád chodil, protože se tam spalo a měli jsme dobrý svačiny. Máte dobrý svačiny?
1: Ne.
0: Tak to už chápu, proč se ti tam moc nechce. Tak jo, tak se měj pěkně a zase někdy zavolej. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A posílám teda všem, co jsme jmenovali, a písničku, která se jmenuje 12 apoštolů.
2: A to chodí Ježíš sám?
3: Ne, Ježíš nechodí sám. Jsou s ním 12. 12 apoštolů.

pojďme si říct něco o svaté Bernadetě. Bernadeta byla dívka z chudé francouzské rodiny. Její tatínek byl malinář, maminka se starala o rodinu, tedy o Bernadetu a její mladší sourozence, a pomáhala jako pradlenka. Bernadeta byla velmi často nemocná, trpěla astmatem a dokonce prodělala choleru, na kterou málem zemřela v dětském věku. Když jí bylo 14 let, zjevila se jí Panna Maria. Jednoho studeného únorového dne, konkrétně 11. února 1858, ji a její sestru poslala maminka na dříví, aby si měli čím zatopit. V jednom skalním výklenku uviděla Pannu Marii. Taková vsuvka. V církvi se člověku, kterému se zjeví Panna Maria, říká vizionář. Takže svatá Bernadeta byla nebo je vizionářkou. Zpočátku netušila, že je to Matka Boží. Myslela si, že je to nějaký přízrak, kterého se lekla. Panna Maria se jí během následujících 5 měsíců zjevila celkem 17krát, pokaždé s nějakým poselstvím. Teprve, když jí prozradila, že je neposkvrněné početí, pochopila Bernadeta i její okolí, že se jedná skutečně o Matku Boží. Zpočátku měla Bernadeta s touto zkušeností velké problémy. Její okruh ji nevěřil, považoval ji za lhářku nebo za blázna. Zpočátku dokonce ani pan farář jí nevěřil. Její rodiče jí to neustále rozmlouvali a dokonce jí vysocí představitelé města vyhrožovali zatčením. Když byl však uzdraven syn Napoleona III., který v té době vládl, úcta k paní Marii na tomto místě byla oficiálně povolena. Hlavním poselstvím těchto zjevení byla prosba za obrácení hříšníků a uzdravení nemocných a skutečně se v Lourdech mnoho lidí uzdravilo. Postupně tam bylo vybudováno rozsáhlé poutní místo, které dodnes poutníci z celého světa neustále navštěvují a prosí tam především za uzdravení své nebo svých blízkých. Bernadeta poté odešla do kláštera ve městě Nevers, kde už zůstala do konce života. Starala se tam o nemocné, i když sama na tom byla zdravotně velmi špatně. Nakonec zemřela velmi mladá, ve věku 35 let na tuberkulózu, přímo na Velký pátek ve 3 hodiny odpoledne, stejně jako Kristus. Velmi zajímavé je, že její tělo zůstalo i po smrti nedotknuto a dodnes vypadá, jako by jenom spala. Díky tomuto důkazu s tělem byla prohlášena za svatou a stala se patronkou především nemocných a chudých. Její památku si připomínáme 16. dubna ve výročí den jejího úmrtí. To bylo velmi vyčerpávající. Já doufám, že jste si z toho něco vzali, že odteď budete znát svatou Bernadetu líp. Já už se s vámi rozloučím. Mějte se pěkně a zase někdy, třeba zítra u večerníčku. Ahoj.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Hlavní otázka.
2: Bylo 7 hodin, tohle je pondělní ranní plus s datem 25. května. Dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A vybíráme z bodového scénáře této hodiny, jaké dojmy si odnesli sudeční Němci ze svého prvního sjezdu v Česku.
2: Čeho chtělo Rusko dosáhnout jedním z nejničivějších útoků na Ukrajinu i za použití hypersonické střely Orešnik.
3: A vláda má dnes projednat zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny. Co jsou hlavní změny?
2: To vše až po zprávách. Dnes je připravuje Monika Vrchotová.
5: Dobré ráno. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Úder dronů u města Jaroslavl severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské Belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí také ruské úřady v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. Ukrajina od prvních měsíců ruské invaze v sousední zemi podniká útoky. Ty podle Kyjeva míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků. Po víkendovém ničivém útoku Ruska na Kyjev požádala Ukrajina o svolání Rady bezpečnosti OSN. Téma rozebereme v následujícím vysílání Ranního plusu s bezpečnostním analytikem Josefem Krausem. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru i rozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Nemocnice tehdy informace poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré související dokumenty skartovala. Zeman se odvolávat nebude, říká jeho právník Marek Nespala.
6: Proti tomu projít nemůžeme, protože proti odůvodnění tohoto správního aktu, tohoto rozhodnutí není přípustné odvolání. Nicméně se jedná o velký námět k úvaze současného úřadu prezidenta republiky, aby tato situace již nevznikla.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Generální prokuratura v Litvě vyšetřuje možnou krádež až 600 tisíc údajů z tamních státních registrů. Podle konzervativců může být za útokem Rusko. Litevská prokuratura tuto informaci zatím nekomentovala. Cílem útoku měla být mimo jiné data důstojníků armády a zpravodajských služeb.
7: Představitel litevské konzervativní strany Laurinas Kasčunas na sociální síti Facebook napsal, že několik pokusů o neoprávněný přístup do centrálního registru představuje ohrožení litevské národní bezpečnosti. Podnikly je zatím neznámé subjekty ze zahraničí, kterým se podle Kasčunase podařilo odcizit údaje o litevských zpravodajských důstojnících, vojenských důstojnících i litevských politicích. Podle šéfa konzervativců útočníci pravděpodobně získali data z registru nemovitostí, což může vytvářet podmínky pro sledování, vydírání, personalizované kybernetické útoky nebo i ohrožení fyzické bezpečnosti obětí. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. V Česku je podle statistického úřadu zhruba 4,5 milionu domácností a příspěvek jich loni pobíralo přes 300 tisíc. O rok dřív asi o 14 tisíc míň.
8: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
9: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
8: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
10: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
8: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace Cermat podalo téměř 10,5 tisíce uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z kola prvního. Hlásit se můžou přes systém DIPSY nebo papírovou formou. Papež Lev XIV. Dnes zveřejní svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas, v překladu Skvělé lidství. Dokument má být zaměřený na ochranu člověka v době umělé inteligence, mimo jiné ve válkách nebo třeba v souvislosti s právy zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Encyklika je dokument považovaný za nejdůležitější z textů, které papeži vydávají. Ta první obvykle podtrhuje priority daného papeže. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Brně dnes dopoledne skončí sudetoněmecký sjezd. V 10 hodin ho zakončí pietní akt v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Koleje se staly i místem odplaty Čechů vůči Němcům po konci druhé světové války. Končícího sudetoněmeckého sjezdu se zúčastnili zhruba 3000 lidí z obou států. Vyvolal i protesty v ulicích a my se za ním ohlédneme v ranním Plusu hned po zprávách. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D11 z Hradce Králové do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Přelouč. Na 75. kilometru se pohybuje srna u dálnice a hrozí její vběhnutí na vozovku. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradeckou D11. Na 60. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení 20 minut. A na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem od jezdu z Lochkovského tunelu k Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Celé je to také na 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Zatímco teď ještě může být i polojasno, přes den se čeká jasno s teplotami mezi 25 a 30 stupni. Na severovýchodě bude kolem 23. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 21 stupňů. Na Šumavě bude až 24. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: V jeho francouzském poutním místě Lourdes se o víkendu konala 66. mezinárodní vojenská pouť. Letos se jí zúčastnilo na 17 000 vojáků z více než 30 zemí světa, aby se společně modlili za mír a navázali na poválečnou tradici usmíření. Přímo v centru dění byl s českou výpravou také hlavní kaplan armády České republiky, plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knichal. V rozhovoru na Proglase přiblížil letošní moto pouti.
1: Už jenom ten symbol letošní poutě, protože každým rokem je něco nového, tak je moto Strážci míru. A to připomíná vlastně ve všech atributech, ve všech setkáních, při všech modlitbách právě toto téma. A to připomíná, že právě vojenské povolání je mnohem víc než jen profesionální závazek, že je to poslání bdělosti, služby a opravdu nezištnosti ve službě míru a spravedlnosti. A my jsme o tom hovořili i v rámci České mše svaté. A toto téma zde opravdu rezonuje ve všech směrech, při každém společném setkání, kdy si uvědomujeme i skrze vojenské biskupy různých zemí, kteří tady jsou, že ve světě poznamenané napětím a nejistotami čelí vojáci často těm obrovským lidským, ale i duchovním výzvám. Právě v Lourdech, v místě uzdravení, útěchy, může každý člověk nějak odložit to své břemeno, najít prostor pro obnovu a znovu objevit svou víru. A při těch osobních rozhovorech s našimi poutníky to cítím a vnímám. A někteří to takhle i pojmenovávají.
0: Letošní pouť byla dle vojenského kaplana Jaroslava Knichala pozváním ke znovuobjevení smyslu závazku být tvůrcem míru a pokoje.
1: Nejlépe to vystihl vojenský biskup francouzských ozbrojených sil Monsignor Romanet, se kterým se rád setkávám i během roku při různých setkáních, a ten na zahájení poutě to jasně zdůraznil slovy zvu vás, myslel tím všechny poutníky zde v Lourdech, abyste plně prožili tyto dny milosti, abyste naslouchali tomu, co nám Bůh chce vložit do srdce a abyste odcházeli s motivací být tam, kam jsme posláni. To je být strážci míru.

0: Královéhradecký domov u Byřičky je jedním z největších domovů pro seniory v Česku. Aktuálně hledá nové dobrovolníky, kteří by chtěli rozšířit tým stávajících pomocníků. Klienti ocení především společně strávený čas, ale pomoci lze i dalšími způsoby. Informuje kaplan domova, náš redaktor ve městě Martin Weisbauer.
1: Dobrovolníkem se může stát prakticky každý, bez ohledu na věk. Zapojit se mohou jak studenti, tak maminky na mateřské dovolené, lidé s pracovním vytížením, anebo i samotní seniori. Dobrovolnická činnost přináší radost nejen klientům, ale často obohatí i samotné dobrovolníky. Není potřeba žádné speciální vzdělání. Pomoc může mít mnoho podob, od společného povídání u lůžka přes doprovod na procházky nebo k lékaři, až po pomoc při společenských akcích, přednáškách či aktivizačních programech, jako jsou cvičení s hudbou, zpívání anebo trénování paměti. Dobrovolníci mohou zároveň uplatnit své vlastní schopnosti a zájmy, například hru na hudební nástroj, ruční práce nebo další dovednosti, kterými mohou seniorům zpříjemnit den.

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem. Mám tě rád.

0: Biskupské gymnázium v Brně bude v sobotu hostit konferenci věnovanou ženám v katolické církvi. Druhý ročník má podtitul Odvaha v srdci ženy. Jedna z organizátorek, Magdalena Volková, pro Glasu přiblížila.
1: Tato konference je určená pro všechny odvážné ženy z katolické církvi, které chtějí prohlubovat svoji víru, zároveň se propojovat a hledat nové odvážné cesty, jak poznávat Boha v naší konkrétní životní situaci s našimi konkrétními výzvami. Mezi hlavními přednášejícími bude Katka Lachmonová, paní docentka Mireja Ryšková. Mireja Ryšková promluví o odvaze v srdci biblických žen. Katka Lachmonová se bude vracet ke kotvě, kde kotví naše odvaha, a to je v Kristu. Potom bude velmi zajímavá panelová diskuze, kde budou také velmi odvážné ženy z různých oborů a budeme se bavit o tom, jak se dívat jinak na různě na problémy, kterým v dnešní době žena čelí. Budou nás čekat sdílecí skupinky, budou potom velmi zajímavé workshopy, které budou ať už kreativní, sdílecí s zaměřením na manželský život, na schopnost se projevit, schopnost hledat nové cesty. Opravdu si přijde na své každý. Chceme to otvírat ženám napříč růzností spiritualit, takže to nebude jenom pro liberálky nebo konzervativkyně, ale bude to úplně pro všechny. Takže bychom vás moc chtěli pozvat. Přijde nám, že je důležité, aby ženy vzájemně inspirovaly, sdílely, podporovaly.
0: Tolik Magdalena Volková z pořádajícího týmu konference Odvaha v srdci ženy, ohlášené na sobotu v Brně. Volná místa jsou, přihlásit se dá na webu akce.

0: Město Chodov na Sokolovsku bude spolupracovat s farností na přípravu kaple, která by mohla sloužit široké veřejnosti. Stát bude ve farní zahradě. Stavbu za asi 12 milionů korun by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje jejím potřebám. Společný postup s městem by měl zajistit smysluplné využití prostor. Podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba by to představovalo nový způsob spolupráce.
1: Spolupráce existuje na různých úrovních, ale zatím nejsme v situaci, že bychom sdíleli nově vybudovaný objekt. My například sdílíme kostely ve smyslu toho, že tam jsou třeba civilní obřady, civilní pohřební obřad nebo i svatební, to jsou všechno věci, které hledáme a myslím, že velmi dobře, ale představa, že bychom vybudovali něco moderního, co by bylo součástí nové architektury, která by zkrášlila to město, to nemáme.
2: Dvě piana neboli křídla se v sobě navzájem zhlídla. Zatímco zněla serenáda, se zabouchla a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

na křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To, když někdo průvan způsobí, láska začíná. 1, 2, 3, 4, 5 na doby.

když šla spolu na uvertúru, hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, počase měla malá pianina.

7:30 vás od mikrofonu Radia Proglas zdraví Jiří Holeček. Máme 25. květen, svatodušní pondělí. Podle katolického kalendáře je zároveň památka Panny Marie, Matky Církve. Připomínáme i Mezinárodní den pohřešovaných dětí, neboli Pomněnkový den a také Mezinárodní den stepu. Dále upozorňujeme na dnešní 110. výročí narození strojaře a motocyklového závodníka Jiřího Brabence, známého i pod pseudonymem Erik Kraft, spisovatele a novináře, který v 60. letech rozklil a zveřejnil informace v souvislosti kolem takzvaného číhožského zázraku a brutálních výslechů faráře Josefa Toufara. Zemřel v roce 1983. Před 30 lety byl v Jáchymově odhalen pomník vězňům uranových dolů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku. Soubor pískovcových kamenů s názvem Křížová cesta ke svobodě. Dílo akademického sochaře Romana Podraského. V německé Jeně rovněž před 30 lety dosáhl Jan Železný světového rekordu v hodu oštěpem. Svátek má Viola. Jméno z latiny znamená fialka. A jaké máme počasí? Bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě to bude kolem 23, v tisících metrech na horách kolem 20. Jedné, na Šumavě je trošičku tepleji než jinde na horách, a to 24. Vítr čekáme slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní. Tlaková tendence, slabý pokles, večer se trvalý stav. Rostylové podmínky, dobré, ráno mírně nepříznivé.

0: těchto dnech probíhají Dny fajné rodiny v Ostravě. Symbolicky odstartovali na Mezinárodní den rodiny a kladou si za cíl upozornit na význam rodiny pro společnost a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Propojují generace i komunity a podporují vzájemné vazby skrze smysluplné trávení volného času. Reagují na aktuální situaci ve společnosti, jak nám přiblížil náměstek primátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák.
1: Snažíme se hledat cesty a způsoby, jak pomoci rodinám. Protože rodina dneska prochází krizí. Faktem je, že se rodí stále méně dětí. V loňském roce se narodilo vždycky méně a méně dětí. Porodnost se sleduje od roku 1785, tuším. A každým rokem je to prostě méně a méně dětí. V České republice deficit mezi rokem 2024 a 2025 je 7 tisíc. V Ostravě tak zhruba 1400 za posledních 5 let máme každým rokem o 172 dětí méně, čili v loňském roce se narodilo 1900 dětí v Ostravě, ostravských občánků. A teoreticky, kdybychom to počítali matematicky, tak za 11 let by se v Ostravě nenarodilo ani jedno dítě. A proto si říkáme, že je zapotřebí hledat způsoby, jak vytvořit motivační akce a různé takové jako aktivity pro to, abychom tento trend zvrátili. A jedním z nich jsou Dny fajné rodiny, které děláme už 7. rokem.
0: Popsal Zbyněk Pražák a dále uvedl, co všechno mohou návštěvníci v rámci programu zažít.
1: Je to akce, která začíná vždycky od 15. května, kdy je Mezinárodní den rodin, trvá zhruba měsíc a v letošním roce se do této akce angažovalo 60 různých organizací a jsou to městské obvody, jsou to naše příspěvkové organizace, nestátní organizace, prostě spousta různých organizací a připravujeme necelých 120 různých akcí na území města. Jsou určeny nejen dětem, ale skutečně celým rodinám a napříč generacemi, i babičkám, dědečkům, aby přišli se svými vnoučátky, aby se účastnili těchto akcí. Ten program je skutečně velice pestrý, ten prostor dáváme jednak venkovním komunitním akcím, ale i akcím například v zoologických zahradách, v divadlech, všude možně. Opravdu ta škála je obrovská. Děti si mohou vyzkoušet třeba malování, keramiky, mozaiku, netradiční výtvarné techniky. V knihovnách si mohou vyzkoušet spoustu věcí a prostě hledáme cesty k tomu, aby rodiny mohly být spolu, aby se mohly spolu bavit a aby to posilovalo takovou tu sounáležitost a ty rodiny vzájemně a aby se cítili dobře.
0: Představil projekt Dny fajné rodiny náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák.

0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro vstupuje do své závěrečné třetiny. S nadcházejícím programem nás seznámí mluvčí Iva Nevoralová.
1: Čeká nás velkolepé finále. 29. a 30. května proběhne v Centru současného umění DOX 5. ročník v Prague Offspring za účastí jedné z nejhranějších skladatelek současnosti Un Suk Chin. V neděli 31. května uvede Deutsches Symphonieorchester Berlin s českým dirigentem Tomášem Hanusem a japonským violončelistou Yujou Mizunem mimořádně působivá díla Dmitrije Šostakoviče a pozdního romantika Antona Brucknera. A 1. června se můžete těšit na očekávaný debut 25-letého absolutního vítěze soutěže ARD Mnichov, rakouského klavíristy Lukase Šternáta s Rotterdamským filharmonickým orchestrem a dirigentem Lahavem Šáným. Sledujte závěr festivalu Pražské jaro 2026 na www.festival.cz.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: 7 hodin 45 minut čas na hudební kompas. Pod názvem Neo vyšlo loni nové album Orchestru ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Nahrávka, na které se podílelo několik skladatelů mladší a střední generace, přináší nový pohled na slovenský folklor. Jako první ukázku si poslechneme skladbu cymbalisty Marcela Komendanta, nazvanou Pieseň.

Album Neo, které si dnes představujeme, je důkazem toho, že slovenská lidová hudba může být inspirací pro odvážnou současnou tvorbu bez ztráty autenticity. Orchestr ludových nástrojů Slovenského rozhlasu, známý také pod zkratkou OLUN, nehledá nostalgii po minulosti, ale novou podobu folkloru pro dnešní publikum. Otevřenou experimentu, žánrovým přesahům i mezinárodnímu kontextu. Na albu se podílela řada výrazných osobností slovenské hudební scény, například Stanislav Palůch, Marcel Komendant, Michal Palko nebo Martin Štefáník. Vedle smyčcového a cymbálového základu zde uslyšíme také klarinet, flétnu, gajdy, ženské sbory i improvizaci, díky čemuž má album mimořádně barevný a vrstevnatý zvuk. Folklor se tu prolíná se soudobou vážnou hudbou s jazzem, minimalismem i world music. V čele celého projektu stál houslista Jan Kružliak mladší, který je také autorem následujících dvou skladeb, Jarné zpěvy a Svrčky.

0: Hrál nám orchestr ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu z alba Neo. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme nové album pražské skupiny Na boso. Zítra ráno vás pozveme na benefiční koncert pro Nesvačilku. A zítra odpoledne nás bude zajímat instrumentální skladba Afengin z Dánska. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař a my přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A jejich vozidla v Česku.
2: Jak se postaví koaliční rada k návrhu zákona o médiích veřejné služby.
1: A proč loni stát vydal rekordní částku na příspěvek na bydlení.
2: Dozvíte se po zprávách, dnes je má Monika Vrchotová.
3: Dobré ráno. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stáleho výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí zraněných.
4: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničily velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodily mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. Představilo ji ministerstvo vnitra a dnes se jí bude zabývat vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreji Krchové ho už teď získá jen malá část žadatelů.
5: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc. Když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
3: Více si o tom s Andreou Krchovou popovídáme v Ranním plusu po zprávách.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu ministerstva kultury více než 300 připomínek. Například ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. I tomu se budeme podrobněji věnovat v našem dalším vysílání. V převážně kurdské části Sýrie očekávají výsledky nedělních parlamentních voleb. 11 zástupců doplní první syrský parlament od pádu režimu Bašára Asada. Nepřímé volby byly už koncem minulého roku. V kurdské severovýchodní části země je ale umožnila až vojenská ofenziva a následná dohoda kurdské samosprávy s centrální vládou.
7: Postasadovský syrský parlament se poprvé sejde po nadcházejícím velkém muslimském svátku Eid al-Adha. Mezi 210 poslanci budou nadále chybět zástupci jihosyrské oblasti Suwayda, kde od loňského léta pokračuje násilí mezi vládními jednotkami, druzskými milicemi a ozbrojenými beduíny. Nedělní volby v kurdských oblastech provázela podle syrských úřadů vysoká volební účast. Až do začátku tohoto roku oblast ovládaly převážně kurdské milice SDF podporované Spojenými státy. Vládní síly pak vojenskou ofenzivou a následnou dohodou začlenily kurdské regiony do celostátní správy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
3: Přes 23,5 miliardy korun vyplatil loni stát lidem na příspěvku na bydlení. To je asi o 3 miliardy víc než v roce předchozím a nejvíc v historii. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Pravidla čerpání příspěvku na bydlení stát upravil po začátku energetické krize v roce 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Okruh lidí, kteří na něj měli nárok, se tak rozšířil. Podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho se tak někteří vyhnuli dluhům i exekucím.
8: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
3: Nejvíc loni čerpali lidé příspěvek na bydlení mezi regiony v Moravskoslezském kraji, v Praze a v kraji Ústeckém. Co se týče měst, tak v Praze. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Olomoučtí radní navýší poplatek za pobyt dětí v mateřských školách a družinách. Od příštího školního roku budou rodiče měsíčně platit za pobyt dítěte v mateřské škole 850 korun, o 100 korun víc než dosud. Poplatek za družinu se pak zvýší o 80 korun na 200 korun. Pokračuje náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice Pro Olomouc a Pirátů.
9: Stát prostřednictvím legislativy městům a obcím ukládá, jaká je maximální výše právě úplaty za vzdělávání v mateřské škole a ve školní družině, a my jsme teď opravdu ještě zdaleka ne ani na 60% právě toho povoleného limitu, takže si myslím, že pořád jsme město velmi vstřícné pro rodiny.
3: Likvidaci skládky za 1 miliardu a 200 milionů korun pod plánovanou multifunkční halou v Pardubicích zaplatí podnikatel Petr Dědek. Město po více než 2 letech jednání dokončilo plánovací smlouvu s investorem, kterou dnes budou schvalovat zastupitelé. Podle dohody nebudou Pardubice přispívat ani na provoz haly, říká primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
10: Ten výsledek považuji za velmi dobrý, opravdu velmi dobrý pro město, dává městu velkou míru právní jistoty. Obě strany tam mají nastavené určité sankce za neplnění některých věcí a jak říkám, pro nás je opravdu velkou výhrou ta obří právní míra jistoty v tom, že za městem nepůjde sanace té skládky.
3: Na Plusu teď máme aktuální dopravní zpravodajství. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Benešov. Na 21. kilometru se dojíždí do kolony, která nesouvisle pokračuje na 14. kilometr. Zdržíte se asi 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 122. kilometru narazilo nákladní auto do šipky silničářů. Projíždí se pouze levým pruhem. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona se táhne přes Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště pak opatrně za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se zastavuje fronta hlavně kamionu a ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují vjezdy do obou tunelů. A ještě v Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice. Fronta se táhne přes Libereckou až před Blanku. Zdržení asi půl hodiny a postojíte i v Povltavské od Čuprovy k Bulovce. Přejeme klidnou jízdu. Nový týden bude zpočátku provázený tropickými teplotami. Dnes bude 25 až 30 na severovýchodě kolem 23 stupňů. Zítra se čeká 27 až 32 stupně na severovýchodě, opět trochu chladněji kolem 26 a bude slunečno. Ve středu se pak mírně ochladí. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

dělat jen dětský oblečení, ačkoliv už dávno dítě není. Vyspat se ve stanu bez krčení můžou jenom malí lidi. Ušetřit na množství jídla, taky sprcháče a mýdla. Jak Napoleon všechny řídit můžou jenom malí lidi.

ventilací, schovat se jak drogy pod matrací. Po dvou pivech se totálně zřídit můžou jenom malí lidi. V letadle se vejít do sedadla, v buse držet se nižšího mantla, kdekoliv tajně slídit můžou jenom

to je hezký, říkávali mi na dobrou noc. A neboj se, když to není hezký, tak naštěstí toho není moc. Tak naštěstí toho není moc. Nakopat někoho do

tebe. Pojďme se podívat na očekávané události s datem 25. května 2026. První encykliku Leva 14. Magnifica Humanitas v překladu Velkolepé lidství představí dnes předpolednem Vatikán. Podle předběžných informací se věnuje etickým otázkám spojeným s umělou inteligencí a jejími dopady na práci, vztahy i důstojnost člověka. Společný program meetingu Brno a setkání sudetoněmeckého krajanského spolku uzavře dopolední pěta v Kounicových kolejích, místě spojeném s utrpení obětí nacistické okupace i poválečného násilí. Festival otevřeného dialogu a porozumění dále nabídne komentovanou procházku městem na téma Pivní Brno – německé, české a židovské. A diskuze v podvečer propojí příběh Nikolase Windna s dneškem, s lidmi, kteří během války na Ukrajině zachraňovali děti přímo z Buči a Charkově. V Lucembursku začíná společný seminář delegací Rady evropských biskupských konferencí a sympozia biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru. Setkání se zaměří na dvě hlavní témata – evangelizace a implementační fáze synody o synodalitě. Na Vysoké škole Politechnické v Jihlavě pořádají vernisáž putovní výstavy věnované Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Na ní naváže debata historiků Michala Stehlíka a Martina Gromana. V rámci svého podcastu Přepište dějiny se zaměří na osudy Buly a Drboli zejména po roce 1948. Biskup Martin David se v Ostravě Radvanicích setká s mladými kněžími diecéze. Kostel Nejsvětějšího srdce páně v brněnských Husovicích večer hostí svatodušní františkánské chvály. Komentovanou prohlídku s Milivojem Husákem, autorem výstavy Světlo ve stínu, pořádá diecézní muzeum v Brně. Umělec osobně představí svá díla a poskytne komentář k vystavěným pracím v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla. V hlavním městě slavnostně znovu otevřou knihovnu Jana Langoše, která je součástí Ústavu pro studium totalitních režimů. Petřínská rozhledna se rozsvítí modře při příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí a prevence násilí. Praha se tímto krokem aktivně zapojuje do mezinárodní kampaně hashtag Blue for Hope.

Kuku jaja Google gu. Pouze takto. Ne, jinak. Jinak ne. Jinak nebude připuštěn. Bude vyřazen. Nebude mu nadále umožněno

1A až 99Z. Brum brum, gaga ut brum. Žadatel odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Tak jak je závazné? Odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Kvik kvik, ňuňu pigiňu. Pouze takto. Ne, jinak. Jinak ne.

jinak, ne. Jinak nebude zaevidován. Nebude akceptován. Bude ignorován ve všech položkách, anulován. Nebude zapracován. Bude dezaktivován. Bez náhrady vyškrtnut. Bez možnosti odvolání.

pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak bude zpochybněn, bude rozpracován.

ztracen, bude vyobcován, navždy exkomunikován, navždy zapomenut. Jinak

na otázku Boha. Koho jsi bezvýhradně miloval? Jakou krásu si po sobě zanechal na světě? Když Joši, odpovědět není závazné, přesto odpovídám kvik, kvik, ňu, ňu, heil, ho, gu. Kvik, kvik, ňu, ňu, heil, ho, gu. Pouze takto, ne jinak.

0: Hoshi, oh Lord, oh yeah.
1: Papež Lev XIV. Dnes představí svoji první encykliku. Dlouho očekávaný dokument má název Magnifica Humanitas a podtitul o ochraně lidské osoby v době umělé inteligence. Datum podpisu 15. května je symbolické. Připadlo na ně 135. výročí vyhlášení přelomové sociální encykliky Rerum Novarum papeže Lva XIII. K tomu se jeho současný nástupce vstál hned po zvolení před rokem výběrem jména pro svůj pontifikát. Tématu umělé inteligence se vystudovaný matematik Lev XIV. Věnuje dlouhodobě. Přednedávnem pro její studium zřídil komisi v římské kurii.

0: reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce v pátek ocenili 9 charitních sester roku. Program akce nabídl mimo jiné debatu na téma Kam kráčí české zdravotnictví. Jednou z diskutujících byla Ludmila Kučerová, manažerka Charity pro analytickou a advokační činnost ve zdravotní oblasti.
1: Myslím, že musíme vycházet skutečně z toho, co se teď ve zdravotnictví děje, to, že docházejí peníze, to, že stárne populace česká, ale zároveň, že na to můžeme reagovat tím, že nabízíme právě levnější péči v tom domácím prostředí a že se učíme té sousedské výpomoci. Tady to bude platforma, která se určitě bude v budoucnu a v blízkém budoucnu rozvíjet.
0: Ve Valdštejnském paláci promluvil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dle jeho slov je Charita Česká republika organizací, která dbá na lidské příběhy.
2: Z hlediska dobré pověsti katolické církve je na Charitě skvělé, že je současně empatickou organizací, kde se dbá právě na ty lidské příběhy, protože máme ten imperativ od Krista, že je potřeba milovat bližního jako sám sebe, a to je vlastně ta myšlenka, se kterou Charita působí. A na druhé straně je to organizace vysoce profesionální. Právě tato kombinace téměř u nás nemá obdoby a to je to, na co si na Charitě cením.
0: Pod záštitou manželky prezidenta republiky Evy Pavlové a České biskupské konference získalo cenu 9 výjimečných charitních sester z celé republiky. Mezi nimi také Renata Bartošová z Charity České Budějovice.
3: Zdravotní sestry na Charitě jsou velmi citlivé, kvalifikované a není pro ně ta všední práce jenom úkon, ale vždy je zatím schovaný člověk a tu práci dělají srdečně. Já neznám žádnou sestřičku na Charitě, která by tu práci nedělala ráda a srdcem, protože je to neziskový sektor.
0: Radio Report z pátečního předávání cen odvysíláme na Proglasu 4. června.
4: Obejmi mě.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, a ať se nebojí.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

o půl deváté máte naladěný Proglas a dnešním ránem vás provází Jiří Holeček. Píše se 25. květen, svatodušní pondělí 2026. Podle katolického kalendáře je památka Panny Marie Matky Církve. Připomínáme i Mezinárodní den pohřešovaných dětí, neboli Poměnkový den a Mezinárodní den stepu. Církev také ukazuje na svatou Marii Magdalénu de Paci, florenskou řeholnici z časů potridentské obnovy církve, osobnost karmelitánské mystiky. Zemřela 25. května 1607. 110. narozeniny by oslavil nekompromisní odpůrce alkoholové závislosti psychiatr Jaroslav Skála. Zemřel v roce 2007. 80 let nezávislosti si připomíná Jordánsko. Před 65 lety americký prezident John Fitzgerald Kennedy vyhlásil program Apollo. Jehož cílem bylo přistání Američanů na měsíci do konce desetiletí. 77. narozeniny slaví herečka Eliška Balzerová. Svátek má Viola, jméno z latiny znamená fialka. Počasí máme jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě kolem 23. V tisících metrech na horách to bude 21, na Šumavě až 24. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní. Tlaková tendence slabý pokles, večer setrvalý stav. Rostylové podmínky dobré, ráno mírně nepříznivé. A co můžete čekat na vlnách Radia Proglas? Svědectví Jakuba Čermáka uslyšíte v pořadu Stopy 15 minut po desáté. Teď už Kalifornie.

0: Tisíce lidí přišli o víkendu na Půť smíření a navštívili sudetoněmecké dny na brněnském výstavišti. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se sobotní pouti zúčastnil společně s dalšími senátory, opozičními poslanci i regionálními politiky. Ve svém projevu upozornil na nebezpečí, které podle něj představují odpůrci demokratických principů.
1: Existují země, zejména na východ od nás. Existují lidé v těchto zemích i v některých dalších, včetně bohužel i České republiky, kteří nechtějí silnou Evropu. Oni nechtějí, abychom si rozuměli, abychom se potkávali a už vůbec nechtějí, abychom se smiřovali nebo si dokonce odpouštěli. Oni nechtějí, aby si starší generace rozuměli s těmi mladšími. Oni prostě nechtějí, abychom mohli žít ve svobodě a o tom, co se stane, jsme si sami rozhodovali.
0: Jedním z účastníků sobotní pouti smíření, kdy lidé procházeli stejnou trasu jako Němci při odsunu z Brna v roce 1945, ale v obráceném směru, byl i bývalý hokejový reprezentant Dominik Hašek.
2: Tak já se této pouti smíření účastnil úplně poprvé. Ten hlavní důvod, těch důvodů je víc, samozřejmě jsem hrozně rád, jsem tuto akci podpořil, protože to je cesta ke smíření za mě, připomenutí těch hrozných zločinů na jedné, samozřejmě větší z té německé strany, ale i na té české straně, který tam došlo těsně po válce. A je to důležité o tom mluvit, protože když o tom nebudeme mluvit, když budeme něco zamlčovat, tak se ty věci můžou opakovat a to se nikdy nesmí opakovat.
0: Sudetoněmecký sjezd konaný v rámci mítingu Brno dnes uzavře pieta v Kounicových kolejích. Program festivalu, který vytváří prostor pro otevřený dialog a setkávání, pokračuje až do konce měsíce.
3: Tam, kde končí ticho,
4: začíná dialog a porozumění.
5: To je Meeting Brno.
6: Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
7: Hojí rány minulosti.
8: Protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
6: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
9: Protože všechno začíná setkáním.

0: Tradiční pěší pouť z Prahy do italského Orvieta, pořádaná jako připomenutí vzniku svátku těla a krve páně, slaví letos 20. výročí. Na cestu se poutníci vydali v pátek a jednu z etap podpoří nový pražský arcibiskup. Podrobnosti za organizátory z pražské arcidiecézní charity doplní Jarmila Lomozová.
1: Této akce se každoročně účastní více než 1000 poutníků. Přidávají se obvykle v místě svého bydliště na jednu nebo dvě etapy, takže potom ta pouť vlastně přirozeně nabývá podoby jakési štafety, která propojuje jednotlivé regiony, kudy prochází. Máme radost a je nám velkou ctí, že se letošního již 20. ročníku zúčastní osobně i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
0: Ten se k putování přidá dnes na Neveklovsku. Tato pěší pouť je inspirovaná cestou kněze Petra z Prahy ze 13. století, který tenkrát při putování do Říma zažil eucharistický zázrak.
1: V jeho rukou se mu hostie proměnila ve skutečnou krev, ve skutečné tělo Krista. A na základě této události byl v církvi ustanoven svátek Corpus Domini, svátek Božího těla. Právě v italském městě Orvieto, kde tenkrát sídlil papež, byla na počest tohoto svátku vystavěna velkolepá katedrála a dodnes se v ní konají velké slavnosti, veliký i průvod městem, který právě tyto události připomíná, a k tomu průvodu a k celému tomu dění v Orvietu se právě připojují i naši poutníci, kteří putují z Prahy. Je na tom zajímavé, že právě tento jeden z nejvýznamnějších církevních svátků má své kořeny, svůj původ v Česku právě v osobě kněze Petra.
0: Uzavírá na Proglasu Jarmila Lomozová z arcidiecezní Charity Praha. Poslední 11. etapa pouti na českém území proběhne 1. června a dále menší skupina poutníků pokračuje pěšky a dopravními prostředky přes Rakousko a Itálii. Celá pouť pak vyvrcholí v neděli 7. června v italském Orvietu.

V minulosti připadala na 25. květen památka svatého Urbana I. papeže ze 3. století, patrona vinařů a bednařů. Pranostiky zůstaly. Urban bývá studený pán. Jaký den 25. máje, jakožto na den Urbana, povětří jest takový podzimek následovatí má. Když na Urbana prší, bude mnoho myší. Ke svatému Urbanu se vysévá pohanka. Je-li na svatého Urbana pěkný den, bude suchý červenec i srpen. Vinárévá však nedbá toho a poskytne vína mnoho.

vstup uhranul. Byl jsem chloubou svého krále, věřil jsem v čest rytíře. Vím, jak pýcha zraní lásku, znám dost věcí k nevíře.

0: Fotograf Josef Koudelka poprvé vystavuje v Boskovických na Blanensku. V místní galerii Otakara Kubína je k vidění 5 panelů fotografií z cyklu Invaze 68. 98letý fotograf řekl, že k výstavě v rodném městě byl přemluven a bral to jako projev slušnosti. Fotografie z okupace Československa v srpnu 1968 podle Koudelky získaly univerzální význam až později.
1: Ty fotografie po 20 letech byla udělaná knížka, která byla publikovaná v 12 jazycích ve 14 různých zemích a v zemích, které s tímhle s tím vůbec nic neměli co společného. A najednou to přestal být problém Československa, anebo můj problém, anebo konec komunismu. Najednou to dostalo nějaký úplný smysl.
0: Fotografie budou k vidění do 29. září.

0: Milí posluchači, v dnešním dílu pořadu Před kostelem, cyklu o církevním školství, si budu povídat s ředitelem budoucí církevní základní školy v Brně na Jánské ulici, panem Davidem Solničkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc se těším.
0: Už rok se ví, že budete ředitelem. Takže první otázka směřuje k tomu, jak se připravujete. Máte na to čas, protože vy máte aktuálně i jiné zaměstnání na jiné základní škole, tak jak se připravujete?
1: Tak děkuji za otázku. To se mnou, já nejsem ředitel, já jsem takový ředitel bez portfeje, protože moje škola ještě neexistuje, takže já jsem vyhrál výběrové řízení, které bylo před rokem, a připravujeme se, že 1. září 2027 založíme nebo otevřeme novou základní školu a v současné době připravujeme se na více frontách. Jedna věc je vůbec mít kde tu školu, kde ji otevřít, takže velice teď řešíme opravy budov na ulici Jánská v Brně. A druhá věc vůbec dát dokupy tu vizi, jak ta škola má vypadat, co má nabídnout, pro koho vlastně je, tak aby ti, kteří k nám budou chodit a jejich blízcí, jejich rodiče, přátelé, prarodiče, aby i ta škola byla i pro ně něčím zajímavým, něčím, co je přiláká a zároveň, až na ní budou a nebo na ní budou vzpomínat, tak aby na ní vzpomínali v dobrém a něco si opravdu z ní mohli odnést do života.
0: A jste už třeba i tak daleko, že nabíráte pomyslně své kolegy, už máte tak jako rozmyšleno, kdo by se vám kam hodil, nebo to je ještě hudbou budoucnosti?
1: Já už představu mám, co se týče typologie, nebo takovou představu, jaký by to člověk měl být, jaký zaměstnanci by u nás měli být, ale samotné výběrové řízení na učitele nebo zaměstnance, vychovatele, asistenty, ale i třeba školníka a další potřebné lidi pro školu, tak ty se budou odehrávat v září od roku 2026. Takže v současné chvíli máme tým na biskupství rozličných lidí, kteří připravují společně se mnou tu školu. Je tam člověk ze stavebního, ekonom, je tam kolegyně, která vlastně má na starosti obecní školství v Brně. Je tam otec Pavel Šenkyřík, který je vlastně takovou zastřešující postavou toho projektu. A v tady tom týmu, který je výborný, v kterém se nám opravdu velmi dobře pracuje, tak připravujeme ten základ a od září opravdu se rozběhne naplno, protože budeme mít ještě teda rok na to otevření samotné školy, tak od září se naplno rozběhne to vybírání, bude to vícekolové vybírání, nějaké popovídání, jestli vidíme, jestli máme stejný pohled na tu školu a potom budou ale i třeba vzorové hodiny, a aby opravdu ta škola byla i tím místem, kde člověk by chtěl pracovat a zároveň, aby i ten člověk padl nám do toho projektu. A zase teď dělat výběrová řízení bylo vytečně brzo, protože bylo by to rok a půl před zahájením té školy a vlastně my zatím nemáme místo konkrétní, které nabídnout.
0: Vy jste na začátku zmínil, že aktuálně se soustředíte na tu rekonstrukci. Jedná se o budovu na Jánské v Brně, v centru Brna, kde už od 19. století bývala německá reálka. Zajímalo by mě, jak ta rekonstrukce probíhá. Jestli vám právě pomáhá to, že vždycky tam nějaká škola byla, nebo že budova byla navržena už jako škola, a taky jak stíháte ten termín otevření.
1: Tak, ta budova je krásná a bude nádherná. Opravdu architektonicky je velmi cenná. Když člověk vejde dovnitř, tak je velmi překvapený, jaký klid najednou na něho začne působit v rámci celé té architektury. Že i když je uprostřed města, tak je to taková oáza. A to říkám i s vědomím toho, že v současné chvíli ta budova opravdu potřebuje hodně pomoci k tomu, aby zase mohla fungovat. Ale i teď opravdu je to místo, které je velmi, velmi působivé, a když člověk přijde, uvidí to nádherné schodiště, které je jak z Pána prstenů, z nějakých fantasy filmů nebo knih, tak je to místo, kde si velmi dobře dovedu představit, že tam bude život, že tam budou ty děti, které se budou učit a budou zároveň obohaceny tímto místem. No a ta budova byla navržena především pro středoškoláky nebo věkově takto staré lidi, když to my tam chceme základní školu, takže určitě některé úpravy musíme udělat i z hlediska jako zásahu do té budovy, že nemůžeme úplně nechat budovu to, jak byla vymyšlena nebo vytvořena, naplánovaná v 19. století. Musíme ji udělat pro 21. století s veškerou úctou k té budově, k její hodnotě. Všechno samozřejmě se konzultuje s památkáři, takže všechno musí být v součinnosti nebo prokonzultováno s památkáři. Ale když bych to popsal jednoduše, co nového a inovativního v rámci té budovy bude, tak kromě toho, že ji opravíme, že tam už nebudou ta okna, která jsou teď oprýskaná a zvenku nevypadají příliš lákavě, že tam fasáda se samozřejmě poopraví a tyto kosmetické věci, tak my v první řadě, co každý si všimne po rekonstrukci, tu budovu uvnitř interiéru prosvětlíme. Když tam nyní přijdete, vidíte nádherné schodiště, ale chodby jsou dosti tmavé. A architekti z Riviera, architekti tady v Brně, tak vymysleli úžasnou možnost, to můžete vidět i třeba na našich webových stránkách na biskupství, jak otevřeme chodby a dostane se do těch velikých chodeb přímé světlo zvenku, takže ne nějaké umělé osvětlení. Budou to chodby příjemné, prostorné, využitelné pro trávení přestávek, aby děti tam mohly být aktivní, aby si mohly zahrát ping-pong, fotbálek, cokoliv, nebo sem tak sednout a popovídat s kamarády. Takže tento prostor té komunikace, už je to slovo komunikace, kde člověk se setkává, komunikuje s druhým, tak chceme opravdu přizpůsobit i na 20. století a i ta světlost hned bude působit víc, jak jsem mluvil na začátku, že to je taková oáza uprostřed města, tak i ta světlost pomůže mít ten radostnější, optimističtější pohled, kterým by ta škola měla na člověka, který tam přijde nebo v ní je dýchnout. Potom je druhá věc. My chceme, aby žáci byli velmi často venku. Kromě toho, že s nima chceme chodit často třeba do přírody nebo jenom po městě a využívat, co ta poloha pozitivního nám nabízí, tak chceme i ten dvůr, který není příliš velký oproti jiným školám, to si musíme přiznat, tak chceme tento dvůr ale nabídnout co nejvíce žákům, aby zde mohli trávit přestávky, aby zde mohli trávit venkovní výuku a aby se tam dostali velmi jednoduše, bezpečně, aby ten dvůr byl přehledný i z hlediska dohledů a tak dále, ale zároveň aby to bylo místo, kam se vejde co nejvíc dětí. A jak jsem říkal na začátku, ten dvůr není příliš veliký. Proto architekti znovu klobouk dolů, proto i ten projekt, který nám prezentovali, vyhrál. Vymysleli takový, když se na to podíváte například na těch webových stránkách biskupství, takové řešení dvoupatrového dvoru, že je tam veliká plocha, která je částečně z jedné třetiny zastřešená, a to zastřešení nad ní je vlastně sportovní nějaké hřiště, nějaká plocha, kde v druhém patře toho dvoru vzniká takový ochoz, který vede právě k hřišti, kde se můžou odehrávat různé míčové hry. A dole pod tím je ten velký prostor, kde se může odehrávat výuka, budou tam venkovní učebny, kde se může odehrávat jenom trávení přestávek, dát si tam svačnu, popovídat si s kamarády nebo jenom místo setkávání pro přátelé školy, rodiče při různých besídkách nebo představeních návštěvách. A budou tam i místa jako nějaké herní prvky a tak dále. V současné době vidíte vizualizaci teda na těch webových stránkách, ale Riviera architekti to podle mě ještě lépe vyšperkovali, takže v brzké době tam bude aktuální verze, která je ještě krásnější. Mě trochu připomíná, že tak inspirována francouzskou architekturou nebo něčím podobným. Nejsem odborník, ale tak to na mě dýchá. A třetí věc, která, když jsem teda popsal ta venkovní výuka, ty otevřené světlé prostory uvnitř školy, tak třetí taková perlička, co nás úplně nadchlo, jsou netradičně řešené učebny. Škola byla vytvořena v 19. století a jsou tam velmi vysoké stropy, mají mnohde téměř 5 metrů, což může být výhoda, ale zároveň, když chceme řešit úsporu té budovy energetickou a i samotnou výuku, tak architekti přišli s tím, že ty jednotlivé učebny budou propojeny skleněnou studovnou, která ale bude umístěna ve druhém mezipatře. To bude taková skleněná studovna, která propojí dvě třídy sousední vedle sebe. Zároveň ty třídy se ničím nebudou rušit. Samotná studovna bude odhlučněná, ale bude nejen estetickým prvkem té budovy a těch jednotlivých tříd, ale velmi dobře poslouží například místům, kde se dají trávit přestávky, například posluchová místnost, knihovna. Budou to takové středně velké studovny pro další možnosti, jak jinak vést výuku, jak trávit hezky v klidu přestávku, ale tím, že jsou skleněné, dají se zatahovat, odtahovat, tak jsou zase bezpečné z hlediska přehlednosti školy. Nevím, jestli to bylo pochopitelné. Všem opravdu doporučuji, abyste podívali na webové stránky, kde to tam v těch vizualizacích je lépe ukázáno. Ale tyto tři prvky mě přišly něco nádherného, co tuto budovu, která dává svoji hodnotu tou architekturou, tím, že tady učil Mendel, tím, že to opravdu krásná budova, tak ta úcta k té historii je zároveň okořeněna tou moderností, tou výukou pro 21. století.

0: Pokračuje rozhovor s Davidem Solničkou, budoucím ředitelem církevní základní školy Johana Gregora Mendla v Brně. U mikrofonu Silvie Jeřábková.
1: Pojďme se teď prosím podívat na tu vizi a koncepci, kterou aktuálně se svým týmem připravujete. Co do obsahu, jaká škola bude? Bude mít nějaké zaměření, bude nabízet volnočasové aktivity, jak se propojí s komunitou?
2: Když bych to měl zhrnout do nějakého sloganu, zatím sice pracovního, ale myslím si, že dobře vystihujícího toho ducha, tak bych řekl, že škola by měla být život srdcem a myslí, že by to mělo být místo, které je živé, aktivní, které klade důraz na to, aby děti se aktivně zapojovaly do nejenom výuky, ale do života školy, komunity. Zároveň je tam to srdce, to jsou ty křesťanské hodnoty, to jsou i ta komunita, ty vztahy a ta evangelní radost, která především je spojena s tím, když se řekne křesťanské hodnoty. A ten cíl té školy je vzdělávat, dát kvalitní vzdělání. Když bych ty hodnoty měl dát do nějakých 5 bodů, tak ten první bod je důraz na kvalitní výuku jako základ pro další studium. Aby ta výuka byla efektivní, byla kvalitní, aby rodiče, když dají děti na naši školu, měli jistotu, že z naší školy se dostanou na dobrou střední školu, že bude s dětmi dobře pracováno v té oblasti právě vzdělávání, že se naučí, co se naučit mají, že zvládnou ten základ, který určuje rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Že to nebude jenom příjemné místo, kde ale se nenaučí nic potřebného do života. A to je jedno, jestli člověk chce být lékařem, jaderným fyzikem anebo kvalitním řemeslníkem, tak aby ten základ, který škola má dát, si opravdu odnesli. Potom velice chceme dbát na to, aby škola byla bezpečná, na bezpečné a přátelské prostředí. Co se týče toho srdce, těch křesťanských hodnot, tak naším cílem je, aby ta evangelní radost a naděje byly srdcem školy. Aby křesťanské hodnoty nebyly jenom předávány formou nějakých nařízení a zákazů a příkazů, ale aby to byla opravdu ta evangelní radost, kterou nám Ježíš Kristus přinesl a daroval. Takže velice se mně líbí, když Pavel Šenkyřík jednou mluvil o cílech církevního školství. Z něho vyšla velice jednoduchá, pro mě osobně moc moudrá věta nebo takový slogan být rád člověkem. Aby to bylo místo, kde jsem rád člověkem. A možná zvlášť v dnešní době to slovo člověk, to, kdo je vlastně člověk, abych byl rád tím, že jsem člověk, tak je možná tak dokonalý výrok pro mě osobně, který mě stále vede nebo rámcuje to přemýšlení o té vizi, o té budoucnosti té školy. Potom si, když jste mluvila o té komunitě, aby to bylo místo setkávání generací. Já si velmi dobře uvědomuji, jak se společnost proměňuje. A vím o tom, že je spousta lidí starších, kteří jsou třeba sami, nikoho nemají. A zároveň vím, že spousta mladých lidí nemá ve svém okolí někoho ve starším věku, s kým by se mohli sdílet, s kým by si mohli povídat, koho by vlastně poznali. A přitom je jasné, že jak se proměňuje celkově společnost, že naše společnost obecně stárne, nerodí se úplně nejvíc dětí, i když samozřejmě to jiné v Brně, kde se stále lidi sem stěhují a něco jiného, třeba v okrajových částech naší země, tak velice si přeji, aby naše škola byla místem, kde se právě ty generace setkávají. A mám tam naplánováno, samozřejmě nebude hned od prvního roku, od 1. září, ale máme tam naplánováno například kavárnu, společné místo setkávání. A teď nemyslím kavárnu, kde bude jedno espresso za 100 korun, ale aby to bylo místo, kde s rodiči můžou dát ráno svačinu za symbolický nějaký poplatek si tam udělat kávovaru, kafe, ale místo to bude esteticky pěkné a kde tam můžou přijít právě děti se svými prarodiči, nebo naopak tam přijdou i lidi, kteří třeba nemají ve škole svoje vnouče, ale budou tam i pro ně programy, aby se mohli přijít podívat a posedět tam s přáteli třeba v té kavárně. a v některých momentech se do školního života zapojit, například tím, že seniori můžou přijít dětem především na prvním stupni třeba přečíst knihu nebo popovídat o své profesi, co v životě zažili. Takže to bych chtěl, aby tam tady ty možnosti byly, aby to opravdu bylo místem setkávání právě v té školní kavárně nebo knihovně, anebo třeba ve školní kapli, která tam samozřejmě taky bude. No a potom taková pátá hodnota, zdraví těla i ducha. A to je myšleno právě v tom smyslu, dneska se stále mluví o wellbeingu a je to samozřejmě v pořádku a víme, že spousta lidí má různá životní trápení a možná se o nich mluví víc než dřív, možná jich je víc než dřív, těžko říct, nedokážu vůbec posoudit. A já bych chtěl, aby kromě toho všeho, co se ve školách běžně dělá, jsme velice kladli důraz na každodenní pohyb a péče o duševní zdraví, například tím stylem, že škola bude nabízet dětem, aby byli pohybově aktivní. Teď nemyslím nějaký závodní sport nebo někde běhat na čas a tak dále, ale že opravdu budeme často třeba chodit. Ta škola má 5 pater, úžasný schodiště, třeba různé soutěže, běhání do schodu a tak dále. A potom i ta část toho zdraví těla i ducha, hodně zpěvu. Mně přijde, že kdo zpívá, zpívá s radostí, zpívá pro radost a každodenně nebo velmi často, že to je další takový rozměr, který může pomoci právě té dobré náladě, té pohodě. Takže ten pohyb, ta hudba, to mně přijde jako, že je fajn, co se týká toho zdraví těla i ducha. Teď bych to měl teda shrnout, takže ta kvalitní výuka, bezpečné přátelské prostředí, evangelní radost a naděje, aby byly srdcem školy, místo setkávání generací, zdraví těla i ducha. To mně přijde, že jsou takové základní hodnoty, ten základní rámec, které si moc přejeme, aby ve škole byly a které chceme budovat. A v neposlední řadě ještě máme úžasnou možnost a stalo se to, že součástí naší budovy bude základní umělecká škola Varhanická. Z toho mám velikou radost. Takže v podnájmu u nás bude základní umělecká škola Varhanická, která bude nabízet nejenom, jak se může zdát výuku hru na varhany, ale právě velmi široký záběr nejenom hudebního vzdělávání. Bude tam samozřejmě výuka různých hudebních nástrojů, ale taky tam bude obor výtvarný a taneční. Takže to bude právě další možnost pro asi nejenom naše žáky, ale i pro naše žáky, to, aby mohli chodit do zušky, která je v jedné budově. Já jsem táta 4 dětí, děti chodí do různých zušek a nebo na různé hudební nástroje a vím, jak je to náročné převést je z Brna do jiného, zase do jiné vesničky nebo městečka, kde bydlíme. Teď je tak různě převážet a posílat je autobusem a zjišťovat, kdy co jede a kde mohu je vyzvednout já, kdy manželka. Ale to bych právě chtěl, aby ta škola nabízela i ty volnočasové aktivity pro děti, a teda i pro jejich rodiče, aby ráno dám dítko do školy, do bezpečného, kvalitního prostředí a odpoledne jej vyzvednu a zároveň má už za sebou i třeba nějaký kroužek. Takže to bych si moc přál. A já dost jako tu školu, když nad ní myslím, tak dost to teda dělám tak, jak bych si to představoval já, jak by se to líbilo pro moji rodinu. A samozřejmě konzultuji to i s dalšími lidmi. Ale ta zkušenost naší rodiny a výchovy našich dětí jako dost určující, aby byl upřímný.

0: Posloucháte rozhovor s magistrem Davidem Solničkou, ředitelem budoucí základní školy Johana Gregora Mendla v Brně.
1: Na škole, kdy si působil Gregor Johann Mendel, ostatně škola ponese název Biskupská základní škola Gregora Johanna Mendla, a tak je otázka na snadě. Navazujete nějak na tohoto slovutného brněnského vědce, po případě jak?
2: Já jsem moc rád, že nakonec v tom názvu je jméno právě Mendla, protože s ním se dá skvěle pracovat. Je to člověk, který svým životem může být velkou inspirací pro naše žáky. Jedna věc je základní to propojování třeba věda, víra, ta kvalita i ten důraz na to vzdělávání. My si přejeme, aby třeba ve škole byly možnost na druhém stupni takové Mendlovy třídy, zaměření na přírodovědné předměty. Samozřejmě zůstane tam kvalitní angličtina, kvalitní čeština, kvalitní matika, to je jasné. Ale kdo bude mít chuť a zájem z dětí, tak může mít posílenou výuku právě třeba v přírodovědných předmětech, právě i s odkazem na Mendla. Ale to neznamená, že každý tam musí být velký chemik, fyzik a matematik, ale ta možnost by tam být měla. A to je jedna z těch věcí, co v souvislosti s Mendlem je pro nás velkým přínosem. Takže ta kvalita, ten výzkum, ta věda, zároveň i ta víra, ten duchovní život je pro nás velkou inspirací a velkým obohacením. A potom i ten jeho život je, myslím, pro žáky moc krásný a bezvadný. Je to člověk, který zažil nejenom ty zestupy, ale spoustu neúspěchů, spoustu pádů, vyrazili ho ze zkoušek. A asi ne jednou. A vlastně spoustu věcí se mu v životě nepovedlo, ale měl kolem sebe někoho, kdo mu věřil, když tam byl ten opat nap, který na Starém Brně mu důvěřoval, dával mu tu šanci, tak je to i pro vyučující inspirace, že nemusí nad každým neúspěchem třeba toho žáka lámat hůl, že teda on to zase nezvládl, tak je to inspirace, že i ten Mendl to kolikrát nezvládl. A pro ty děti je to zase možnost, i tady ten chlapík, kterým se ne vždycky dařilo, to dotáhl takhle daleko do konce školu, po něm pojmenovali, nevím, jestli zrovna bych byl přání všech kluků a holek dnešní doby. Potom další věc, líbilo by se mi právě, jak chceme i, aby jsme byli aktivní, aby, a to je moje takové přání, aby tam někde byly nějaký včelky, tak bych si jako přál, aby na tom našem otevřeném dvoře je spoustu včelstev uprostřed města, tak kdyby se nám podařilo tam dostat i nějaký tady ten odkaz hmatatelný, živý toho Mendla, nejenom ten hrášek, ale i třeba on choval ty včelky, tak to by se mě tam líbilo. A hlavně o Mendlově je tolik bezvadných, krásných materiálů zpracováno, že mně to přijde bezvadný, že můžeme čerpat a sami nemusíme ani tolik toho vymýšlet, protože už vymyšleno je tolik materiálů a podnětů, který můžeme používat.
1: Živě si představuju to motto na stěně zborovny, ani ten Mendl to vždycky nezvládl, které pak možná bude inspirovat vaše učitele. Ještě jsme, myslím, explicitně nezmínili praktikálie, jako je třeba kapacita školy. Církevní školství v České republice je minimálně poslední dobu charakterizováno tím, že poptávka po místech pro studenty, žáky převyšuje tu nabídku. Čili jakou kapacitou vy přispějete do toho základního školství brněnského? A pak další číslo, další datum, kdy škola otevře.
2: Naše kapacita, která bude v rejstříku školy, taky 540 žáků. Myslím si, že nebude úplně naplněna, protože nechceme tak plné třídy. Chceme, aby ty třídy byly velikostně, dejme tomu, do 24 žáků, aby to bylo rozumné. Samozřejmě musíme učítat, aby to ekonomicky vycházelo, ale prioritou je pro nás ta kvalita toho vzdělávání. To bezpečí třídy, které mají do těch 24 žáků, jsou nejoptimálnější i z hlediska výuky. Takže si představuji, že těch dětí ve škole může být těch 450 cirka. A škola by měla otevřít 1. září 2027 s tím, že my ji budeme otevírat postupně. Nejdřív vzniknou dvě první třídy a další rok zase dvě první třídy. Je to z mnoho důvodů. Jeden z důvodů je, že budeme tu budovu opravovat postupně. Spoustu věcí uděláme v první etapě, takové ty největší zásahy do té budovy, aby to potom nenarušovalo výuku, ale ta budova nelze, aby byla opravená i tak rychle, tak najednou. Takže máme naplánováno, že se bude otevírat postupně. I pro mě jako budoucího ředitele je to lepší. Přeci jenom nabírání kvalitních lidí je lepší, když budu každý rok nabírat po jednotkách než po desítkách. Takže i tím chceme garantovat tu kvalitu té výuky, protože škola může být krásná, jak chce, ale všechno je to o lidech. Všechno je to o tom, aby tam byl dobrý tým učitelů, učitelek, dobrý tým všech od školníka po paní ekonomku, po kohokoliv ve škole, aby to byli lidi, kteří mají stejný cíl, kteří mají rádi tu školu a ty žáky a nevadí jim se setkávat s rodiči a přáteli školy, aby to bylo právě jim vlastní. A tím, že ta škola bude se otevírat postupně, tak je velká pravděpodobnost, že každý rok ty 3-4 lidi v našem poměrně velkém Brně najdu nebo v okolí. Takže já doufám, že škola nebude jenom pro Brno, že i spousta lidí, co dojíždí, já jsem toho příkladem do Brna za prací, tak třeba vezme svoje dítka. Takže to je ten důvod, proč budeme i postupně otevírat.

Chytil jste mě svíčkou hada, ale kdo jsem, zkuste hádat. No, to, co tva uhodnete, budu totiž vším, čím chcete. Krásnou blbou útlou tu

0: Povídáme si s panem Davidem Solničkou, ředitelem budoucí základní církevní školy Johana Gregora Mendla v Brně. Od mikrofonu zdraví Silvie Jeřábková.
1: Prozradil jste na sebe, že jste otcem 4 dětí, jste také dlouholetým pedagogem. Je pro vás tato profesní příležitost splněným snem? Zúročíte v ní zkušenosti a touhy, které se během té vaší učitelské praxe objevily?
2: No, opravdu, já jsem nikdy až tak nepřemýšlel nad tím, že bych potřeboval být ředitelem čehokoliv. Mně stačilo být ředitelem sám sebe, nějakým slova smyslu dobrým, abych počíroval svůj život a řídit někoho jiného jsem zase nikdy potom tolik netoužil. Ale nějak je to logický důsledek těch jednotlivých etap se děli. Já jsem se díky paní ředitelce na škole, kde teď působím stále ještě na částečný úvazek, stal zástupcem a paní ředitelka si mě vyhlédla, abych na té škole se do budoucna, až ona odejde do důchodu, stal ředitelem. No a během toho se stalo spousta různých věcí. Byla ta nabídka právě, že vzniká nová základní škola, že biskupství zakládá právě tuto novou základní školu a mně to přišlo tak moc fajn a zajímavé a líbil se mi ten tým, který toho se pohybuje na biskupství, že mě to zlákalo a místo toho, abych šel do výběrového řízení na té škole, kde zatím ještě částečně působím, tak jsem se rozhodl, že půjdu teda do toho nového projektu. Nevím, jestli je to můj sen. Moje přání je, aby jsem vytvořil nějaké fajn prostředí, ale že bych jako měl sen být tím ředitelem a teď jsem ten nejšťastnější člověk, že se to třeba stane, to rozhodně ne.
1: Avizovala jsem poslední otázku, ale napadla mě ještě jedna. Vy budete působit na církevní základní škole. Je to v tomto smyslu vaše poprvé? A co vlastně pro vás dělá ten rozdíl mezi běžným školstvím a tím církevním? Co je ta přidaná hodnota toho církevního školství?
2: Tak já jsem v podstatě s církevním školství se vždycky setkával, buď to jako kolega v praxi, nebo jako táta dětí, kteří chodili nebo posílali svoje děti do školky a do základní školy. Takže nikdy jsem nebyl v církevní škole zaměstnán. A pro mě, já tam vidím ten rozdíl, zvlášť v té atmosféře. Tak to na mě vždycky působilo. Moje děti chvilku chodili a do dobré školy, ale jako necírkevní,

0: A musím přiznat nebo říct, že jsou tam mnohem šťastnější, že cítí jinou atmosféru. I ze strany, moje děti chodí na 7. metodistickou základní školu tady v Brně, kterou opravdu všechny čtyři mají moc rádi. A cítím, že tam je jiný přístup i od učitelů, i od spolužáků. To neznamená, že nejsou žádné problémy a že to je nějaké nebe na zemi, ale ten křesťanský rozměr, ten se tam projevuje, ten se tam nějak promítá. Ať už jenom ty základní věci, které si stále připomínáme, když jdeme na mši, už jenom když začínáme mši svatou, tak tam litujeme svých hříchů a ty lidi, kteří tam chodí do té školy, tak si uvědomují, a to je to možná takový zásadní, že nejsem ten neomylný člověk, ten neomylný učitel, ten neomylný kluk, holka, že ho někdy dělám chybu. To znamená, že i ten přístup k druhému člověku, že on taky může dělat chybu, nebo že já se můžu třeba za to omluvit, že jsem něco neudělal dobře. Tady ten rozměr tam je, ale zároveň v těch všech našich chybách, které v životě uděláme, se máme o co opřít. Že tam ta nějaká naděje je, že máme tu základní hodnotu vlastně Pána Boha, který nás všechny vede, podpírá a je zároveň naším směrem, cílem. A v té dnešní době, která je sice krásná v mnohých věcech, ale častokrát bezbřehá nebo taková neukotvená, tak ta jistota, ta kotva, kterou můžeme mít, nebo i když třeba nejsem věřící, tak můžu cítit, že ji třeba někdo má a nějakým způsobem se jim mohu dotýkat nebo aspoň trochu zahlédnout, tak ta mně přijde velmi důležitá, zvlášť v té době, kdy kluci a holky mají různé psychické problémy, tak ta víra, naděje a láska, to není jenom kliše, to je to, co v životě potřebujeme. A když ta škola stále, i když ne vždycky všechno se podaří, když ta škola si to připomíná, ti učitelé a zaměstnanci ve škole si to připomínají, ty holky a kluci to někde slyší, tak doufám a jsem přesvědčený, že to tu hodnotu pro ně má, že to tam prostě nějak musí být cítit. Takže nepředstavuji si tu církevní školu, že tak vy se musíte chovat takhle a mít hlavu 45 stupňů doprava a že jenom tady to řešíme. A to samozřejmě taky musí být nějaké základní pravidla. To já vůbec netvrdím, já mám rád pravidla, protože jinak potom se nedá garantovat bezpečí a nějaké dobré školní klima. Ale že tady ta svoboda v té radosti v Kristu Ježíši, že tam prostě je.
1: Krásná slova na závěr. Nezbývá tedy už, než vám popřát s vaší vznikající základní školou mnoho zdaru a spolu s vámi se na ní budeme těšit. Děkuji za rozhovor.
0: Moc děkuji.
1: Naschledanou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

może, gdy jem.

zmizí. Než se dopočítáš jedné, všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny.

rozsype se jako sůl. A když chce na zem zpátky, nestůj jako v plotě kůl. Ukaž, že máš sílu, odvahu i zatři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za tři, tak vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Jakuba Čermáka, kterého se doptával Kuba Lofítek. Dobrý poslech vám přeje za tým Rádia 7 Milan Remeš.
9: Ahoj, já jsem Kuba a dneska bych vám chtěl povědět o mé cestě za Bohem. Já jsem vlastně vyrůstal od malička v krásné mluvící křesťanské rodině, kdy opravdu rodiče nás s láskou vedli k Bohu. Každý týden jsme navštěvovali křesťanské společenství, takže už od malička jsem slýchával a vnímal to, co křesťanství znamená. Zároveň jsem získal i pár neuvěřitelně skvělých kamarádů na celý život, kteří jsou mi oporou a musím říct, že v tomhletom mi rodiče dali fantastický základ, ale nikdy jsem vlastně nevěděl, co to přesně znamená být křesťan, následovat Boha. Bylo to pro mě strašně moc abstraktní a jelikož jsem fotbalista, tak jsem už odmala jezdil na kempy Ambassadors, kteří vlastně pořádají, spojují fotbal s křesťanstvím. A na jednom z těchto kempů, kdy vždycky večer bylo nějaké slovíčko o Bohu a zároveň bylo spousta chval, tak jsem vlastně cítil, že to je pro mě ta správná cesta, že takhle chci žít, že se dá spojit i fotbal s křesťanstvím a že to je něco pro mě důležitého. A když jsem přijel domů, tak jsem říkal mamce, že se chci nechat pokřtít, že jsem se rozhodl právě na kempu Ambassadors. Od té doby se samozřejmě moje víra stále vyvíjí. Je to občas náročné, občas radostné, ale to nejdůležitější na tom je, že můžu každou tu chvilku prožívat s Bohem, že mu můžu svěřit úplně všechno, co se v mém životě děje. A to je na tom to nejlepší, že tu vždycky pro mě někdo je, o koho se můžu opřít. A určitě bych moc rád vás všechny povzbudil, jestli nevíte, jak to udělat, nebo jestli byste taky chtěli zažít tuhletu volnost a svobodu, tak se určitě můžete pomodlit. A modlitba neznamená nějaká dlouhá báseň, kterou musíte odříkat, ale klidně stačí říct jenom, Bože, jestli seš, tak se mi ukaž. A pokud to budete myslet opravdu vážně a budete o to mít zájem, tak věřte, že se vám Bůh ukáže.

0: Zaznělo, že jsi vyrůstal v křesťanské rodině. Bral jsi to od malička jako výhodu, jako něco, za co jsi vděčný, nebo přišly i třeba chvíle, kdy jsi to v životě bral jako handicap? Proč musím tohle, proč musím tam, nebo proč si třeba nemůžu žít po svém, nebo dělat to a ono? Bylo to vyrůstání v křesťanské rodině vždycky požehnáním, něčím dobrým v tvých očích, nebo to někdy bylo handicapem?
1: Občas to bylo náročné, tak jsem si samozřejmě říkal, proč musím v neděli stávat brzy a všichni můžou vyspávat. A různé takové banální záležitosti, nebo když jsem poprvé přišel na fotbalový trénink, tak jsem nechtěl, aby to nikdo věděl, že jsem se za to vlastně styděl, což vídám kolem sebe i v téhle době, ale přijde mi to úplně zbytečné, protože pokud člověk skutečně má rád Boha, tak jeho hlavním cílem je, aby to ostatní věděli a aby ho ostatní také poznali. Takže pokud se ve stejné situaci jako já, když jsem přišel na první fotbalový trénink, tak určitě se nemáte za co stydět a buďte na to hrdí a říkejte ostatním lidem o tom, jak dobré to je.
0: A jaké v tomto byly třeba ty tvoje první kroky v té změně, kdy žiješ s tím povědomím, je to něco, za co se stydím, a najednou se to v tobě změní a chceš, aby to bylo něco, co je přirozenou součástí toho, kým jsi, o čem mluvíš, jak reaguješ?
1: Určitě to nebylo jako, že se to stalo najednou, že najednou prostě se to celý změnilo, ale bylo to takové jednoduché věci, kdy třeba ve škole se tohle téma otevřelo a já jsem se hrdě přiznal, že to je něco, v čem vidím smysl a v co věřím, a vlastně postupně takovými malými kroky jsem došel až k tomu, že o tom s radostí sdílím příspěvky na sociálních sítích.
0: Zmínil jsi také to, že na tom křesťanském fotbalovém kempu byly večer nějaké programy, nějaké duchovní programy, bylo tam pro vás připraveno něco v tomto smyslu a v tobě to nějak zarezonovalo, něco to v tobě způsobilo. Někdy to může být takové mystérium, takové tajemno, to, co se odehrává mezi námi a Bohem. Dalo by se do toho nějak nahlédnout, jaká je ta komunikace člověka s Bohem v ten daný moment, kdy se člověk nějak Bohu vědomně otevírá a prostě chce ho pozvat do svého života?
1: Určitě bych řekl, že člověk opravdu musí být upřímně otevřený tomu, a když poslouchá nějaké to křesťanské slovo nebo kázání, tak vědomě si hledat, kde se v tom příběhu dokáže najít. Já si pamatuju, že jsem z toho večera odcházel s úplnou radostí a nabit energií, protože jsem věděl, že to je přesně ta cesta, kterou se chci vydat a na kterou mě Bůh volá.
0: Vztah s Bohem a to setkání s ním, je to více či méně o nějaké životní proměně? Dalo by se říct, v čem Bůh proměnil nebo proměňuje tebe, když si vezmeš ten život, kdy jsi možná v tom prostředí vyrůstal, ale neměl jsi k tomu osobní vztah a teď je to něco tvého osobního, k čemu se hrdě hlásíš?
1: U mě vlastně není zas taková obrovská životní změna v tom životním stylu, v tom, jakým způsobem se prezentuju, ale ta největší změna byla určitě ta, že jsem vlastně na to byl pyšný, jak už jsem zmiňoval, a nebál jsem se o tom mluvit, že jsem věděl, že taková je moje identita a chci, aby to všichni ostatní věděli, když to předtím to byla spíš identita naší rodiny a mě nějakým způsobem přisouzená a úplně jsem se v tom neviděl. Takže taková ta změna, že opravdu cítím, že tohle je moje cesta.
0: Někdo by mohl i namítnout, narodil ses do křesťanské rodiny, tak si tu cestu měl umetenou. Já jsem se narodil do úplně jiné a prostě pro mě ta cesta není. Jak třeba oslovit nebo povzbudit k tomu objevování vůbec toho, kým Ježíš je, co tady pro člověka udělal? Jak k tomu povzbudit člověka, nebo jaký by vůbec mohl mít důvod takový člověk začít o těchto věcech přemýšlet, když v uvozovkách tím je nepolíbený?
1: Já si myslím, že určitě by se měl každý člověk, a to vůbec nezáleží na tom, jestli věří Ježíše nebo ne, měl podívat na tu historickou otázku, co se píše v Bibli, a klidně si to analyzovat logicky, racionálně, protože to, co se tam dozví za moudrost, je opravdu neuvěřitelná. Pak už záleží jenom na člověku, jaký rozhodnutí učiní, ale myslím si, že by měl každý člověk hledat a zjišťovat si o tom informace, protože většina lidí o tom neví vůbec nic a potom, když ty informace má, tak může udělat svoje racionální rozhodnutí a rozhodnout se, jakým směrem se vydá, ale přijde mi škoda, že spousta lidí vůbec se tomu ani neotevře a vlastně ani nezjišťuje, co je možné a co se stalo v našich dějinách.
0: Zazněla i ta touha nechat se pokřtít. Jakým milníkem nebo jak důležitou událostí pro tebe v životě byl křest a jak bys to přiblížil pro člověka, který opět třeba není z křesťanského prostředí?
1: Určitě to byl velký milník, bylo to vlastně v době, kdy jsem ještě byl menší, mohlo by mít 12 let. A vlastně je to nějaký ukazatel toho, že člověk se vydává na cestu za Ježíšem a že s ním chce žít. A vlastně tím křtem to potvrzuje, což symbolizuje, že vlastně je ponořen do vody a jakmile vyjde z vody, tak vychází nový člověk, který chce následovat Ježíše.

Jakub Čermák nakonec poznal, co to znamená být křesťanem a na své životní cestě se vydal za Ježíšem. Křesťanská identita jeho rodiny se stala i jeho vlastní. Zároveň nás všechny zve, abychom o Ježíši a o tom, co je o něm napsáno v Bibli, přemýšleli také. Abychom tu důležitou zprávu, která je tady pro nás, nenechali bez odpovědi. Nemusíte vyrůstat v křesťanské rodině, abyste mohli věřit Ježíši Kristu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně víry, napište nám prosím na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme, že jste u dnešního vyprávění byli s námi. Pokud byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš s Kubou Lofítkem a těší se na slyšenou zase příště.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Obecní úřad Moravský Písek vás zve na folklorní písecké slavnosti do Moravského Písku. Konají se v pátek a v sobotu 12. až 13. června v areálu na stadionu. Páteční program začíná v 17 hodin vystoupeními dětských i dospělých folklorních souborů a vyvrcholí od 20.30 večerní zábavou s muzikami Šmrnc a Spontán z Mutěnic. Sobotní program začíná ve 14.30 opět vystoupeními folklorních souborů. Domácí příznivci lidové hudby i přespolní hosté jsou srdečně vítáni. Přejeme ničím nerušený poslech dnešní voničky a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Radia Proglas.

Folklorní soubory Rozmarín a Horněmčí pořádají ve spolupráci s muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě seminář Učíme se lidové tance, tentokrát z Moravských Kopanic. Výuka se bude konat v pondělí 25. května a ve středu 27. května vždy od 18 do 20 hodin v atriu muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Výuka pro milovníky folkloru představí tance z Lipova a z Mnichovy Lehoty. Vyučuje Marie Rampantová, dlouholetá vedoucí folklorního souboru Kopaničář ze Starého Hrozenkova. K tanci bude hrát hudecká muzika Kopaničáru. Všichni zájemci o lidový tanec vítání, sportovní obuv a oblečení. Dobrou náladu nezapomeňte sebou.

0: Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30. Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 11 hodin a my otevíráme příběhy ruského poutníka, které přeložil Petr. Vítám vás.
2: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 27.

V posledním vyprávění jsme měli možnost zaposlouchat se do rozhovoru mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem s chymníkem. Nejprve profesor líčil, jak následkem podivné životní události těžce onemocněl a jak mu modlitba pomohla překonat těžkosti a uzdravit se. Dále se ujal slova chymník a začal všem přítomným přečítat pojednání o tajemství spasení, odkryté neustálou modlitbou.

Tajemství spasení odkryté neustálou modlitbou. Jak dosáhnout spásy? Tato zbožná křesťanská otázka se přirozeně rodí v mysli každého člověka následkem pocitu poraněné a oslabené přirozenosti a pozůstatku jejího prvotního usilování o pravdu a poctivost. Každý, kdo aspoň trochu věří v nesmrtelnost a život věčný, se mimoděk setkává s myšlenkou na to, jak dosáhnout spásy, když obrací svůj zrak na nebe. V nesnázích při řešení tohoto úkolu dotazuje se na to moudrých a zkušených, pak čte podle jejich pokynů poučné knihy duchovních spisovatelů o tomto tématu a snaží se vytrvale následovat slyšené i vyčtené pravdy a pravidla. Ve všech těch poučeních se setkává s požadovky jako nutnými podmínkami spásy. Zbožný život, práce na sobě, na odhodlání k sebezáporu, vedoucímu ke konání dobrých skutků, k stálému plnění všech božích přikázání, dosvědčujícímu neoblomnost a pevnost víry. Dále se mu praví, že všechny tyto podmínky ke spáse je bezpodmínečně nutné splnit s hlubokou pokorou a všechny najednou, neboť jak všechny ctnosti závisí jedna na druhé, tak se i navzájem musí podporovat, jedna druhou zdokonalovat a povzbuzovat. Podobně jako paprsky slunce projeví sílu a zažehnou plamen tehdy, když jsou sklem soustředěny do jednoho bodu. Kromě toho, aby byl co nejvíce přesvědčen o nutnosti této složité a souhrnné činnosti, slyší velkou chválu krásy ctností a odsouzení nízkosti a zhoubnosti neřestí. Všechno to se stvrzuje neklamným slibem velikosti náhrady a blaženství či trýznivého trestu a utrpení v životě věčném. Zejména takový je charakter kázání současné doby. Takto nasměrovaný, snažný žadatel spásy s radostí přistupuje k plnění přikázání a k vyzkoušení všeho slyšeného a přečteného. Ale ouha! Už na prvním kroku svého snažení nenachází možnost dosáhnout svého cíle. Tuší a z vlastní zkušenosti poznává, že poranění a oslabení jeho přirozenosti nabývá převahy nad přesvědčením jeho rozumu, že jeho svobodná vůle je svázána, náklonnosti zkažené a síla ducha zemdlená. Při takové zkušenosti poznání své slabosti přirozeně přichází na myšlenku, že neexistují žádné prostředky napomáhající k plnění toho, co předepisuje Boží zákon, co vyžaduje křesťanská zbožnost a co splnili všichni ti, kteří dosáhli spásy a svatosti. Následkem toho a proto, aby v sobě smířil požadavky rozumu a svědomí se slabostí sil, obrací se opět na kazatele spásy s dotazem, jak dosáhnout spásy. Jak obhájit pro něho nedosažitelné podmínky ke spáse. A je vůbec v silách samého kazatele vytrvale plnit všechno to, co učí? Pros Boha, modli se k Bohu, aby ti pomohl. Nebylo by užitečnější, kdyby se nejdříve, vždy a při všem učilo modlitbě jako původkyni splnění všeho, co vyžaduje křesťanská zbožnost a čím se získává spása, uzavírá tázající se a s tím přistupuje k učení o modlitbě. Čte, rozjímá, přemýšlí o učení těch, kdo o tom psali. Pravda, nachází se u nich mnoho jasných myšlenek,
hlubokých poznatků a silných vyjádření. Jeden krásně uvažuje o nezbytnosti modlitby, druhý o její síle, prospěšnosti. O tom, že pro modlitbu je potřebná snaživost, pozornost, vroucnost ducha, čistota mysli, smíření se s nepřáteli, pokora, zkroušenost a další nezbytné náležitosti při modlitbě. A co je modlitba sama o sobě a jak se v podstatě modlit? Poněvadž na tyto otázky, třeba z prvotní a nejdůležitější, lze jen zřídka nalézt důkladné a obecně srozumitelné odpovědi horlivému žadateli modlitby. Opět zůstanou skryty pod rouškou tajemství. Z povšechného čtení se mu vryje do paměti třeba i zbožná, ale pouze vnější stránka modlitby. A on dojde k takovému závěru. Abych se modlil, musím chodit do chrámu, křižovat se, klanět se, klečet, číst žalmy, kánony a kathisty. To je obecné mínění o modlitbě těch, kteří neznají spisy o vnitřní modlitbě a díla svatých otců o nazírání. Nakonec se hledající setkává s knihou zvanou Dobrotolubie, v které 25 svatých otců srozumitelně vylíčilo učení o pravé a podstatné modlitbě srdce. Zde tajemství spásy a modlitby pro něho začíná nazdvihovat svoji oponu. A on vidí, že opravdu se modlit znamená obracet rozum a paměť k neochabujícímu myšlení na Boha, chodit v jeho božské přítomnosti, povzbuzovat se k jeho lásce s božnými myšlenkami a spojovat boží jméno s dýcháním a tepem srdce. A k tomu všemu směřovat vzýváním nejsvětějšího jména Ježíše Krista ústy, neboli konáním Ježíšovy modlitby v každý čas, na každém místě a při každé činnosti bez přestání.

I když tyto jasné pravdy osvítí hledajícího, otevřou mu cestu k učení a k dosažení modlitby a přesvědčí ho, aby bez meškání přistoupil k plnění těch moudrých poučení, přesto při svých pokusech, které koná pravidelně, se ještě nevyhne nesnázím, dokud mu zkušený učitel neodhalí plné tajemství, že pouze častá či neustálá modlitba je jediným mocným prostředkem k dosažení jak dokonalosti vnitřní modlitby, tak spásy duše. Častá modlitba je základ neboli fundament, který na sobě drží celý kruh spasitelné činnosti, jak potvrzuje svatý Simeon, nový teolog. Ten, kdo se bez přestání modlí, spojil v tom jednom všechno dobré. Ke spáse duše je předně nezbytná pravá víra. Písmo svaté říká, bez víry se však Bohu nelze líbit. Kdo nemá víru, bude odsouzen. Ale i z téhož písma svatého je patrné, že člověk nemůže sám sobě vzbudit víru jako horčičné zrnko, že víra není z nás, je to dar Boží, že víru jako dar duchovní dává Duch Svatý. Co však dělat v takovém případě? Jak smířit potřebu člověka věřit s nemožností člověka víru vzbudit? V témž písmu svatém je odhalen prostředek dosažení a ukázány příklady. Proste a bude vám dáno. Apoštolové nemohli sami v sobě vzbudit dokonalou víru, ale modlili se k Ježíši Kristu. Pane, dej nám víru. Zde je příklad získání víry. Odtud je patrno, že víra se získává modlitbou.

Ke spáse duše jsou vedle pravé víry potřebné i skutky zbožnosti, ctnosti. Neboť víra bez skutků je mrtvá. Nebo člověk se ospravedlňuje svými skutky, ne pouze vírou. A jestliže chceš vejít v život, zachovávej přikázání. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, cti otce i matku a miluj bližního svého jako sám sebe. A všechna tato přikázání je třeba plnit dohromady. Neboť i kdyby někdo zachovával celý zákon, ale v jedné věci pochybil, provinil se proti všem, tak učí svatý apoštol Jakub. A svatý apoštol Pavel ukazuje lidskou slabost. Říká, že skutků zákona není zproštěno žádné tělo. Víme přece, že zákon je duchovní. Já však jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Neboť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. A tak tedy tentýž já rozumem sloužím zákonu božímu, tělem však zákonu hříchu. Jak dostát zákonu božímu, když je člověk slabý, není schopen plnit přikázání? Není schopen jen tehdy, pokud o to neprosí, pokud se za to nemodlí. Nemáte, protože o to neprosíte, říká apoštol. A sám Ježíš Kristus říká, beze mne nemůžete dělat nic. A jak činit s ním, učí takto. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. A zůstat v něm znamená bez přestání zakoušet jeho přítomnost, bez přestání prosit v jeho jménu. Oč poprosíte ve jménu mém, dám vám. A tak možnost plnění dobrých skutků se může získat modlitbou. Například toho můžeme vidět u apoštola Pavla, který se třikrát modlí za vítězství ve zkouškách. Pokleká před Bohem Otcem, aby on posílil vnitřního člověka a nakonec přikazuje především modlit se. Dokonce modlit se bez přestání. Z výše zmíněného vyplývá, že veškerá duchovní spása člověka záleží na modlitbě a proto je ona nejpřednější a nezbytná. Neboť jí se oživuje víra, jí se uskutečňují všechny ctnosti. Zkrátka modlitba přispívá k úspěchu a bez ní nelze uskutečnit žádné dílo křesťanské zbožnosti. Proto ustavičnost, stálost se předkládá výhradně jen modlitbě. Z ostatních ctností má každá svůj čas, ale v modlitbě se nařizuje cvičit nepřetržitě. Bez přestání se modlete. Náleží se modlit vždy. Modlit se v každý čas, na každém místě. Pravá modlitba si žádá své podmínky. Musí být přinášena s čistou myslí a srdcem. S vroucností, se stálou pozorností. S plachou zbožností a s hlubokou pokorou. Kdo může s poctivým svědomím nesouhlasit s tím, že je daleko od výše uvedených podmínek pravé modlitby? Že svou modlitbu koná spíše z nutnosti, spíše se sebezapřením, než z touhy po útěše z modlitby, z lásky k modlitbě. O tom vydává svědectví i Písmo svaté, že není v silách člověka ustálit a zcela očistit mysl od nevhodných myšlenek. Neboť člověku náleží pomyšlení na zlé od jeho mladosti. Že pouze Bůh nám dá nové srdce a nového ducha. A sám apoštol Pavel řekl,
Duch můj se modlí, ale bez užitku pro můj rozum. A dále pokračuje, vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. Z toho vyplývá, že v naší modlitbě nemůžeme nalézt její podstatné vlastnosti. Co však při takové slabosti každého člověka zůstává v možnostech jeho vůle a sil ke spáse jeho duše? Víry nemůže dosáhnout bez modlitby. Dobrých skutků také ne. Nakonec ani správně se modlit není v jeho silách. V čem tedy zůstává jeho podíl? Co je ponecháno svobodě a silám, aby nezahynul, ale došel spásy?

Každá věc má své vlastnosti a Pán je ponechal své vůli a darování, aby jasněji ukázal závislost člověka na Boží vůli a hlouběji jej přivedl k moudrosti a pokoře. Bůh ponechal na vůli a síle člověka pouze četnost modlitby a přikázal mu modlit se bez přestání, v každý čas, na každém místě. A tím se odhaluje i tajemný způsob dosažení pravé modlitby a spolu s ní i víry, i plnění přikázání, i spásy. Podíl člověka je tedy četnost. Je ponecháno na jeho vůli, jak často se bude modlit. Přesně tak o tom učí i církevní otcové. Svatý Makarius Veliký říká, modlit se nějak, ale často, záleží na naší vůli. Ale modlit se správně je dar milosti. Ctihodný Hesychius říká, že častá modlitba se získává cvičením a obrací se ve zvyk. A že bez častého vzývání jména Ježíše Krista není možné očistit srdce. Ctihodný Kalistos a Ignatius radí především činy a ctnostmi začít modlitbou ve jménu Ježíše Krista. Často, nepřetržitě. Neboť to i nečistou modlitbu povýší k čistotě. Blahoslavený Diadoch tvrdí, že kdyby člověk vzýval Boží jméno, modlil se co nejčastěji, neupadal by do hříchů. Jak zkušená, moudrá a blízká srdci jsou tato praktická poučení otců. Prostě na základě zkušenosti vrhají světlo na způsoby a prostředky ke zdokonalení duše. Jak je to obrovský protiklad v porovnání s mravními ponaučeními teoretického rozumu. Rozum přesvědčuje. Dělej to a to dobré. Vyzbroj se odvahou, užij sílu vůle, přesvědč se blaženými následky ctností, například očisti rozum a srdce od světských tužeb, jejich místo zaplň poučnými myšlenkami. Konej dobro a budeš vážený a klidný. Žij tak, jak vyžaduje rozum a svědomí. Ale ouha, všeho toho při všem úsilí nelze dosáhnout bez časté modlitby, bez přivolání Boží pomoci. Potom otevřeme ještě poučení otců a podíváme se, jak oni hovoří například o očištění duše. Svatý Jan Klimakos píše, při zakalení duše nečistými myšlenkami přemáhej protivníka Ježíšovým jménem. Často ho opakuj. Silnější a platnější zbraně nadto nenajdeš na nebi ani na zemi. Svatý Řehoř Sinajský poučuje. Věz, že nikdo nemůže sám ochránit svůj rozum a proto při nečistých myšlenkách častěji a mnohokrát vzývej jméno Ježíše Krista a myšlenky sami od sebe ustoupí. Jak prostý a příhodný, ale i zkušeností ověřený způsob, protikladný řadě teoretického rozumu, domýšlivě usilujícího dosáhnout čistoty vlastním přičiněním. Když uvážíme tato na zkušenosti založená poučení svatých otců, dojdeme ke správnému závěru, že hlavní, výtečný a nejpříhodnější způsob k dosažení duchovní dokonalosti a spásy je častá, nepřetržitá modlitba. I kdyby byla slabá.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Slyšeli jste 27. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci z ruštiny. Přeložil Petr Vítám vás, četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Švábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
3: Zvenku na okně je mříž z dešťových kapek. Skoro by se až mohlo zdát, že jen

0: Máme pondělí 25. května a bylo 11:30. Ve studiu vítáme ředitele a jednoho z jednatelů Proglasu otce Martina Holíka, který se vrátil z Kounicových kolejí v Brně, městě, odkud nás právě posloucháte. Účastnil se dopoledního uctění památky obětí let 1939 až 1945, shromáždění, které uzavřelo výroční sudetoněmecké dny konané u nás na pozvání organizátorů festivalu Meeting Brno. Májového pietního aktu v Kounicových kolejí se účastníte v posledních letech pravidelně. Jak si vnímal ten letošní, v čem byl případně jiný oproti minulým?
1: Kounicovy koleje patří do naší farnosti, takže my jsme se střídali s farářem, ať to byl kterýkoliv, už teď 31 let. Takže to setkání tam je každoroční, tradiční, ale to bylo jiné tím, že tam teda bylo hodně sdělovacích prostředků, čili hodně kamer, hodně mikrofonů na tyčích a daleko více lidí. Právě proto, že Meeting Brno na letošek pozval, a to byl husarský kousek, právě celé konání těch sudetoněmeckých dnů.
0: Jak si spolu s tisíci dalších lidí dobré vůle absolvoval také už tradiční zhruba 30-kilometrový pochod z Pohřelic do Brna, pouť smíření. I letos připomněl pochod smrti Němců vyhnaných z Brna koncem května 1945 a byl mimořádný právě i přítomností mnoha potomků někdejších obyvatel města sudetských Němců. Jak si prožil tento pochod?
1: Já chodívám, ještě nikdy jsem ho nešel celý, někdy jsem ho chodil třeba šel půlku, on je to velmi dokonale udělané, takže dopravní podnik města Brna tam převáží ty nízkopodlažní kloubové autobusy, takže každý člověk může volit podle svých sil. Ono bylo hodně teplo. Potom jsem byl vlastně u poslední občerstovací stanice na ulici Koněvova gymnáziu, to je moje rodné gymnázium, takže pro mě to má ještě zvláštní význam. No a potom jsme šli vlastně hromadně na Mendlovo náměstí. Tam bylo asi 170 odpůrců a trošku místo, abychom teda nezdržovali dopravní cestu, tak nás odklonili trošku, takže jsme to tam potom ucpali úplně všechno. Ale i to bylo vlastně trošku dáno tím, že těch lidí opravdu bylo 3000. Je to dost možné. Jo, a to už se teda nedá jen tak schovat. Takže já to prožívám velmi intenzivně. Při tom startu tam zase letos bylo více projevů, protože tam byla taková generalita, která tam ještě nikdy nebyla. Ať to byl prostě bavorský premiér, ať to byla spolková ministryně sociálních věcí, ať to byli teda vysocí představitelé toho sudetoněmeckého sdružení, že to je krajanské sdružení, když člověk řekne to krajanské, no tak krajan je ten, s kterým jsme ze společného místa. Takže když jedete někam do ciziny a zjistíte, že ten člověk je váš krajan, tak k ní máte hnedka velkou sympatii. Jo, takže i dneska, když se používá to sudeto Deutschen Landsmannschaft, tak už to samo o sobě je pejorativum a ty jsi sice mladší než já, ale já mám úplně zafixováno ze základní školy, že když se tohleto vyslovilo, to sudeto Süddeutsche, tak to bylo prostě pejorativum a nadávka a ze sebe to člověk nemůže se třást jen tak snadno. Kdyby neznal ty lidi osobně a neviděl se s nimi. A to je princip Meetingu Brno, že vše začíná setkáním, čili tohle bylo setkání.
0: Součástí sudeto německých dnů v Brně byly i včerejší svatodušní bohoslužby v dějišti většiny programu sjezdu na brněnském výstavišti evangelická a římskokatolická. Tu jsme odvysílali přímým přenosem. Sloužili emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner, u oltáře s ním byl i emeritní biskup plzeňský František Radkovský a řada dalších kněží. Byl si mezi nimi. Jaká to byla pro tebe zkušenost?
1: No, ještě tam byl také můj vzácný přítel Karl Wuchterl, který nás každoročně zve do Německa, nás kněze, kteří jsme prožili totalitu a je to tak trošku jako na poděkování za to, co jsme všechno tady dělali za železnou oponou. A bylo to moc krásně připravené, byl tam jeden sbor vokální, pak tam byli žestě, tak to jsou takové ty fanfárové věci, na které my nejsme úplně zvyklí, a ještě lidé s takovými těmi spolkovými znaky vyšívanými, což u nás bývá třeba na svatém Hostýně nebo tak, čili oni mají tu tradici krásně hluboce v sobě, ale bylo to vlastně v tom jednacím sále v pavilonu P, který byl předělený takovými akustickými stěnami, a to, co teda bylo odlišné, u nás by to nebylo, že to nebylo nasvětlené celé, ale vždycky jenom to, co bylo potřeba. Tu obětní stůl, tu ambon, tu někdo, kdo zpíval, takže v tomto smyslu to bylo trošku jako divadelní představení, ale bylo to velmi srdečné a velmi blízké a střídala se tam čeština a němčina. Při této příležitosti se musím teda omluvit, že ten přenos se nám nepovedl, byl technicky velmi nekvalitní. No, tak třeba příště.
0: Třeba příště. Proglas je mediálním partnerem Meetingu Brno. Jaký tomu přikládáš význam? Co všechno to pro rádio a jeho posluchače podle tebe znamená?
1: No, velký význam. To je takový doklad, jak pár lidí, malinkých, slabých, nemocných, i když vzdělaných a s rozhledem a velmi dobře kulturně založených, jak dokáže dělat velké věci. Četl jsem od jednoho politika, který už teda není v politice, že tohle to nedokázal po revoluci sametové vlastně žádný z politiků a že to potom dokázala hrstka dobrých lidí. Shodou okolností většina z nich jsou křesťané. A tam to podle mě rezonuje nejvíc a my, pokud Proglas má smysl, tak právě ukazovat, že můžeme nasvětlovat věci pozitivním způsobem. On to nádherně vyjádřil, ten Nick Vinton, syn Sira Nicholase Vintona, že říká, že

0: Bylo specifické, to nebylo to, že se vyhánělo z nějakých území nějak řízeně, ale to byla své vole. Takže to, co zaznělo dneska nejsilněji u těch kounicových kolejích, ono to zaznělo už i v jiných letech, ale teď velmi silně, že tam je vlastně velká deska se vzpomínkou na ty oběti od roku 1940, kterých bylo 800 až 1300, ale že vlastně v posledních květnových dnech tam bylo také, a to říkáme já už teďka, také se prodávaly stupenky na tady tyto hrdelní tresty a kupovali si je Brňané a tam zemřelo přes 300, dodnes se neví kolik, obětí lidí, kteří ze zásadní části za nic nemohli, byli to Brňané jako ty a já. Takže zaznělo tam mnohá slova poděkování a já musím teda vyslovit obrovskou čest a úctu ke všem prvkům naší samosprávy, municipalita. Paní primátorka Vaňková, výborně. Jan Grolich, výborně. Městská policie, státní policie, všechny prvky, hasiči, antikonfliktní týmy a tohle to všecko, to bylo tak dobře všechno zajištěné na všech místech, kde jsem byl. Jo? A stáli tam i odpůrci, ale řekněme, jestliže tam stála paní třeba ve vězeňském munduru z koncentračního tábora, tak ona vlastně dokreslovala totéž, o čem my jsme mluvili. Tady prostě nespravedlivě byli zabíjeni čeští lidé, vlastenci, obyvatelé. Ano, a toto jsou jejich představy. Takže oni vlastně smýšlí stejně, ale mají to pomílené v tom, že se to nesmí odpouštět. Jo? A my říkáme, ono se tomu není zbytí, než to odpouštět. Jo? Takže v tomto jsme byli jako ve shodě a dlužno říct, že ti odpůrci, kterých tam byla hrstečka třeba dneska, tak tam stáli velmi klidně a jenom měli vlastně nad hlavami ty různé transparenty. A některé z nich byly takové, že s nimi lze souhlasit, jo? Kdežto s nenavístnými, kterých by tam bylo taky pár, tak s těmi souhlasit nelze. Takže zhrnuto, velká vděčnost za to, že se tohleto v městě Brně koná a tak, jak se tam zmínilo, a to i z úst německých představitelů, i z úst našich představitelů, že to je celoevropský čin, který ovlivní celou Evropu nebo celou střední Evropu, tady v tom smyslu, že nejenom, že jsme před 30 lety uzavřeli nějakou deklaraci a už nemusíme dělat nic dál, ale že vlastně důsledkem tady toho, a na tom pracoval tehdejší ministr kultury Daniel Herman hodně, tak vlastně už má být to obyčejné sousedské setkávání, kdy my uděláme velký veletrh nebo velký výjezd tamhle do Norimberka nebo do Stuttgartu, který je partnerským městem Brna a oni zase přijedou k nám, protože řeknou u nás, u vás je to tak milé a je to tady levnější a máme tady všechny služby. Prostě úplně obyčejná výměna, tak jako si vyměňujeme výrobní továrny, fabriky, zboží, jo, a jsme na Bavorsku zejména, jsme naprosto závislí a také ono na nás, protože my jim dodáváme dobrou práci, že, a dobré předměty, výrobky. Takže to patří k našemu životu, no.
1: Uzavírá ředitel Proglasu Martin Holík. Na akce pokračujícího festivalu Meeting Brno vás budeme nadále zvát, mnohých se účastnit a ve vysílání se k ním vracet. Díky, otče Martine, hezké poledne všem.
0: Díky, Martine, tobě také. Pozdravím posluchače.
1: A my budeme pokračovat nějakou příjemnou hudbou.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Všiml sis, že vždycky v podvečer, když je světlonož na spadnutí, něco převrhne neopatrnou protuberancí a rozlije se mu sitě žlutá do všech spár krajiny. I do tebe sem tam se objeví i oranžová nebo červená, jako když si svítíš baterkou skrz dlaň a zcela zřetelně vidíš svýho kostlivce přežívat srdeční skříň.

než se úplně setmí a tma všechno smázne. Bývá horizont chvilku obtaženej purpurovou linkou.

Papež Lev XIV. Před malou chvílí představil svou první encykliku. Dlouho očekávaný dokument má název Magnifica Humanitas a podtitul O ochraně lidské osoby v době umělé inteligence. Datum podpisu 15. května je symbolické. Připadalo na ně 135. výročí vyhlášení přelomové sociální encykliky Rerum Novarum papeže Lva 13. K tomu se jeho současný nástupce vztáhl hned po zvolení před rokem výběrem jména pro svůj pontifikát. Tématu umělé inteligence se vystudovaný matematik Lev XIV. Věnuje dlouhodobě. Přednedávnem pro její studium zřídil komisi v římské kurii.

Vnímáte se jako Boží děti? Jako Boží partneři, kteří mají svou Bohem danou důstojnost? A kde ji vlastně najdeme, tu důstojnost? Když lidem jako humanitární organizace vyhloubíme vodní vrt, aby se celá vesnice mohla umýt a napít čisté vody, když lidem dodáme semínka, aby si z nich vypěstovali vlastní zeleninu, když zorganizujeme vzdělání, aby se pak mohli lépe uživit, vracíme jim důstojnost. Vracíme jim naději. Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy. Bůh taky chce, abychom se postavili na vlastní nohy. V Bibli můžeme číst tuto výzvu opakovaně. Vstaň. Vstaň bylo řečeno Abramovi, Lotovi, Hagar, Jákobovi, Mojžíšovi, Jozuovi, Eliášovi, Jonášovi, Danielovi i dalším prorokům, učedníkům i mnoha nemohoucím ochrnutým lidem, i Saulovi. Vyslovují to andělé, Ježíš i samotný Bůh. Vstaň. Bůh totiž na rozdíl od světských vládců opojených mocí si nelibuje v tom, když se před ním lidé doslova plazí na podlaze či v prachu a on na ně jen z vrchu zhlíží. Bůh si nelibuje v našem ponížení. Je paradoxem, že ten, nejvyšší král králů a pán pánů, chce s námi hovořit jako s důstojnými partnery. Protože když obrazně či doslova ležíte, jste pasivní, odkázaní na milost či nemilost svého okolí. Když vstanete, můžete najednou konat. Třeba vstát a chodit. Vstát a jít dělat něco užitečného. Povzbudit zprávou dospívajícího teenagera. Pohladit osamělou vdovu. Pozvat na návštěvu někoho, kdo v životě s něčím zápasí. Ale Bůh nás nevytáhne za límec do pozoru. Není to příkaz řvoucího komandéra. Je to laskavá výzva. Probuď se, ty, kdo spíš. Vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Je psáno v listu Efeským v 5. kapitole. Protože když vstaneme a staneme se Božími partnery, parťáky, začnou se dít doslova zázračné věci. Vstaň.

0: Z kaple Telepáče v Ostravě vás zveme k polední modlitbě Dřevohostice, Domažlice a Pavlovice u Přerova jsou místa, na která dnes zvláště pamatujeme. Požehná otec Jan Zelenka. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Paní Marii. Učela z Ducha Svatého. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží Hrdičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě zkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní vždycky, až na věky věků. Amen. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen. Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a celé duchy, kteří usilují o spásu duší. Maria, Matko Církve, oroduj za nás, všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
3: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Máme krátce popolední, pondělí 25. května a s tímto časem přichází okamžik na polední hudební siestu. Jako první můžete vyslechnout pražské valčíky Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jiří Bělohlávek.

Tak to byly pražské valčíky Antonína Dvořáka. Následuje koncert pro klavír a orchestr E-moll Vítězslava Nováka. Solový klavír interpretuje Jan Bartoš a pražský rozhlasový symfonický orchestr řídí Jakub Hruša.

skončil koncert pro klavír a orchestr E-moll Vítězslava Nováka. Další opus, který můžete vyslechnout, je fantastické skerco opus 25 pro orchestr Josefa Suka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jiří Bělohlávek.

Jako poslední opus dnešní hudební siesty skončilo fantastické skerco opus 25 pro orchestr Josefa Suka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek.

Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: pondělí 25. května, krátce před 13. hodinou. A od mikrofonu Radia Proglas vás srdečně zdraví Martin Novotný.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Sjezd sudetských Němců v Brně skončil. Podle organizátorů napsal novou kapitolu česko-německých dějin. A počet zraněných při víkendovém ruském útoku na Kyjev dosáhl 87. Na Plus vysíláme zprávy s Ondřejem Látalem. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO to schválila vláda. Rezort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daně na naftu. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba podobný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno. Doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
2: To, co bylo evidentní od čtvrtkách do dnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
1: Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za více než 44 miliardy korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského úderu. Počet zraněných dosáhl 87, oznámila to kyjevská radnice. Dva lidé při útoku zahynuli.
3: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: 3:13, nachystaná čerstvá doprava v odpoledním vysílání Plusu. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je za nájezdem od Třeboně uzavřená na kilometru 106. Se srazilo osobní auto a kamion. Vrtulník už odletěl, ovšem provoz stále stojí. Poslední volný sjezd je na Ševětín, exit 118. Zpátky najedete u Veselí nad Lužnicí. Na D1 z Polska směrem do Brna za sjezdem na Bohumín z kilometru 368 čekejte silný provoz a kolonu až do Ostravy. Pomalu se jede až na konec omezení na kilometr 357. Je to celé na 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov z kilometru 211 po pojíždí kolona kamionů do zúžení v Brně levý pruh jede výrazně rychleji. Na Pražském okruhu ve směru na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony se zastavují před sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Ořech. V Průmyslové v Praze směrem do Hostivaře se jede krokem od spalovny k nájezdu na jižní spojku. A v Liberecké směrem do centra se pojíždí od sjezdu na Prosek k tunelu Blanka. Je to kvůli regulaci provozu. Dobře dojeďte. Bude jasno až polojasno. Teploty dnes odpoledne 26 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plus.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

tak budeš taky dobytek, kdyby ses pominul. A když je otec trubec a matka královna, tak

svini za matku, tak budeš zase prasetem, Berto, a nezmatkuj. A když má otec,

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup irského původu Eugene Martin Nugent. Dnes, 25. května, jej jmenoval papež Lev XIV., informovalo tiskové středisko svatého stolce. Titulární arcibiskup z irské diecéze Donagh Shacknahall dosud působil jako vyslanec v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Předtím byl diplomatem i na Haiti nebo Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Biskupské svěcení přijal v roce 2010 a jeho heslem je Udělejte, cokoliv vám řekne. Z Janova Evangelia. Životopis nového českého nuncia přineseme v dalším vysílání.

0: reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce v pátek, který 22. května, ocenili 9 charitních sester roku. Program akce nabídl mimo jiné debatu na téma Kam kráčí české zdravotnictví. Jednou z diskutujících byla Ludmila Kučerová, manažerka Charity pro analytickou a advokační činnost ve zdravotní oblasti.
1: Myslím, že musíme vycházet skutečně z toho, co se teď ve zdravotnictví děje. To, že docházejí peníze, to, že stárne populace česká, ale zároveň, že na to můžeme reagovat tím, že nabízíme právě levnější péči v tom domácím prostředí a že se učíme té sousedské výpomoci. Tady to bude platforma, která se určitě bude v budoucnu a v blízkém budoucnu rozvíjet.
0: Ve Valdštejnském paláci promluvil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Uvedl, že Charita je organizací, která dbá na lidské příběhy.
2: Z hlediska dobré pověsti katolické církve je na Charitě skvělé, že je současně empatickou organizací, kde se dbá právě na ty lidské příběhy, protože máme ten imperativ od Krista, že je potřeba milovat bližního jako sám sebe, a to je vlastně ta myšlenka, se kterou Charita působí. A na druhé straně je to organizace vysoce profesionální. Právě tato kombinace téměř u nás nemá obdoby a to je to, na co si na Charitě cením.
0: Pod záštitou první dámy Evy Pavlové a České biskupské konference získalo cenu 9 výjimečných charitních sester z celé republiky. Mezi nimi také Renata Bartošová z Charity České Budějovice.
3: Zdravotní sestry na Charitě jsou velmi citlivé, kvalifikované a není pro ně ta všední práce jenom úkon, ale vždy je zatím schovaný člověk a tu práci dělají srdečně. Já neznám žádnou sestřičku na Charitě, která by tu práci nedělala ráda a srdcem, protože je to neziskový sektor.
0: Radioreport z pátečního předávání cen odvysíláme na Proglasu 4. června.

Bylo 13 hodin a 30 minut, půl druhé. Máme pondělí 25. května a vy posloucháte Radio Proglas.

0: V jeho francouzském poutním místě Lourdes se o víkendu konala 66. mezinárodní vojenská pouť. Letos se jí účastnilo na 17 000 vojáků z více než 30 zemí světa, aby se společně modlili za mír a navázali na poválečnou tradici usmíření. Přímo v centru dění byl s českou výpravou také hlavní kaplan armády České republiky, plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knichal. V rozhovoru na Proglasu přiblížil motto letošní pouti.
1: Už jenom ten symbol letošní poutě, protože každým rokem je něco nového, tak je motto Strážci míru. A to připomíná vlastně ve všech atributech, ve všech setkáních, při všech modlitbách právě toto téma. A to připomíná, že právě vojenské povolání je mnohem víc než jen profesionální závazek, že je to poslání bdělosti, služby a opravdu nezištnosti ve službě míru a spravedlnosti. A my jsme o tom hovořili i v rámci České mše svaté. A toto téma zde opravdu rezonuje ve všech směrech, při každém společném setkání, kdy si uvědomujeme i skrze vojenské biskupy různých zemí, kteří tady jsou, že ve světě poznamenané napětím a nejistotami čelí vojáci často těm obrovským lidským, ale i duchovním výzvám. Právě v Lourdech, v místě uzdravení, útěchy, může každý člověk nějak odložit to své břemeno, najít prostor pro obnovu a znovu objevit svou víru. A při těch osobních rozhovorech s našimi poutníky to cítím a vnímám. A někteří to takhle i pojmenovávají.
0: Letos dle vojenského kaplana Jaroslava Knichla nesla se pozvání ke znovu objevení smyslu závazku být tvůrcem míru a pokoje.
1: Nejlépe to vystihl vojenský biskup francouzských ozbrojených sil Monsignor Romanet, se kterým se rád setkávám i během roku při různých setkáních. A ten na zahájení poutě to jasně zdůraznil slovy zvu vás, myslel tím všechny poutníky zde v Lourdech, abyste plně prožili tyto dny milosti, abyste naslouchali tomu, co nám Bůh chce vložit do srdce a abyste odcházeli s motivací být tam, kam jsme posláni. To je být strážci míru.

0: uč se od dětí. Správný dříví hřeje třikrát, tohle už po třetí. Když to chceš v životě vyhrát, pust se do dětí.
1: Píše se 25. květen, svatodušní pondělí 2026. Podle katolického kalendáře je zároveň památkou Panny Marie Matky Církve. Připomínáme i Mezinárodní den pohřešovaných dětí, neboli Poměnkový den, a také Mezinárodní den stepu. Církev také ukazuje na svatou Marii Magdalenu de Pazzi, florenskou řeholnici z časů potridentské obnovy církve. Osobnost karmelitánské mystiky. Zemřela 25. května 1607. Před 370 lety byl slavnostně uveden do úřadu první litoměřický biskup Maximilián Rudolf Schleinitz. Dále upozorňujeme na dnešní 115. výročí narození

Zní strojaře a motocyklového závodníka Jiřího Brabence, známého i pod pseudonymem Erik Kraft, spisovatele a novináře, který v 60. letech rozkryl a zveřejnil informace a souvislosti kolem takzvaného číhoštského zázraku a brutálních výslechů faráře Josefa Toufara. No a z té 10. narozeniny by oslavil nekompromisní odpůrce alkoholové závislosti psychiatr Jaroslav Skála.

Píše se 25. květen, svatodušní pondělí 2026. 80 let nezávislosti si připomíná Jordánsko. Před 65 lety americký prezident John Fitzgerald Kennedy vyhlásil program Apollo. Jehož cílem bylo přistání Američanů na měsíci do konce desetiletí. Před 30 lety byl v Jáchymově odhalen pomník vězňům uranových dolů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku. Soubor pískovcových kamenů s názvem Křížová cesta ke svobodě. Dílo akademického sochaře Romana Podrázkého. V německé Jeně rovněž před 30 lety dosáhl Jan Železný světového rekordu v hodu oštěpem. No a 77. narozeniny slaví herečka Eliška Balcerová. A svátek má Viola. Jméno z latiny znamená fialka.

Máme pondělí 25. květen a bylo 14 hodin. Je tu čas pro hudební kompas, který vysíláme každý všední den dvakrát, pokaždé s jiným obsahem. Ráno v 7.45 a odpoledne právě, jako nyní, ve 14 hodin. Teď si představíme pražskou skupinu Na boso a její nové album s názvem Nahmatat na duši klid. Začneme titulní písní.

Představujeme si album Nahmatat na duši klid, které loni v prosinci vydala pražská skupina Naboso. Nahrávka obsahuje 10 autorských skladeb z části zhudebněných básní autorů, jako jsou Václav Hrabě, Jan Skácel nebo František Hrubín. Kapela svou tvorbu neřadí do jednoho konkrétního žánru. Hovoří o hledání autentického bosého rukopisu, tedy osobitého výrazu založeného na emocích, civilnosti a bezprostředním kontaktu s publikem. Zvuk alba tak stojí na propojení intimních písničkářských poloh s bohatšími aranžemi a rytmicky výraznějšími pasážemi. Tváří kapely je zpěvačka Veronika Špíglová. Další členy jsou Denisa Blaha, která hraje na klavír a klávesy, dále kytarista Matouš Hron, baskytarista Matěj Růžička a bubeník Josef Hlobil. Poslechneme si ještě píseně Západ slunce a Chodníky.

Poslouchali jsme pražskou skupinu Na boso z jejího alba Nahmatat na duši klid. Zítra ráno vás budeme v hudebním kompasu zvát na benefiční koncert pro nesvačilku. A zítra odpoledne si představíme dánskou skupinu Afengin.

0: Sam.
1: Dnes, tedy 25. května, dopoledne se konal májový pietní akt na uctění památky obětí druhé světové války v brněnských Kounicových kolejích. Shromáždění pořádal Meeting Brno jako součást setkání sudetoněmeckého krajského sdružení a symbolicky tak uzavřeli sobotní pouť smíření. Zúčastnil se i ředitel a zakladatel Proglasu otec Martin Holík a popsal nám jeho průběh a atmosféru.
2: Kounicovy koleje patří do naší farnosti, takže my jsme se střídali s farářem, ať to byl kterýkoliv, už teď 31 let. Takže to setkání tam je každoroční, tradiční, ale to bylo jiné tím, že tam teda bylo hodně sdělovacích prostředků, čili hodně kamer, hodně mikrofonů na tyčích a daleko více lidí. Právě proto, že Meeting Brno na letošek pozval, a to byl husarský kousek, právě celé konání těch sudetoněmeckých dnů. Já chodívám půlku, on je to velmi dokonale udělané, takže dopravní podnik města Brna tam převáží ty nízkopodlažní kloubové autobusy, takže každý člověk může volit podle svých sil. Potom jsme šli vlastně hromadně na Mendlovo náměstí. Tam bylo asi 170 odpůrců a těch lidí opravdu bylo 3000. Já to prožívám velmi intenzivně při tom startu. Tam zase letos bylo více projevů, protože tam byla taková generalita, která tam ještě nikdy nebyla. Ať to byl prostě bavorský premiér, ať to byla spolková ministryně sociálních věcí, ať to byli teda vysocí představitelé toho sudetoněmeckého sdružení. To je krajanské sdružení, když člověk řekne to krajanské, no tak krajan je ten, s kterým jsme ze společného místa. Takže když jedete někam do ciziny a zjistíte, že ten člověk je váš krajan, tak k ní máte hnedka velkou sympatii. Takže i dneska, když se používá to sudeto Deutschen Landsmannschaft, tak už to samo o sobě je pejorativum. Ze sebe to člověk nemůže se třást jen tak snadno, kdyby neznal ty lidi osobně a neviděl se s nimi. Vše začíná setkáním. To je princip Meetingu Brno, čili tohle bylo setkání. Bylo to moc krásně připravené, byl tam jeden sbor vokální, pak tam byly žestě, tak to jsou takové ty fanfárové věci, na které my nejsme úplně zvyklí, a ještě lidé s těmi spolkovými znaky vyšívanými, což u nás bývá třeba na svatém Hostýně nebo tak, čili oni mají tu tradici krásně hluboce v sobě.
1: Přiblížil ředitel Radia Proglas Martin Holík.

0: těchto dnech probíhají Dny fajné rodiny v Ostravě. Symbolicky odstartovali na Mezinárodní den rodiny a kladou si za cíl upozornit na její význam pro společnost a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Dny propojují generace i komunity a podporují vzájemné vazby skrze smysluplné trávení volného času. Reagují na aktuální situaci ve společnosti, jak nám přiblížil náměstek primátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák.
1: Snažíme se hledat cesty a způsoby, jak pomoci rodinám. Protože rodina dneska prochází krizí. Faktem je, že se rodí stále méně dětí. V loňském roce se narodilo vždycky méně a méně dětí. Porodnost se sleduje od roku 1785, tuším. A každým rokem je to prostě méně a méně dětí. V České republice deficit mezi rokem 2024 a 2025 je 7000. V Ostravě tak zhruba 1400 za posledních 5 let máme každým rokem o 172 dětí méně, čili v loňském roce se narodilo 1900 dětí v Ostravě, ostravských občánků. A teoreticky, kdybychom to počítali matematicky, tak za 11 let by se v Ostravě nenarodilo ani jedno dítě. A proto si říkáme, že je zapotřebí hledat způsoby, jak vytvořit motivační akce a různé takové jako aktivity pro to, abychom tento trend zvrátili. A jedním z nich jsou Dny fajné rodiny, které děláme už 7. rokem.
0: Popsal náměstek primátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák a dále uvedl, co všechno mohou návštěvníci v rámci programu zažít.
1: Je to akce, která začíná vždycky od 15. května, kdy je Mezinárodní den rodin, trvá zhruba měsíc a v letošním roce se do této akce angažovalo 60 různých organizací a jsou to městské obvody, jsou to naše příspěvkové organizace, nestátní organizace, prostě spousta různých organizací a připravujeme necelých 120 různých akcí na území města. Jsou určeny nejen dětem, ale skutečně celým rodinám a napříč generacemi, i babičkám, dědečkům, aby přišli se svými vnoučátky, aby se účastnili těchto akcí. Ten program je skutečně velice pestrý, ten prostor dáváme jednak venkovním komunitním akcím, ale i akcím například v zoologických zahradách, v divadlech, všude možně. Opravdu ta škála je obrovská. Děti si mohou vyzkoušet třeba malování, keramiky, mozaiku, netradiční výtvarné techniky. V knihovnách si mohou vyzkoušet spoustu věcí a prostě hledáme cesty k tomu, aby rodiny mohly být spolu, aby se mohly spolu bavit a aby to posilovalo takovou tu sounáležitost a ty rodiny vzájemně a aby se cítili dobře.
0: Představil projekt Dny fajné rodiny náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák.

dali zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: a v nich my.
1: Královéhradecký domov u Běřičky je jedním z největších domovů pro seniory v Česku. Aktuálně hledá nové dobrovolníky, kteří by chtěli rozšířit tým stávajících pomocníků. Klienti ocení především společně strávený čas, ale pomoci lze i dalšími způsoby. Informuje kaplan domova, náš redaktor ve městě Martin Weisbauer.
2: Dobrovolníkem se může stát prakticky každý, bez ohledu na věk. Zapojit se mohou jak studenti, tak maminky na mateřské dovolené, lidé s pracovním vytížením, anebo i samotní seniori. Dobrovolnická činnost přináší radost nejen klientům, ale často obohatí i samotné dobrovolníky. Není potřeba žádné speciální vzdělání. Pomoc může mít mnoho podob, od společného povídání u lůžka přes doprovod na procházky nebo k lékaři, až po pomoc při společenských akcích, přednáškách či aktivizačních programech, jako jsou cvičení s hudbou

0: Přes dvě desítky brněnských knihoven nabídnou vhled do svého fungování zítra, tedy 26. května na obilním trhu v Brně. Akce potrvá od 10 do 19 hodin a každá z institucí bude mít vlastní stánek, kde bude představovat své služby. Se čtvrtým ročníkem Dne brněnských knihoven obeznámil Proglas mluvčí knihovny Jiřího Mahena Petr Pospíšil.
1: Jde o to ukázat veřejnosti, že knihovny nejsou jenom půjčovnami knížek, ale standardně nabízí celou řadu akcí, jako jsou přednášky, koncerty, výstavy, besedy, workshopy a tak dále. Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie, Archeologického ústavu Akademie věd a další. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství.
0: Letošní ročník navíc nabídne 5 stanovišť se souběžným programem.
1: Kromě stánku knihoven bude na místě 5 stagí, workshopových stanů, kde si můžete vybrat program, který vás zaujme. Naše knihovna například představí Makerspace, budete si moct vyzkoušet virtuální realitu nebo 3D tisk. Jiné knihovny zase nabízí program o umělé inteligenci, můžete si například otestovat, jestli rozeznáte uměle vytvořenou fotku od té reálné a dozvíte se, jak je od sebe odlišit. Nabídka je tedy opravdu pestrá, věříme, že si každý vybere.
0: Doplnil mluvčí knihovny Jiřího Mahena Petr Pospíšil. Více informací najdete na webu brněnskeknihovny.cz.

úplně šedivej panáček. Na druhém konci světa

Wetter. Za směšný těžký peníze nakoupil z plastiku měchy. Ty měchy roztáhnul heliem, s mravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal

nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: 2022 nepřišlo jaro, tam, kde doma bylo.
1: A nyní přebíráme s laskavým souhlasem zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
2: Pokračuje pondělní odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
2: O čem uslyšíte v následující půlhodině? Přes 500 000 poutníků se vydalo na velkou pouť do Mekky. Letos ji provází napětí na Blízkém východě. Jaké jsou pro Česko aktuální bezpečnostní hrozby, nejen podle armády, ale taky podle BIS? A hlavně ženy by si měly dát pozor na nemoci štítné žlázy, trápí je až 8x častěji než muže. V rámci týdne štítné žlázy si k tomu řekneme víc. Nejprve jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Dobré odpoledne. Asi každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. Je to nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. V Česku je podle statistického úřadu zhruba 4,5 milionu domácností a příspěvek jich loni pobíralo přes 300 tisíc.
5: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
6: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
5: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
7: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
5: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítřka zlevní o 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře. Vyplývá to z věstníku Ministerstva financí. Litr nafty pak budou řidiči v Česku tankovat nejvíc za 41 korun a 72 haléřů. Je to o 36 haléřů míň než dnes. Vláda rozhodla, že v regulaci nejvyšších přípustných cen bude pokračovat taky v červnu. Se stropováním začala v dubnu v reakci na krizi na Blízkém východě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V Kyjevě stále odstraňují následky víkendového ruského úderu. Počet zraněných dosáhl 87. Oznámila to kyjevská radnice. Dva lidé při útoku zahynuli.
8: Čety záchranářů už druhým dnem pracují v troskách velkého obchodního zábavního centra na kyjevské Lukjanivce. Na místo dnes přijela i vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. Na sociálních sítích pak napsala, že každý takový úder znovu odhaluje skutečnou podstatu Putinova režimu, který neuznává hodnotu lidského života, mezinárodního práva ani hranice. V nemocnicích zůstává 21 z 87 zraněných. Poškozeno bylo asi 300 různých budov, uvedl na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu pásma Gazy má dvě oběti, včetně 6leté dívky. Dalších minimálně 17 lidí útok zranil. Oznámili to palestinští zdravotníci. Agentura Reuters s odvoláním na svědky informovala o tom, že útok provedli dva vrtulníky. Zasažené detenční centrum leží v oblasti Mavází, kterou izraelská armáda už dřív prohlásila za humanitární a bezpečnou zónu. Izraelská armáda se k situaci zatím nevyjádřila. Do Saúdské Arábie už dorazilo víc než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Dnes tam oficiálně začínají náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni.
9: Letos se poutníci připravují na vysoké teploty, už teď přesahující 40 stupňů Celsia. Dobrovolníci jim proto rozdávají lahve s vodou a na ulicích postavili taky rozprašovače vody. První věřící ještě před začátkem svátku začali rituálně obcházet svatyni Kába. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě letos provází zvýšená bezpečnostní opatření. K opatrnosti lidi vyzvala třeba Indonésie, odkud do Saúdské Arábie tradičně míří statisíce lidí.
10: Mentálně. Na tuhle pouť jsme se připravili fyzicky i psychicky,
9: říká jeden z poutníků Muhammad Yunus. Poplatky za vydaná víza jsou jedním ze zásadních příjmů pro saúdsko-arabské hospodářství. I proto v Mekce schválili plány na stavbu letiště. Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: A v odpoledním plusu chystáme další podrobnosti. Jiří Kordík je nabídne hned po zprávách. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Dosavadní nuncius Jude Tadeusz Okolo se letos po jmenování papežem stal vatikánským velvyslancem na Haiti. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ústřední vojenská nemocnice musí do 90 dní stanovit pravidla pro to, jak bude nakládat s informacemi o zdravotním stavu prezidenta. Zjistil to server iRozhlas.cz. Lhutu jí vystavil Úřad pro ochranu osobních údajů, který se více než 3 roky zabýval podnětem bývalého prezidenta Miloše Zemana. Tomu se nelíbilo, jak nemocnice zacházela v říjnu 2021 s citlivými údaji o jeho zdraví. Pokračuje mluvčí úřadu Josef Štíl.
11: Úřad pro ochranu osobních údajů v ústřední vojenské nemocnici nařídil, aby zavedla vhodné organizační opatření týkající se sdělování údajů o zdravotním stavu prezidenta republiky, které upraví alespoň účel, právní základ a výjimku ze zákazu zpracování zvláštní kategorie osobních údajů.
4: Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Klimkovice dopravní omezení na kilometru 344. Je teď uzavřený levý pruh, je tam fronta na 20 minut z kilometru 348. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru zůstává nesouvislá kolona do omezení v Brně. Pro osobní auta je to teď asi na 20 minut, z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici je dopravní omezení a stojí tam kolona. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je u stráže nad Ohří stále neprůjezdná po srážce 3 aut. S obou směrů dlouhé nehybné kolony, náhradní trasa je velmi dlouhá přes Boží dar. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je dál velmi silný provoz. Za nájezdem z Barandova na 17. a 5. kilometru řeší nehodu v odstavném pruhu. I tak se jede pomaleji. Kolona začíná před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru. Zpoždění teď 40 minut. V Průmyslové ulici směrem do Hloubětína se jede v koloně od Českobrodské až do Kbelské ulice. Zpoždění 20 minut k nájezdu z Novopatské. A v ulici k Barandovu směrem na Zlíchov před křižovatkou se Štěpařskou řeší nehodu v pravém pruhu. Výraznější kolona se ale zatím netvoří. Dobře, dojeďte. Zítra čekáme jasno anebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupně, na horách většinou kolem 23, nevát má slabý během dne, kromě západní poloviny Čech, mírný vítr ze severních směrů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro vstupuje do své závěrečné třetiny. S nadcházejícím programem nás seznámí mluvčí Iva Nevoralová.
1: Čeká nás velkolepé finále. 29. a 30. května proběhne v Centru současného umění DOX 5. ročník v Prague Offspring za účastí jedné z nejhranějších skladatelek současnosti Un Suk Chin. V neděli 31. května uvede Deutsches Symphonieorchester Berlin s českým dirigentem Tomášem Hanusem a japonským violončelistou Yujou Mizunem mimořádně působivá díla Dmitrije Šostakoviče a pozdního romantika Antona Brucknera. A 1. června se můžete těšit na očekávaný debut 25-letého absolutního vítěze soutěže ARD Mnichov, rakouského klavíristy Lukase Šternáta s Rotterdamským filharmonickým orchestrem a dirigentem Lahavem Šáným. Sledujte závěr festivalu Pražské jaro 2026 na www.festival.cz.

0: Annikki.
1: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup irského původu Eugene Martin Nugent. Dnes, tedy 25. května, jej jmenoval papež Lev XIV., informovalo tiskové středisko svatého stolce. Titulární arcibiskup irské diecéze Donagh Shacknail dosud působil jako vyslanec v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Jeho životopis nastudoval kolega Petr Spáčil.
2: Dnes 67-letý Nugent původně absolvoval keltská studia, ale navázal teologii na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 1983 se stal knězem a poté působil ve své rodné zemi. Od roku 1988 se vrátil do věčného města, kde pracoval ve státním sekretariátu svatého stolce. Začal se připravovat na diplomatickou cestu. V roce 1991 nastoupil na papežskou církev akademii. Svou první misi začal o rok později a postupně byl vyslán do nunciatur v Turecku, Jeruzalémě a na Filipínách. Od roku 2010 se vrátil do Irska a přijal biskupské svěcení. Jeho heslem je Udělejte, cokoliv vám řekne z Janova evangelia. Navázal službou na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Poté přešel na Haiti, kde mimo jiné podporoval například obnovu kostelů po ničivém zemětřesení nebo podněcoval k ukončení politické krize v zemi. V Kuvajtu a Kataru slouží od roku 2021 a nyní se přesune do Česka.
1: O novém apoštolském nunciu v Česku Eugeneu Martinovi Nugentovi, kterého dnes jmenoval svatý otec, informoval redaktor Proglasu Petr Spáčil.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Připravuje se brněnský Varhaní festival. Zahajovací koncert rozezvučí 27. května kostel Na nebevzetí Panny Marie. Naváží na něj další čtyři vystoupení, během kterých zahrají světově uznávaní hráči. Pojetí 46. sezony vylíčila Proglasu organizátorka a dramaturgyně přehlídky Hana Bartošová.
3: Letošní ročník jsem zaměřila na ty varhany jako opravdu nástroj jako takový, protože nejenom, že samozřejmě vítáme kvalitní interprety ze zahraničí a super domácí interprety, ale je potřeba také zohlednit, že jsou ty varhany nejenom jako nástroj, jako jedny varhany, ale jejich v prostoru času obrovské množství. To znamená, my třeba jenom tady v Brně máme Loretánskou kapli, jejichž varhany slaví letos 300 let, to znamená rok 1726. Máme tady varhany v jezuitském kostele, který letos jsou teprve 12 let postavený. Máme tady romantické varhany z předminulého století v Červeném kostele, takže je pořád možnost ukázat, že ty varhany se vyvíjí, ale o každý jsou jiný a každá ta charakteristika toho času je tam poznat.
2: Vylíčila mimo jiné v pořadu Oktáva, který vedl kolega Štěpán Gráfe, a můžete si jej poslechnout v internetovém audioarchivu Proglasu. O programu Varhaního festivalu se více dočtete na jeho webu varhany.nomi.cz.

0: Fotograf Josef Koudelka poprvé vystavuje v Boskovicích na Blanensku. V místní galerii Otakara Kubína je k vidění 5 desítek panelů fotografií z cyklu Invaze 68. 88letý fotograf řekl, že k výstavě v rodném městě byl přemluven a bral to jako projev slušnosti. Fotografie z okupace Československa v srpnu 1968 podle Koudelky získaly univerzální význam až později.
1: Ty fotografie po 20 letech byla udělaná knížka, která byla publikovaná v 12 jazycích ve 14 různých zemích a zemích, které s tímhle s tím vůbec nic neměli co společného. A najednou to přestal být problém Československa, anebo můj problém, anebo konec komunismu. Najednou to dostalo nějaký úplný smysl.
0: Fotografie budou k vidění do 29. září.

0: Na další workshopy křesťanské koučky a lektorky Magdaleny Volkové zve do Olomouce tamní centrum pro podporu života farností. Obtížné situace při vedení skupinek přiblíží setkání v sobotu 13. června. Informuje za pořadatele Lucie Cmarová.
1: Účastníci se budou učit rozvíjet nástroje potřebné pro vedení skupinky. Pomocí praktických cvičení a aktivit se budou učit vytvářet bezpečný prostor a rozvíjet postoj otevřenosti k jinakosti. Budou se také učit, jak vycházet s obtížnými účastníky ve skupince.
0: Zážitkový workshop s podtitulem Výzvy a úskalí při vedení skupinek se uskuteční v sobotu 27. června.
1: Akce je určena všem, kdo vedou skupinky, společenství, farní rady a podobně. Účastníci budou rozvíjet dovednosti, které potřebují pro moderování skupinek, budou se učit pracovat s rozličnými rolemi ve skupině, učit se vytvářet bezpečný prostor a také se budou učit, jak vycházet s obtížnými účastníky ve skupince. Přihlášky a více informací najdete na www.nacestevíry.cz.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Vítám všechny příznivce dobré hudby na rozhlasových vlnách. Je tu další Čaj do páté a u mikrofonu Helena Bredfeldová. Vám si dnes dovolí připomenout jedno pro příznivce nejen jazzu významného výročí. 26. května 1926 se totiž narodil jeden z nejvlivnějších jazzových muzikantů Miles Dewey Davis III., neboli Miles Davis, americký trumpetista, kapelník, skladatel, jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších osobností v historii jazzu a vůbec hudby 20. století. Během své kariéry, trvající více než 5 desetiletí, stál v popředí několika významných trendů jazzu. Připisuje se mu v uvozovkách vynález bebopu, cool jazzu, hard bopu, third streamu, modálního jazzu, avantgarde jazzu a především vlivné osobnosti v oblasti jazz fusion. Jeho odkaz ovšem inspiroval celou řadu rockových, klasických i hip-hopových muzikantů a dalo by se říci, že mnoho let po své smrti, zemřel 28. září 1991, ještě stále vlivným je. Udělat hodinový profil, kde bychom obsáhli všechny významné milníky jeho kariéry, je nadlidský úkol, nevlešel by se ani do 3 čajů do páté, proto naše symbolická omáž neboli pocta bude jen náznakem toho, co se můžete o Milesovi dovědět, co je o něm známo a také, co si o něj můžete poslechnout. Pokud se vám ta muzika zalíbí, je to trošku těžší kalibr, než obvykle v Čaji do páté vysíláme, tak si můžete dohledat a nebude vás to stát žádné dlouhé hledání, protože nejenom, že mnohé jeho desky byly vydány v mnoha vydáních, ale také inspiroval celou řadu interpretů, takže jeho skladby se hrají vytrvale a stále víceméně jako už jazzová, hip-hopová a bebopová klasika. Pokud by vás zajímala jeho osobnost, já samozřejmě budu mít čas zmínit jenom několik maličkostí, tak dobrým zdrojem informací o tomto úžasném hudebníkovi a velmi rozporuplné lidské osobnosti obsáhla autobiografie Miles, kterou napsal ve spolupráci s novinářem Quincy Truppem a česky vyšla roku 2011. Je už poměrně obtížně dostupná, ale v knihovnách jistě k dispozici bude a jazzoví fandové ji jistě mají ve svých knihovnách. Na úvod jsme si pustili píseň On Champs-Élysées, alba Milese Davise A Day in Paris. On sám byl Paříží nadšen, mnohem inspirován, už také proto, jak si třeba za chvíli připomeneme, že mu připadalo, že na rozdíl od Ameriky je v Paříži vítán a není mu předhazován jeho černošský původ. On sám tu segregaci vnímal velice úkorně a přišlo mu, že evropské publikum je daleko vstřícnější a nerozlišuje podle barvy pleti. Následující 2 ukázky budou z jeho, dalo by se říci, skoro nejslavnějších skladeb. Bude to Blue in Green z alba Kind of Blue, které nahrál v roce 1959 s Johnem Coltraneem a Billem Evansem a titulní píseň z alba Milestones, které vyšlo roku 1958 a kde už bylo možno slyšet budoucí podobu jeho kvintetu, který spolu s ním tvořili hudebníci Coltrane, Adderley a Chambers. Takže přeji příjemný poslech.

Tak něco málo o Milesovi. Už jsme si říkali, koho všeho a které všechny hudební směry, kromě tradičního jazzu, ovlivnil. Samozřejmě mnozí jazzoví puristé období jeho tvorby po roce 1980, tedy od alba Bitches Brew a dál, ho vnímají poměrně úkorně, že už ta muzika se nedá nazývat jazzem. Naopak mnozí ho vítají jako inovátora, takže názor si můžete udělat sami vlastním poslechem. Ke konci života už měl dost velké zdravotní problémy, takže už toho mnoho nenahrál, ale ta stará alba se stala opravdu, dalo by se říci, jazzovou klasikou. Zajímavostí je, že Davis nebyl rozhodně z žádné chudé rodiny. Narodil se v, dalo by se říci, bohaté afroamerické rodině v Altonu ve státě Illinois, kousek od St. Louis. Měl starší sestru Dorothy a mladšího bratra Vernona. Jeho matka Cleota May z Arkansasu byla učitelkou hudby a velice dobrou houslistkou. Naopak jeho otec Miles Dewey Davis Junior, tedy druhý v pořadí toho jména, rovněž původem z Arkansasu, byl zubařem. Rodina vlastnila mnoha hektarové panství poblíž Pine Bluff Arkansasu s výnosnou farmou. Byl velice tedy dobře podpořen. Svoji první trubku dostal v roce 1935, tedy ještě před dovršením 10 let. Byl to dárek od Johna Eubankse, přítele jeho otce. Poté bral týdenní lekce od, jak sám říkal, nejvlivnějšího hudebníka jeho života, Elwarda Buchanana, učitele a hudebníka, který byl pacientem jeho otce. Proti tehdejší módě Buchanan zdůrazňoval důležitost hry bez vibráta a Davis řekl, že právě, že kdykoliv se pokusil hrát s velkým vibrátem, tak ho Buchanan bez zaváhání plácnul a snažil se ho to odnaučit. Rodina se brzy přestěhovala na adresu Kansas Avenue ve východu San Luis. Ve své autobiografii Davis uvedl, ve věku 12 let se hudba stala nejdůležitější věcí v mém životě. Ke svým 13. narozeninám mu otec koupil novou trubku, pochopil totiž, že dítě bere hudbu velice vážně a Davis už tak brzy začal hrát v místních kapelách. Další lekce hry na trubku absolvoval u Josepha Gustata, hlavního trumpety St. Louis Symphony Orchestra, měl tedy velice dobrého učitele už od dětských let a také od těch dětských let vystupoval v různých talentových show. V roce 1941 v 15 letech začal navštěvovat střední školu East St. Louis Lincoln High School, kde se také stal členem pochodové kapely a účastnil se řady hudebních soutěží. Ve své autobiografii pak uvádí, že právě v těchto soutěžích byl výrazně diskriminován kvůli své rase, ale zápětí dodal, že zkušenosti podobného ražení z něho udělali daleko lepšího hudebníka. Ta účast soutěží ho také podnítila k tomu, aby začal studovat i hudební teorii, nejenom praktickou hru. Takže my si pustíme další dvě písně, nebo skladby, dalo by se říci. Je to skladba Solar, titulní ze stejnojmenného alba z roku 1959 a jedna z nejproslavnějších jeho písní I Never Entered My Mind z alba Working with the Miles Davis Quintet z roku 1961.

Dnešní čaj do páté věnujeme symbolicky Milesi Davisovi. 26. května roku 2026 by se tento hudebník dožil 100 let a celý jazzový hudební svět si ho s úctou připomíná. My si připomínáme pár zajímavostí z jeho dětství, samozřejmě nemůžeme obsáhnout celý jeho životopis, ale stojí za to připomenout si několik zajímavostí, které inspirovaly počátky jeho kariéry. V září roku 1944 přijal otcovu nabídku, aby se věnoval studiu hudby na Juilliard School of Music v New Yorku, jedné z nejprestižnějších, dalo by se říci, hudebních univerzit. Po úspěšném absolvování konkurzu navštěvoval tedy nutné hodiny hudební teorie, také hru na klavír a přepisování. Dost často hodiny vynechával a během studia trávil velkou část svého času v klubech, kde hledal svého idola Charlie Parkera. Podle jeho vlastní připomínky mu Coleman Hawkins řekl, prosím tě, věnuj se studiu na Juilliardu a zapomeň na Birda, tak se přezdíval Charlie Parkerovi. Ale samozřejmě se Davis nenechal odradit, Parkera našel, připojil se ke skupině štambgastů v Minton Monroe's Harlemu, kde každý večer pořádali jam session a tam samozřejmě, kromě Charlie Parkera potkal Kennyho Clarka, Thelonia Monka, Fats Navarro a Freddieho Webstera, tedy vynikající muzikanty. V roce 1945 nahradil Dizzyho Gillespieho kvintetu Charlieho Parkera, tedy velice rychle svůj idol dokázal najít. V klubech na 52. ulici vystupoval s Coleman Hawkinsem a Eddiem Lockjawem Davisem. Poprvé nahrával, samozřejmě pro tehdejší rozhlasovou stanici, 24. dubna 1945, když vstoupil do studia jako sideman kapely Herbieho Fieldse. Během následujícího roku poprvé nahrával jako hlavní zpěvák s Miles Davis Sextetem, Earlem Colemanem a Ann Baker, což byl jen z mála případů, kdy doprovázel zpěváka. Pravda je, že jeho vlastně účast v Parkerově skupině Riboppers byl vlastně milníkem v jeho kariéře a také už to první nahrávání určilo styl, pro který se později proslavil. V Parkerově skladbě Now's the Time zahrál Davis solo, které podle mnohých pozdějších kritiků přeznamenalo vznik cool jazzu. Poté se připojil k big bandu vedeném Bennym Carterem a znovu hrál s Parkerem a Gillespiem. V červnu 1946 hrál s Parkerem ve studiu a v létě zahájil spolupráci s Charlie Mingusem, dalším idolem svého hudebního života. My si teď poslechneme ukázky z alb Miles Ahead z roku 1957, kde právě hraje s Gillem Evansem. Bude to titulní skladba tohoto alba a konečně jedna ze zase nejčastěji hraných a nejčastěji obdivovaných skladeb Milese Davise, titulní z alba Seven Steps to Heaven. Ať se vám dobře poslouchá.

V tomto krátkém čase nedokážeme obsáhnout zdaleka všechna důležitá fakta o Marxově životě, tak si připomeňme jeho nejvýznamnější alba. Byly to s Gillem Evansem Sketches of Spain, jeho vlastní album Milestones, Kind of Blue z roku 59, album Someday My Prince Will Come z roku 61, již zmíněných Seven Steps to Heaven z roku 63, Miles Smiles z roku 67, In a Silent Way z roku 69 a koncertní nahrávka Agartha, která inspirovala jméno jednoho českého klubu a také jedné kapely. Toto album nahrál Davis v roce 75. Za zlomovou desku a víceméně nejlépe prodávanou v jeho historii je dvojalbum Bitches Brew z roku 1970. V 80. letech už zapojil mladší hudebníky a popové zvuky do alb, jako byl The Man with the Horn z roku 81 nebo You're Under Arrest z roku 1985 a konečně album věnované bojovníkovi proti apartheidovi Desmondu Tutu a to bylo album Tutu z roku 86. Stojí za to si připomenout, že byl celkem 32krát nominován na Grammy a celkem 8 jich získal. Bylo to poprvé v roce 1960 za nejlepší jazzovou skladbu Sketches of Spain. Samozřejmě ocenění získalo i Bitches Brew. Nejlepší jazzový instrumentální výkon jako solista byl oceněn Grammy v roce 82 na albu We Want Miles. Tentýž, tedy instrumentální výkon roku, zopakoval i v roce 86 za album Tutu a v roce 89 za album Aura. Cenu za celoživotní dílo dostal v roce 1990, tedy rok před svou smrtí. Už posmrtně za nejlepší instrumentální R&B výkon získal ocenění za album Dubap. Takže dá se říci, že posmrtné poslední Grammy v roce 1993 bylo za nahrávku živého koncertu Miles and Quincy Live in Montreux. Závěr našeho pořadu věnujeme zajímavé reflexy, které se k již zmíněnému milníku, to znamená z tému výročí jeho narození, objevilo v vydavatelství Bivak Records, kde Libor Šmoldas se svým nově vzniklým kvartetem zvolil velice zajímavou symbolickou poctu s názvem Sorry Miles, kde vlastně jakoby fascinován Davisovým životem a hudbou se pokusil vytvořit jednak vlastní kompozice inspirované Milesem, především jeho výtvarnými díly, protože Miles kromě hudby tvořil také malířské dílo. Tak také se vrátil ke skladbám, které jsou sice Miles Davisovi připisovány, ale jejich autorství není zcela jednoznačné. My si ovšem pustíme ty dvě pocty, které Libor Šmolda si vytvořil jako vlastní skladby na album Sorry Miles, bude to titulní a konečně píseň Square Head, neboli krychlová hlava, kterou právě inspiroval jeden vizuál, který vytvořil Miles Davis. To je z dnešního Čaje do páté vše. Doufám, že se vám hudba Milese Davise líbila a symbolickou poctu k jeho stému výročí narození jste si vychutnali podobně jako já. Lučí se s vámi od mikrofonu Helena Bretfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Blíží se 17. hodina a s ní se přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. soc.rozhlas.cz
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Rezort financí bude v červnu dál regulovat ceny nafty a benzínu. Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit senioři nad 75 let. Opozice je proti. Trump vyzval arabské země, aby okamžitě podepsali abrahamovské dohody o normalizaci vztahů s Izraelem. K podpisu vybídl i Irán. Dobré odpoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu, rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. Ty pak zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Dvojicí opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby toto snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
2: Rezort ceny reguluje kvůli zdražující ropě v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let, lidi se zdravotním postižením a nezaopatřené děti. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO, ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
5: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Koalice dál počítá se zrušením poplatků pro všechny a převedením obou médií pod státní rozpočet. Odpuštění části plátců má být podle Nachera mezi krokem.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je povinností Saúdské Arábie, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta a taky Jordánska okamžitě podepsat abrahamovské dohody. Ty během jeho prvního mandátu normalizovaly vztahy s Izraelem. Teď to ukládá jako podmínku ukončení iránského konfliktu.
6: Donald Trump to v pondělí oznámil na svém sociálním účtu a připojil varování. Kdo odmítne, prokáže tím špatné úmysly. Jako první mají podepsat Saudská Arábie a Katar, ostatní okamžitě poté. Republikánský senátor Lindsey Graham pohrozil zemím, které odmítnou, závažnými důsledky pro budoucí vztahy. A Donald Trump přidal ještě jednu pobídku. Kdo ví, napsal, zda by se k dohodám nepřipojila i samotná Islámská republika Irán, historický nepřítel Izraele. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Zprávy Plusu. Dobrý den. Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž anebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května, pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
7: My nechceme nikoho nutit, já říkám jako velice důrazně, že to je dobrovolná aktivita těch jednotlivých zaměstnanců.
2: Dopravní informace na Plusu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 pojedete v nesouvislé koloně až za Brno za nájezdem od výstaviště z Bíteřské ulice. Máme hlášenou nehodu na kilometru 189 CD levým pruhem. Je to celé zhruba na hodinu. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova před stráží na Tohří po vážné nehodě je stále uzavřená. Z obou směrů stojí dlouhé kolony několika kilometrové. Náhradní trasa je dlouhá přes Božídar. V Praze na okruhu směrem na letiště zůstává velmi silný provoz. Brzdí se už za dálnicí D1 na 78. kilometru. Počítejte se 40 minutami navíc. V osobních autech za sjezd na Ořech. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v bubenecké části porouchané auto. Blokuje teď pravý pruh, tvoří se kolona, musí regulovat provoz na vjezdech do tunelů. Stojí se v Patočkově z Kajetánky a taky kolem Prašného mostu. Počítejte s větším zpožděním a dobře dojeďte. V noci bude jasno, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, v údolích ojediněle až na 8 a zítra nás čeká taky jasný nebo skoro jasný den, teploty 27 až 32 stupně, na horách většinou kolem 23, slabý během dne kromě západní poloviny Čech, mírný vítr ze severních směrů. Tohle zprávy, teď si...
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Milí posluchači, začíná Rudl na Proglasu, pořad, ve kterém společně nahlížíme do naší nejenom redakční kuchyně. Dnes vás vítají
1: Jaroslav Vojtěch
0: a Milan Tesař. Pěkný den.
1: Dobrý den.
0: Tak my začneme, než se začneme ohlížet za dny, které uplynuly, za tím, co se podařilo, taky třeba nepodařilo, tak máme tady několik tradičních narozeninových gratulací. Nejprve tedy našim kaprům, kamarádům Proglasu, našim dobrovolným spolupracovníkům, kteří mají v těchto dnech kulaté nebo půl kulaté narozeniny. Takže gratulace letí k těmto z vás. Jsou to Jiřina Špetíková z Petřvaldu u Nového Jičína, Anna Vítková ze Štáblovic,
1: Jiří Hofer z Prahy, Marta Prachařová ze Střílek,
0: Rostislav Ševčík z Jedovnic a Václav Slavíček z Kladna. Tak a pak tady máme další, to jsou naši dárci, štědří dárci, kteří mají určitý věk, opět narozeniny v následujících dnech, v tomto případě už to nemusí být nutně kulaté a v uplynulém roce nám darovali tedy nějaký vyšší finanční obnos. My samozřejmě za ty dary děkujeme průběžně, děkujeme vždy i s tou účetní uzávěrkou tehdy, když třeba si to zájemci mohou odpočítat od daní, ale teď jsou to speciální poděkování i v souvislosti právě s přáním k narozeninám.
1: Takže děkujeme a přejeme Květě Marvanové z Prahy, Petru Kubenkovi z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Dále je to Jaroslava Navláčilová ze Zlína, Eva Sochorová z Prahy,
1: Ludmila Kubátová z Malé Losenice, Marie Majkusová z Hustopečí nad Bečovou a Ladislav Kohout z Rožnova pod Radhoštěm.
0: Tak vidím, že teď skoro převažují, no možná i převažují Valaši tady v tom seznamu. Je tady Frenštát, Rožnov, Hustopeče nad Bečvou a Zlín je vlastně taky kousíček, takže tak. Ale zase měli jsme tam posluchače z Prahy a předtím mezi těmi kapry z Kladna.
1: Ano, je to tak namíchané celorepublikově, tak jak máme. Tak
0: ale opravdu Valašsko tentokrát tedy výrazně zastoupené. Tak Jardo, ty jsi v uplynulých, my jsme se vlastně minulý týden spolu moc neviděli, protože jsi byl několik dnů nepřítomen, ale nebyla to dovolená, ale byly to vlastně kombinace několika takových služebních cest.
1: Ano, je to pravda. My jsme se viděli jenom v pondělí a v úterý. Ve středu jsem odjížděl do Prahy, protože jsme měli rodinný pohřeb ve středu. Nicméně tak to není pracovní cesta, to je prostě takové skloubení toho té pracovní cesty, které zrovna vyšlo tak, že to vyšlo tedy. No ale ve čtvrtek jsem měl některé pracovní úkoly právě v našem pražském studiu. Já jsem vlastně chtěl zmínit i posluchačům našim, já tím, že podpisuju některé třeba pracovně právní vztahy, podílím se na přijímání a na odchodech lidí tady do Proglasu, tak samozřejmě i tyto cesty musím takto jako využívat nebo musím za nima takhle dojíždět, čili byla to právě, jak jsi zmínil, už nějaká kombinace těchto věcí. Ve čtvrtek jsem se potom připojoval vzdáleně přes vzdálenou plochu na naše celkové setkání, které míváme ve čtvrtek. No a měl jsem velmi výraznou a řekl bych velmi úspěšnou misi do Dalméru České republiky, kde s generálním ředitelem René Sionem nacházíme postupně cestu takové vzájemné spolupráce, takové barterové dohody, kdy vlastně teď se mi už podařilo skutečně získat souhlas s tím, že vlastně Dalmér Česká republika nás celkově zabezpečí z hlediska naší spotřeby kávy, možná se to protne i do čajů, což jsou oba produkty, které Dalmér Česká republika má velmi dobré. No a je to vlastně i takové návodné téma k ostatním firmám nebo společnostem, my se o to už nějakou dobu snažíme, nicméně moc to nevychází, ale jsou to takzvané sponzorské vzkazy, kdy my vlastně upozorníme na to, čím se ta společnost vlastně zabývá a oni nám dávají nějakou protislužbu právě v hodnotě a musím zmínit, že to šetření těch nákladů tady znova pokračuje, protože naše spotřeba kávy, jenom kávy, nepočítám-li mléko a podobné jako věci. My máme vlastně od Dalmeru i zapůjčený kávovar, to jsou jako další náklady, ale jsou to vyšší desítky tisíc ročně, takže ne-li jako větší částka. Takže tyto společnosti, my jsme rádi, že můžeme oslovit a jsme rádi, že oni slyší na to, že nějaký ten sponzorský vzkaz jim tady uveřejníme. Jsou to i taková mediální partnerství, která teď rozbíháme ve větší míře. A je to právě potom na té, člověk si to může představit jak na té příjmové, tak na té výdajové straně, protože na jednu stranu my nemusíme uskutečnit ten výdaj a naopak oni nám to, to je základ takové té barterové dohody, například teda se společností Dalmer Česká republika.
0: Tak je to tak, že Proglas, jak víte, nevysílá reklamy. My je z naší licence ani nesmíme vysílat. Na druhou stranu právě ty sponzorské vzkazy je něco, čím je možné se domluvit na spolupráci a čímž vlastně nepřekračujeme žádné naše možnosti, licenční podmínky a podobně. To znamená, je opravdu možné s firmou, která jejíž činnost je nám nějak je s námi v souladu, konvenuje nám, může být pro nás i užitečná, tak je možné se vždy domluvit právě na nějaké takovéto spolupráci. Nemusí to být ani barterově, to znamená, když je to společnost, která ani nemá možnost nám něco takhle poskytnout, tak je to možné i za finanční plnění samozřejmě a je to jedna z možností, jak vlastně spolupracovat a jak zároveň nenarušit vysílání takovými těmi agresivními reklamními spoty, které opravdu můžou vadit, protože ta jedna věta sponzorského vzkazu, tak to si myslím, že snad posluchačům nevadí. A
1: já si myslím, Milane, to stejné a ještě my máme tu možnost i nasvětlovat různá témata. Ono, když člověk pátrá a trošku přemýšlí, tak mnoho společností lze oslovit třeba i možností zrealizovat krátký nebo delší rozhovor v cykle třeba Na stole je téma a podobně, protože pokud, já teď malinko odbočím, ale byli jsme s manželkou před několika dny nebo několika týdny v Sušici, kde jsme se ubytovali ve starém mlýně a ten starý mlýn byl datovaný někdy k roku 1670, 1680 a byl velmi pečlivě zrekonstruovaný. Já tím, že mám nějaké stavařské základy, tak samozřejmě k té architektuře tíhnu a velmi mne napadlo vlastně realizovat i třeba některé zajímavé rozhovory tady na to téma, protože napadl mě takový cyklus stavby, které měly štěstí, protože samozřejmě, když tady nějakou stavbu ochráníme na 300 let nebo na 400 let a znovu jsme jí dali ten dech života na dalších třeba 150 let, což přesně ten mlýn byl, tak si myslím, že si to zaslouží. Je to prostě téma, takže ty témata lze nalézat mnohdy.
0: Což je i výzva třeba pro vás, pokud máte nějaké zajímavé téma, ať už se vás týká osobně, nebo k němu máte z jakéhokoliv důvodu blízko, klidně nám navrhněte. Samozřejmě neslíbíme, že zpracujeme všechno, ale můžeme se někde potkat v těch tématech. Takže to byla čtvrteční.
1: To byl čtvrtek, no a v pátek mě čekalo další kolo té pražské pracovní cesty. A to byla účast v Senátu, kdy byly vyhlášeny výsledky soutěže Charitní sestra roku 2026, kdy jsme právě pro Charitu České republiky byli mediálními partnery. Byli jsme tam také zmíněni, záštitu převzala manželka prezidenta Petra Pavla, byl tam přítomen pražský arcibiskup Stanislav Přebyl, takže opět to bylo velmi výrazné setkání, kdy jsem se potkal s několika senátory. No a opět Proglas byl vidět, měl teda záštitu, měl tam to mediální partnerství, myslím si, že je to velmi věc důležitá. Takže to tak, jak jste vlastně v tom minulém rudlu uváděli třeba tu soutěž z Zush Open, kde jsme byli také na Pražském hradě, tak je to teď jedna věc za druhou, kde se ukazujeme a myslím si, že to je prostě je to věc strategická a je to věc velmi důležitá. Já bych vlastně zároveň přeskočil, pokud můžu, Milane, už rovnou na sobotu,
0: určitě,
1: když jsem se teda vrátil. A tady jsme opět byli, vy jistě víte, co se teď, že byl pochod smíření. Tady jsme měli zase záštitu nebo mediální partnerství k akci Meeting Brno. Možná to bys mohl, Milane, říct trošku lépe.
0: Tak je to vlastně, to partnerství je každý rok s celým festivalem Meeting Brno. Jehož součástí je tedy sobotní pochod smíření z Pohořelic do Brna. Je to vlastně na památku toho neblahého pochodu sudetských Němců, kteří byli vysídleni z Brna, a bylo to ještě v takové té první opravdu divoké fázi toho vysídlení, kdy bohužel bylo celkem dost obětí na životech, ať už z různých důvodů, ať už z důvodu agrese nebo z důvodu vyčerpání a podobně. Takže na památku tady toho se vlastně teď ten pochod, on se chodí vlastně naopak, čili z těch Pohořelic do Brna, jako tedy symbol smíření. A letos, jak samozřejmě víte, tak součástí Meeting Brno byl ten sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně na výstavišti. Takže s tím mimochodem ten program byl samozřejmě velmi pestrý. Některé ty akce byly víc interní, některé byly otevřené, ale, a to bych možná zdůraznil, na začátku i na konci byly připomínky těch hrůz druhé světové války, čili ještě vlastně dnes v pondělí pietní akt na Kounicových kolejích, kde opravdu tedy umírali lidé právě z důvodu hrůz toho nacistického německého režimu. Takže v žádném případě ten sjezd není nějaké obhajování Německa z téhleté doby, ale naopak je to prostě ukázka toho, že ty nepravosti se děly na obou stranách. Samozřejmě více obětí bylo způsobeno tím nacistickým režimem, ale to neznamená, že by ty oběti z druhé strany byly méně důležité nebo nestály za připomínku. A hlavně ti lidé, kteří teď do Brna přijeli, tak to byli už potomci těch, kteří tady žili, byli to jejich vnuci a podobně. A jedním z těch vlastně důrazů je, že není možné mluvit o kolektivní a hlavně o dědičné vině, protože těžko může vnuk za to, jaký názor měl jeho pradědeček.
1: Já se potom ještě, Milane, k té sobotě a k tomu pochodu smíření lehce vrátím, nicméně přeskočím do neděle, kdy se nám také něco nepovedlo.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, že něco se nepovedlo, byl to tedy ten přenos mše svaté z brněnského výstaviště. Ty příčiny vlastně budeme teprve hledat, ale opravdu on jako on proběhl. To jako ne, že by neproběhl, ale zvukově bohužel byl velmi špatný a jedna z těch chyb je, že i my ve vedení jsme to zjistili vlastně až zpětně, takže i to budeme analyzovat, vlastně nic víc asi teď nemůžeme dělat, než se z chyb poučit pro příště. Je to i to, že v těchto dnech těch mimořádných přenosů je větší množství, nevždy je úplně jednoduché to domluvit. Zrovna v tomto případě ta domluva byla velmi zdlouhavá, muselo se komunikovat i s tou německou stranou a do poslední chvíle vůbec nebylo jisté, zda to bude možné, jo, zatímco některé ty přenosy jsou jako mnohem jasnější a opravdu tedy zvukově to nevyšlo, tak se moc omlouváme za to a věříme, že třeba příště už zase to bude lepší.
1: Dobře, já teď přeskočím zpátky na tu sobotu, ale výhradně jenom k tomu pochodu smíření a chci říct, že tak, jak v ten pátek jsem vlastně mluvil s několika senátory, tak bylo zajímavé, že i v tu sobotu tady byly velmi významné osobnosti na tom pochodu smíření, takže se mi krátce povedlo s některými opakovaně mluvit, tak to bylo legrační, že v pátek v senátu a v sobotu potom tady v Brně jedním z nich byl i předseda senátu Miloš Vystrčil, takže jsem rád, že jsem s ním krátce promluvil, ne snad za sebe, ale za Proglas a sdělil jsem mu, že máme právě s Meetingem Brno mediální partnerství, takže to jsou ta důležitá témata.
0: Tak to bylo malé ohlednutí za minulými dny. Já teď zmíním několik aktuálních programových bodů. Jednak zabrousím malinko do hudební oblasti. Vím, že to vůbec nesouvisí s tím, o čem se tady dnes bavíme, ale i právě ta pestrost našeho vysílání je důležitá. Tento týden si myslím dost užijí příznivci jazzu a konkrétně asi největšího, jednoho z největších velikánů jazzu 20. století, trumpetisty Milese Davise, protože letos tento týden v úterý si připomínáme 100 let od jeho narození. Jsou tomu věnovány hned dva pořady, Helena Bradfeldová, Čaj do páté v pondělí, ten si už můžete pustit z audioarchivu, a potom ve čtvrtek rozhovor s kytaristou Liborem Šmoldasem, který své nové album věnoval Milesu Davisovi, je takovým zvláštním detektivním způsobem, že třeba pátrá po skladbách, které jsou mu připisovány, ale ve skutečnosti je nesložil, anebo naopak. Takže myslím si, příznivci jazzu si tento týden užijí. Z dalších mimořádností tohoto týdne zmíním, že v sobotu 30. května budeme přenášet v 10 hodin dopoledne mši svatou ze Salesiánského střediska mládeže v Praze Kobylisích, a je to ke 150 rokům od založení sdružení Salesiánů spolupracovníků. No a já jsem říkal, že těch mimořádných přenosů je teď víc, tak příští týden to bude samozřejmě v sobotu slavnost blahořečení kněží Buly a Drboli. Tam budeme přenášet z brněnského výstaviště několika hodinový blok, takže můžete, pokud se nachystáte být účastní osobně, tak můžete tyto hodiny tento den strávit s námi. Hned potom ještě v neděli 7. června bychom měli přenášet mši svatou z Lukova u Moravských Budějovic. To bude jedna z těch myší na poděkování za blahořečení. A ještě předtím, už v pátek 5. června, to bude mše svatá z brněnské katedrály, nepletuli se, hledám ten, ano, a ten čas je v 17.30, čili to je předvečer toho blahořečení, takže opravdu tady té události se budeme věnovat, řekněme, ze všech stran dokonale, a chystáme potom ještě další přenosy. Možná ještě jeden zmíním, taky důležitý. Ten vlastně malinko souvisí s tím meetingem Brno, protože to smíření je téma, které akcentují nejenom tedy pořadatelé brněnského festivalu, akcentuje jej také biskup Stanislav Přibyl, v tomto případě jako administrátor litoměřické diecéze, jimž je tedy déle než pražským arcibiskupem, a právě v rámci jim vyhlášeného nebo toho roku smíření budeme přenášet mši svatou z kostela Korunování Panny Marie v Žatci, a bude to tedy ve středu 3. června v 17 hodin. Takže to je z chystaných mimořádností ve vysílání, a jinak platí, že se můžete zastavit tady u nás v rádiu.
1: Je to tak, my chystáme na tento týden na pátek Noc kostelů. K tomu možná se, Milane, zase zpátky vrátíš ty, ale pravdou je, že pravidelně můžete se zastavit na úterní mši svatou, kterou máme v 6 hodin. Ještě se vlastně vrátím, já jsem i některé posluchače vlastně viděl, kteří sem chodí v to úterý právě na mše svaté, na tom pochodu smíření. Čili ano, pravidelně tam mše v úterý, a nyní vás zveme na Noc kostelů v pátek.
0: Tak je to tak, že v pátek tak jako budete, můžete chodit po centru Brna i po okolních částech města, navštěvovat různé kostely, modlitebny i různých církví, tak dneska vlastně do Proglasu je to opravdu z centra Brna 5 minut pěšky, třeba ze Zeleného trhu, takže opravdu můžete se přijít podívat, Pelikova 2C, to je ta adresa, budeme na vás čekat zhruba od 17 hodin a můžete se opět zúčastnit mše svaté v 18, můžete se potom v 9 večer zúčastnit modlitby večerních chvál, a kdykoliv mezi tím si můžete prohlédnout naše studia, potkat se s kolegy, třeba si i vyzkoušet nějaké rozhlasové věci.
1: Rozhodně nás nepřehlédnete, protože my náš výrazný modrý stan s našimi logy budeme mít postavený na parkovišti, bude otevřená brána k nám, takže v rámci celé zahrady máme teďka hezky posekáno, připraveno, budeme mít tady více stanů, budeme mít nějaké programy pro děti a podobně. Myslím, že to máme velmi pěkně připravené a moc se těšíme.
0: Takže ještě jednou pátek 29. května, Noc kostelů. A samozřejmě pokud vám čas nevyjde nebo nebudete v Brně, tak se nám ozvěte kdykoliv jindy a my vám rádi naše prostory ukážeme.
1: Přesně tak. Nebyl by Rudl Rudlem, v kterém jsem účasten, kdybych nevyjádřil žádost nebo prosbu o finanční dary a příspěvky nad rámec běžných možností. My skutečně teď zažíváme takové období, kdy po tom stěhování vlastně ještě nějakou tu fakturu dlužíme. Není to úplně dobrý čas a každou korunu v ruce převracíme třikrát, než ji uhradíme, takže pokud byste ještě mohli, buďte tak laskavi a pošlete nám nějaké finanční ohodnocení toho všeho, co my děláme. Budeme rádi.
0: Tak, já se připojuji a zdůrazňuji to nad běžný rámec, protože není to tak, že teď bychom žádali, protože jsme se stěhovali a pak už to nebude třeba. Proglas tak to funguje víc než 30 let, že žijeme z vašich darů, jsme za to moc vděční a tím, že ano, říkáme tady, že ty časy nejsou dobré, že já jsem to říkal i na té pouti médií na Hostýně, jsou prostě momenty, kdy opravdu se počítá, jestli vůbec bude na mzdy pro zaměstnance, ale na druhou stranu zase to, že těch 30 a půl roku fungujeme tímto systémem, tak pořád to můžeme brát jako takový zázrak a vlastně i ukázku toho, že asi má smysl pořád to dělat, protože jakkoliv těch peněz nikdy není nadbytek, tak zase vždycky byly na to, aby se dalo vysílat. Takže za to vám moc děkujeme.
1: Je to tak. Tak asi ukončíme, Milane.
0: Tak Rudl dnes tedy s Milanem Tesařem
1: a Jaroslavem Vojtěchem.
0: Budeme se těšit na příště, mějte se pěkně a budeme rádi, když nám třeba dáte vědět, co vás v našem vysílání zaujalo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Právě dozněla francouzská skupina Le Primitif du Futur, která vydala album Le Crime de Miset. A písničku z tohoto alba jsme právě poslouchali. Je to album, které je s lehkostí a humorem propuje francouzský taneční styl Miset, gypsy jazz, blues, chanson i ohlasy tropické a severoafrické hudby. Nahrávka vzdává hold pražské hudební tradici, akordeonu i dávným tanečním stylům, zároveň však působí překvapivě současně a hravě. A nyní je na programu písnička Hnízda a zpěvačka Wendy.

0: úvahách a sebe sám si zapřáhá a do posledka táhne tu svou káru dál.
1: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
2: Tady je Proglas. Ladíme k vám.

0: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup irského původu Eugene Martin Nugent. Dnes se jmenoval papež Lev XIV, informovalo tiskové středisko svatého stolce. Titulární arcibiskup irské diecéze Daunag Sheghan dosud působil jako vyslanec v Kuvajtu, Kataru a Bahrajmu. Jeho životopis nastudoval kolega Petr Spáčil.
1: Nugent původně absolvoval keltská studia, ale navázal teologii na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. V roce 1983 se stal knězem a poté působil ve své rodné zemi. Od roku 1988 se vrátil do věčného města, kde pracoval ve státním sekretariátu svatého stolce. Začal se připravovat na diplomatickou cestu. V roce 1991 nastoupil na papežskou církevní akademii. Svou první misi začal o rok později a postupně byl vyslán do nunciatur v Turecku, Jeruzalémě a na Filipínách. Od roku 2010 se vrátil do Irska a přijal biskupské svěcení. Jeho heslem je Udělejte, cokoliv vám řekne z Janova evangelia. Navázal službou na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Poté přešel na Haiti, kde mimo jiné podporoval například obnovu kostelů po ničivém zemětřesení nebo podněcoval k ukončení politické krize v zemi. V Kuvajtu a Kataru slouží od roku 2021 a nyní se přesune do Česka.
0: Informoval redaktor Proglasu Petr Spáčil o novém apoštolském nunciu v Česku, Eugenu Martinu Nugemovi, kterého dnes jmenoval svatý otec.

Shouldn't time, but I see.

halo. Halo, halo. Dobrý den, slyšíte mě? Slyšíte mě z toho zvukového? Neslyšíte. Slyšíte mě?

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: A teď už je tu myšlenka na den, kterou si pro vás připravila Martina Špinková.

Vnímáte se jako Boží děti? Jako Boží partneři, kteří mají svou Bohem danou důstojnost? A kde ji vlastně najdeme, tu důstojnost? Když lidem jako humanitární organizace vyhloubíme vodní vrt, aby se celá vesnice mohla umýt a napít čisté vody, když lidem dodáme semínka, aby si z nich vypěstovali vlastní zeleninu, když zorganizujeme vzdělání, aby se pak mohli lépe uživit, vracíme jim důstojnost. Vracíme jim naději. Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy. Bůh taky chce, abychom se postavili na vlastní nohy. V Bibli můžeme číst tuto výzvu opakovaně. Vstaň. Vstaň bylo řečeno Abramovi, Lotovi, Hagar, Jákobovi, Mojžíšovi, Jozuovi, Eliášovi, Jonášovi, Danielovi i dalším prorokům, učedníkům i mnoha nemohoucím ochrnutým lidem, i Saulovi. Vyslovují to andělé, Ježíš i samotný Bůh. Vstaň. Bůh totiž na rozdíl od světských vládců opojených mocí si nelibuje v tom, když se před ním lidé doslova plazí na podlaze či v prachu a on na ně jen zvrchu zhlíží. Bůh si nelibuje v našem ponížení. Je paradoxem, že ten, nejvyšší král králů a pán pánů, chce s námi hovořit jako s důstojnými partnery. Protože když obrazně či doslova ležíte, jste pasivní, odkázaní na milost či nemilost svého okolí. Když vstanete, můžete najednou konat. Třeba vstát a chodit. Vstát a jít dělat něco užitečného. Povzbudit zprávou dospívajícího teenagera. Pohladit osamělou vdovu. Pozvat na návštěvu někoho, kdo v životě s něčím zápasí. Ale Bůh nás nevytáhne za límec do pozoru. Není to příkaz řvoucího komandéra. Je to laskavá výzva. Probuď se, ty, kdo spíš. Vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Je psáno v listu Efeským v 5. kapitole. Protože když vstaneme a staneme se Božími partnery, parťáky, začnou se dít doslova zázračné věci. Vstaň.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry a milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny z Brna od Střihorukého Edvarda, odkud se zamýšlíme nad Božím slovem pro daný den. A dnes máme velkou událost, oslavujeme Panu Marii jako Matku Boží, jako Matku Božího Syna a připomínáme si její mateřství a tím pádem i mateřství pro celou církev. Je to Matka Církve, Matka Boží, Matka Církve, naše maminka. A tak jako společně, jak v úctě k rodičům, tak stejně tak i Boží Matičce, tak zkusme nejenom těmi povinnými věcmi, ale zkusme hrábnout do svého svědomí a zamyslet se nad svými nedostatky vůči těm pozemským rodičům i vůči nebeským rodičům, Bohu Otci a Matce Boží, Paně Marii. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, a proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se. Modleme se. Bože, milosrdný Otče, tvůj jednorozený Syn ustanovil na kříži svou matku, Panu Marii, také naši matkou, dej, ať si její lásky plnou pomocí tvá církev stále roste, svatostí svých členů, a shromažďuje v sobě všechny národy a prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Poslyšme čtení ze skutků apoštolů. Když byl Ježíš vzat do nebe, vrátili se apoštolové do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vstoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Hospodin miluje, co založil, na svatých horách, miluje brány Sionu, nad všechna Jakubova sídla. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. O synu, o Sionu se řekne, jeden jako druhý se v něm narodil, sám svrchovaný mu dal pevný základ. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží. Hospodin zapíše do knihy národů, tito se tam narodili, při tanci budou zpívat, všechna zřídla mé spásy jsou v tobě. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
Aleluja, šťastná Pano, ty jsi porodila Pána.

Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášová a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: to je tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: žij s ním. Tak se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na izop houbu, naplněnou octem, a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: dokonáno jest. Pak sklonil hlavu a skonal. Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu, tu sobotu totiž byl velký svátek, požádali Židé Piláta, aby byli ukřižovaným přeraženy nohy a byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Tak vítejte při zamyšlení nad Božím slovem. Dnešnímu dni vévodí myšlenka mateřství Panny Marie, která se tím, že byla matkou Ježíše, stává matkou Boží, ale také matkou celé církve, protože byla vždy společně s apoštoly potom, jak při seslání Ducha Svatého, jak samozřejmě všechny ty události Ježíšovy, ale vrcholem bylo tedy to společenství, kdy byli naplněni Duchem Svatým. A potom se samozřejmě mnohem více nás dotýká slovo, které jsme můžeme zaslechnout v evangeliu, kde jasně Ježíš dává matku na starost Janovi a Jan ji přijímá, jak tam říká: hle, synu, hle, tvá matka, matko, hle, tvůj syn, aby nezůstala bez opatěry, aby nezůstala bez té péče synovské, tak na ní myslel, tak ji měl rád. No a tím vlastně tradice církve přijímá tady takovou výzvu v tom, že se vlastně matka Boží, matka Marie, stává matkou nejen Janovou, ale stává se vlastně matkou celé církve. Apoštolové ji potom také samozřejmě obstarávají, ale Jan je ten, jednak je nejmladší a jednak také se pak dožije nejdelšího věku, takže může Marii posloužit až do jejího konce. V tom duchu je také myšleno to, vlastně ten vztah, víte, my to bereme, možná si řeknete, no jo, katolíci, vy to máte jednoduchý, vy si to takhle všechno pěkně vysvětlíte, jo, ale my to máme těžší, protože vlastně i ostatní křesťané, protože nemáme tady tu tradici takhle silnou. Marie je pro nás důležitá, je Ježíšova matka, určitě matka proroka, matka Boha, ale že bychom zvlášť se nějak s ní zabývali, to úplně nezabýváme, byla to fajn ženská, všechno udělala, jak měla, jistě je v Boží náruči a Pán Bůh si ji vybral, tak si jistě ten úkol, jak splnila, tak ji za to odměnil, ale nedáváme jí tolik prostoru. V katolické církvi máme májové pobožnosti, ještě stále je květen, mnozí nás se napadají, že se modlíme vlastně jako modloslužbu k sochám Panny Marie. Víte, ale ono to trošičku jaksi se vyprázdnilo to, co bylo od počátku. Dříve se nesmělo vůbec obrazovat, nesměli se ani hrát na hudební nástroje, nesmělo se používat kadidlo v prvních staletích, protože to připomínalo pohanskou bohoslužbu. Později se začaly znázorňovat ikony, které jsou vlastně jaksi okny do nebe, kde ti svatí, ta připomínka toho světce, ten obraz,
nám připomíná toho člověka a my s ním komunikujeme tak, jako komunikujeme s maminkou na fotce, když zemře, tak vlastně se díváme na tu fotografii a mluvíme s ní, nebo a také to není modloslužba. Je to prostě komunikace, kdy si vzpomeneme na tu duchovní bytost, která v té živé osobě přebývala a vlastně snažíme se vybavit její myšlení, abychom mohli třeba být, aby nám bylo poraděno, abychom vlastně mohli se rozhodnout třeba správně pro něco. Někdo s tatínkem, někdo s maminkou na fotce, někdo s dědečkem, někdo má prostě ty ikony, kde se obrací ke svatým, jako k přátelům nebo jako k rodinným partnerům, protože vlastně všichni svatí jsme rodina, jo? Takže oni sice už jsou ta církev vítězná, my jsme církev bojující, putující po této zemi, ale jsme bratři a sestry pořád, to se nepřerušuje tam ten kontakt, takže zůstáváme ve spojení. No a tak stejným způsobem je to i s Marií. Marie má výsadní postavení, protože byla vyvolená k tomu, aby porodila Ježíše a aby s ním sdílela jeho život, chránila ho až do jeho hořkého konce a nakonec do jeho slavného vítězství. Takže byl to jistě náročný úkol, musela být velmi výjimečná, že Bůh si ji velmi předpřipravil, by se dalo říct, aby tohle všechno zvládla. A můžeme jí jenom závidět, že byla také obdařena jistě těmi milostmi, aby to zvládla. Ale my máme každý svoje dary a dostali jsme je stejně štědře jako Maria, akorát třeba nemáme tak velký úkol jako ona, ale i ty své malé úkoly můžeme plnit naplno, protože jsme obdarováni dostatečnými dary k tomu, abychom to splnili. Jenom naše lenost a egoismus nám brání v tom, abychom je naplňovali. Prostě jsme líní a sobečtí a to nám prostě občas brání v tom, abychom plně využívali všech darů, které nám Bůh daroval, abychom mohli sloužit komunitě, abychom mohli sloužit ostatním. Protože dary, které jsou také vyprositelné, tak jsou tady proto, aby sloužili všem. Aby sloužili našemu společenství, společenství lidí. A my máme být co nejvíce lidští, abychom mohli sloužit těm ostatním. Učedníci, kteří se scházeli k modlitbě, jak jsme zaslechli v prvním čtení, tak vlastně byli připraveni k tomu, aby přijali Ducha Svatého ve spojení s Marií, tam vyjmenovaný celý teda ten jmenný seznam a byli tam také jeho příbuzné a příbuzní, takže jich tam bylo mnohem více než jenom ti jmenovaní. Ty jmenovaní jsou tam proto, protože byli ti, kteří byli vyvoleni, aby ho doprovázeli a byli tedy jeho apoštoli. Apostol je poslaný, ten, kdo je poslaný. A my si můžeme myslet, že takovou významnou pozici a roli nemáme. Stejně jako si můžeme myslet, že nemáme tak významnou roli jako Maria, ale máme naprosto stejný úkol. Jsme posláni, abychom zvěstovali o své víře, abychom svědčili o tom, jak my věříme, jak jsme uvěřili v Ježíše, co pro nás Ježíš v životě znamená. A samozřejmě všichni ti ostatní, kteří byli s ním, tak jsou naši spolubratři a spolusestry. Takže i Marie, i když můžeme jí mít třeba v oblacích, anebo někdo nejen v oblacích, tak je to naše sestra. Je to velká sestra, která splnila svůj úkol. A my máme také svoje úkoly. Každý tady, ať jsme chytrý, hloupý, vysoký, nízký, tlustý, tenký, pracující rukama nebo pracující hlavou, tak jsme dostali obdarování, které máme objevit, abychom mohli být užiteční. Čím více, když náhodou nevíme, tak si můžeme říci, že když je to pro společenství, tak je to vždycky vůle Boží. Když je to jenom pro mě, tak to někdy je taky vůle Boží, ale často to bývá zavádějící, často se volíme mezi tím, co je pro mě dobré a co je pro všechny dobré a měli bychom vždycky mít ohledy na ostatní a vnímat to, že jsme tady posláni, abychom sdíleli společenství, abychom šli společně do nebeského království nebo abychom ho tedy takzvaně společně budovali. Boží království je království lásky, to znamená, že se buduje láskou, odpuštěním, trpělivostí, vnímavostí vůči druhým, tím, že vidíme realitu takovou, jaká je a že dokážeme přijmout tu realitu, nejenom, že ji vidíme, ale že také si řekneme, ano, tak to je prostě. A my máme dělat dobro. To znamená, je-li ta realita špatná, máme ji zlepšovat. Pokud je v pořádku, tak máme za ní děkovat.
pokud je to ještě lepší než v pořádku, pokud je nějak výborné, no, tak máme Boha chválit a děkovat, protože se naplňuje přesně to, co vidíme. Bůh nám dává odpočinutí, ale dává nám také úkoly, abychom je dělali. A na těch úkolech se pozná to naše ovoce, jestli jsme tedy opravdu využili těch darů, těch schopností, s kterými jsme se narodili a které možná ještě jsme neobjevili. A někteří je už objevili, tak je dělají. A tak vlastně většinou máme pocit, že neděláme nic významného, protože když je to náš dár od narození, tak máme pocit, že to má každý. Takže v tom je trošičku taková zapeklitost, by se dalo říct, že se můžeme mýlit, můžeme se třeba tady v těch věcech nebýt si úplně jistí, ale protože nám to přijde všední, ale to vůbec si tím nezabývejte. Dělejte dobro, milujte ostatní, odpouštějme, snažme se prostě tu být pro druhé a když to nejde, když jsme sami uzavření a nemůžeme dělat nic, nenechme se odradit. Víte, modlitba spravedlivého prolamuje nebe, samozřejmě modlitba dětí, ale hlavně modlitba spravedlivých těch, kteří se rozhodli, že budou s Bohem a to můžeme být my teď, právě teď a proto tě, Pane, prosím, rozhoduji se pro tebe, děkuji ti za to, že jsi se stal Ducha Svatého, který nám dává poznat ty dary a dává nám také poznat, jak je máme využívat. To nás všechno si slíbil, že nás to Duch Svatý naučí. A tak se otevíráme tvé výuce, chceme být tvými učedníky a učednicemi a i když jsme třeba sami a nemůžeme dělat nic, jsme uzavření někde nemocní a nevím co, tak vždycky máme možnost naplňovat duchovně ta pozvání, která si nám dal. A tak je chceme naplňovat v tvé jménu, Pane Ježíši Kriste, skrze tebe, v tobě a pro tebe. Amen. Mag

Spolu s panou Marií a se všemi apoštoly ve večeřadle modleme se a vzývejme Boha a přijměme Ducha Svatého tak jako oni a prosme. S proroky a se všemi, kteří připravovali tvůj příchod, Pane, tě chválíme. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. S panou Marií naše duše velebí Pána. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. S apoštoly a evangelisty ti, Pane, vzdáváme díky. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Se všemi mučedníky ti, Pane, zasvěcujeme svůj život. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Se všemi svatými svědky evangelia ti, Pane, se ti klaníme. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. S celou tvou církví po celém světě tě, Pane, chválíme. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Předkládáme ti, Pane, děti, které se neúspěšně nedostali se tedy na ty školy, kam se chtěli dostat a dělají opravné zkoušky nebo dělají další zkoušky, aby se mohli dostat na nějaké střední či vysoké školy. A tak ti předkládáme jejich hlavy i srdce, aby si je osvítil a zahřál a také, aby byli trpěliví a nebrali to tragicky, když to nevyjde a neubližovali si, pokud by to bylo nějak zásadní pro ně a nedostali by se, kam by si přáli, aby nebyli tak zklamaní. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Předkládáme ti, Pane, mocné tohoto světa, vládce, členy vlád, členy parlamentů a senátů a prosíme tě o moudrost Ducha Svatého pro ně, aby se rozhodovali podle tvého zákona, podle zákona lásky a milosrdenství. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosím tě, Pane, za všechny rodiče, kteří vedou děti právě na zkoušky do škol, aby byli trpěliví, moudří a laskaví a dokázali je podpořit a nevyhrožovali, aby se děti nebály, když to nesplní, tak aby je dokázali přijmout i s jejich nedostatky a třeba i tím, že se nedostali na tu školu. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Předkládám ti, Pane, rozvášněné davy, které se sešly v Brně, ať už ten hněv a ublížení bylo na kterékoliv straně ulice a barikády, tak tě prosím za jejich srdce, aby se otevřelo tobě, aby dokázali přijmout a prožít odpuštění, smíření, milosrdenství, aby věděli, že ten, kdo odpouští, tomu bude odpuštěno, aby každý zažil tu milost, co to je, když dokáže odpustit, když dokáže pustit problém, jaká velká to je útěcha a pokoj, který dáváš a který dáváš jenom ty a nikdo jiný ho nemůže dát ani vzít. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosím tě za všechny lidi, Pane, kteří zneužívají tvé jméno jakýmkoliv politickým či jiným mocenským účelům, kteří tě používají, aby zakryli svoje plány a svoje touhy ovládat druhé. Kyrie, kyrie, eleison. Kyrie, kyrie, eleison. Prosím tě, Pane, za jednotu mezi křesťany všech vyznání a za jednotu věřících všech různých náboženství, abychom dokázali
se spojit, protože jsi jediný Bůh a dal si nám jako Mesiáše Ježíše Krista, který přišel a spasil nás. A on není duch, jak říká papež František, on je živý člověk, který ovšem je vzkříšený, má vzkříšené tělo. A tak nám může stále pomáhat a stále prožívat s námi to všechno trápení i radosti, které prožíváme. Je plně lidský i plně boží. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Vystoupil na nebesa a seslal Ducha Svatého. Říkáme, modlíme se, z Otce i Syna vychází Duch Svatý, tedy z tebe, Otce, i z tvého Syna Ježíše Krista vychází Duch Svatý. A to je Duch, který naplňuje naši zemi. A když se mu otevřeme, naplňuje i naše srdce, respektive on ho naplňuje stále, ale my ho vidíme jenom, když si na to vzpomeneme, nebo si to uvědomíme. A tak, Pane, i přesto, že duch vane kam chce a my nevíme odkud a kam, tak dej, abychom byli účastní tohoto vanutí. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Končí doba velikonoční a začíná běžné mezidobí. Tedy přecházíme do barvy zelené, barvy života a ten život má být plný. A proto tě, Pane, prosíme, abychom dokázali ve svém životě být plně lidmi. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě za nového nuncia Evžena Martina Nugenta, aby se mu tady dařilo, aby se mu u nás líbilo a aby co nejdříve jmenoval biskupa do Litoměřic, kde postrádají člověka, který by se jim věnoval. A prosíme tě, aby to bylo moudré rozhodnutí z Ducha Svatého. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Pane, za naše rodiny, kde je napětí a kde je třeba i obava z čehokoliv, ať už je to válka, nebo nedostatek peněz, nebo nedostatek potravin, nebo oblečení, nebo bytová krize, cokoliv. Prosíme tě, Pane, abys dal těm nám všem pokoj do srdce, abychom uměli i přes to trápení vidět v srdci druhého člověka tebe. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Pane, za zdar noci kostelu, která bude tento pátek 29. května. U svatého Michala začínáme v 18.30, ale už v 17 hodin bude slavné zvonění. Všech zvonů bude dokonce zvonit biskupský zvon na Petrově, který zvoní jen výjimečně, aby všechny ty zvony budou po sobě po pár minutách v celém středu města zvonit. Takže děkujeme všem zvoníkům, kteří se o to zaslouží a prosíme o jejich ochranu, aby nám z těch věží a se žebříku nespadly. A těm všem, kdo pomáhají při noci kostelu, tak vyprošujeme také pomoc a ochranu, aby všechno proběhlo hezky a lidem se v kostelích líbilo a cítili se tam jako doma. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. V 18.30 bude mše, v 19.30 u svatého Michala bude Jsme jedno a není nám to jedno a ve 20.15 bude pak adorace se zpěvy steze, na kterou jste všichni zváni, na všechny ty body programu ve všech kostelích, ale když mám tu možnost, tak samozřejmě si přihřeju polívčičku svatomichalskou. Také tam bude zpívat gregoriánská svatomichalská schola pod vedením Josefa Gerbricha, tak se můžete těšit na opravdu krásné zážitky. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Dej, Pane, ať se rozhodujeme každý den pro lásku. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Modleme se.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Bože živý, chválíme Tě za všechny ženy, muže, mladé lidi a děti na celém světě, kteří se snaží být svědky pokoje, důvěry a smíření. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a přiveď nás do života věčného ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

Je 18 hodin a 33 minut, vy ladíte Pro Glas se Zdislavou Horníkovou. Píše se 25. květen, svatodušní pondělí, podle katolického kalendáře je zároveň památka Panny Marie, Matky Církve. Připomínáme i Mezinárodní den pohřešovaných dětí neboli Poměnkový den a Mezinárodní den stepu. Církev také ukazuje na svatou Marii Magdalénu de Paci, floreckou řeholnici z času potridentské obnovy církve, osobnost karmelitánské mystiky, zemřela právě 25. května 1607. Také připomínáme 80 let nezávislosti, to si připomíná Jordánsko. A před 65 lety americký prezident John Fitzgerald Kennedy vyhlásil program Apollo. Jehož cílem bylo přistání Američanů na měsíci do konce desetiletí. Tolik výročí dnešního dne. Pojďme se podívat i na události dnešního vysílání. Ještě zhruba půl hodinky bude probíhat proud písní a zpráv. V 7 hodin večer potom zveme k poslechu všechny děti, začne totiž zíváček, kde si poslechnou pohádku z knihy Škola pohádkového kouzlení. A ve 20 hodin a 15 minut začnou debaty z Dominikánské 8 na téma zlomené duše, spirituální zneužití. Tak doufám, že vás něco z nabízených pořadů zaujalo a poslechnete si.

0: Dnes dopoledne se konal májový pietní akt na uctění památky obětí druhé světové války v brněnských Kounicových kolejích. Shromáždění pořádal Meeting Brno jako součást setkání sudetoněmeckého krajenského sdružení a symbolicky tak uzavřeli sobotní pouť smíření. Zúčastnil se i ředitel a zakladatel Proglasu otec Martin Holík a popsal nám jeho průběh a atmosféru.
1: Kounicovy koleje patří do naší farnosti, takže my jsme se střídali s farářem, ať to byl kterýkoliv, už teď 31 let. Takže to setkání tam je každoroční, tradiční, ale to bylo jiné tím, že tam teda bylo hodně sdělovacích prostředků, čili hodně kamer, hodně mikrofonů na tyčích a daleko více lidí. Právě proto, že Meeting Brno na letošek pozval, a to byl husarský kousek, právě celé konání těch sudetoněmeckých dnů. Já chodívám půlku, on je to velmi dokonale udělané, takže dopravní podnik města Brna tam převáží ty nízkopodlažní kloubové autobusy, takže každý člověk může volit podle svých sil. Potom jsme šli vlastně hromadně na Mendlovo náměstí. Tam bylo asi 170 odpůrců a těch lidí opravdu bylo 3000. Já to prožívám velmi intenzivně při tom startu. Tam zase letos bylo více projevů, protože tam byla taková generalita, která tam ještě nikdy nebyla. Ať to byl prostě bavorský premiér, ať to byla spolková ministryně sociálních věcí, ať to byli teda vysocí představitelé toho sudetoněmeckého sdružení. To je krajanské sdružení, když člověk řekne to krajanské, no tak krajan je ten, s kterým jsme ze společného místa. Takže když jedete někam do ciziny a zjistíte, že ten člověk je váš krajan, tak k ní máte hnedka velkou sympatii. Takže i dneska, když se používá to sudeto Deutschen Landsmannschaft, tak už to samo o sobě je pejorativum. Ze sebe to člověk nemůže se třást jen tak snadno. Kdyby neznal ty lidi osobně a neviděl se s nimi. Vše začíná setkáním. To je princip Meetingu Brno, čili tohle bylo setkání. Bylo to moc krásně připravené, byl tam jeden sbor vokální, pak tam byly žestě, tak to jsou takové ty fanfárové věci, na které my nejsme úplně zvyklí, a ještě lidé s těmi spolkovými znaky vyšívanými, což u nás bývá třeba na svatém Hostýně nebo tak, čili oni mají tu tradici krásně hluboce v sobě.
0: Přiblížil ředitel Radia Proglas Martin Holík.

Je 19 hodin a to znamená jediné, že začíná večerní zíváček. Proto vás, milé děti, vítám u jeho poslechu a přeju vám, ať se vám dnešní pohádka, kterou si dneska pustíme, bude líbit.

Včera jsme otevřeli knížku, která se jmenuje Škola pohádkového kouzlení a napsala ji Lenka Rožnovská. Slyšeli jsme, jak to v takové škole vypadá a dnes prý budou mít 2 hodiny přestávku, tělocvik a zpívání. Dnes nás čeká další díl s názvem Třída plná žabek.

0: Do školy čar a kouzel začaly chodit děti pohádkových bytostí. Marlenka a Medovník Perníkovi, Vodomila Hastrmánková, Davaj sem všechno ber, Honzička Peciválová a Tónin Halekal. Včera byla první hodina. Pan učitel čáry rád vykouzlil z pastelky duhového kocoura. Ostatním dětem se také povedly kočky a koťata. Jen dcera pana učitele Karolínka moc spěchala a vykouzlila místo kočky šedivou myš, která se naučila štěkat. Umíte si asi představit, jak to pak ve třídě vypadalo. Teď budou mít přestávku a moc bych se divila, kdyby z toho nebyla nějaká mela. Každý by chtěl chodit do školy kouzlení a čarování. Jak pak by ne, vždyť za každou hodinu, kterou se žáčci v lavicích odsedí, mají 2 hodiny přestávky. A 2 hodiny přestávky, panečku, to je kopec času. To už se ledacos stihne.
1: Hele, Karolínko, půjčíš mi svou myš?
0: Přitočil se ke Karolínce Medovník, který právě jedl perník. Karolínka se na Medovníka příkře podívala.
1: Nemluv s plnou pusou.
0: Medovník se zastyděl a polkl.
1: Tak půjčíš mi tu myš a portovala by mi perník přímo z pekáče.
2: Tak na to zapomeň a vůbec podívej se na sebe, jak jsi tlustý. Když se budeš pořád spát, brzy praskneš.
0: Karolínčino plísnění uslyšela Marlenka. I ona byla po perníku drobet kulatější, jenomže holky jsou na poznámky o boubelatosti daleko citlivější.
1: Bráška není tlustý, ani já nejsem tlustá. Jsme vyvinutější, ty žížalo vyhublá.
0: Marlenka vyskočila ze židličky a se zaťatou pěstičkou sehnala na Karolínku.
1: No tak holky, přece se nebudete prát. Máme svou první přestávku, musíme ji nějak využít.
0: Přerušil holčičí šarvátku Halekal.
3: Co navrhuješ, kamaráde? Já jsem pro bublinovou.
0: Světácky řekl Davaj sem. Rozevřel dlaň a všem na odiv ukázal balíček žabých žvíkaček.
4: Je ropošáková žvejka, dej mi.
0: Hmátla po balíčku Honzička. Davaj sem ucukl.
3: Nedám, ty jsou moje. Táta je má od jednoho obchodníka, co hledal cestu do Třeboně, ale ztratil se v našem lese. Takové žvíkačky jen tak někde neseženeš.
4: Pch, to je toho.
0: Pokrčila nos Vodomila.
4: Žabých žvíkaček mám doma plnou skříň a lepších voní po žabinci, leknínu i blatouchu.
0: Vodomila vytáhla z kapsy rosničkovou, kuňkovou i skokaní žvíkačku a obřadně je předala holkám. Davaj sem na Vodomilu udělal dlouhý nos. Taková nafoukaná holka by zasloužila vykrákat za vlasy. Přiskočil k Vodomile a popadl ji za vlasovou kudrnku.
3: Kudrnaté žvíkačky nemáš?
0: Posmíval se. Medovník si přisadil.
1: Je, z těch žabých žvíkaček budeme mít ve třídě ukvákané holky.
0: Posměváčkovství se kouzelnickým holkám nelíbilo. Vodomila, Honzička i Marlenka si vyhrnuli rukávy a hr na kluky. A už se to ve třídě mele. Ruka, noha, hlava, hlava, tělo, tělo a zase ruka, noha, noha. Počkat, to bychom se nedopočítali. Stačí jen spočítat dětské hlavy. Kolik pak jich je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 hlavy holčičí a 3 klučičí. Tak je to dobře. Nikdo nemá převahu. Ale ve třídě je žáčků 7. Kdo se nepere? Karolínka čáry rádová. Ne, že by nechtěla, i ona je pěkné kvítko a je-li třeba bouchne pěstí do stolu, ba i do nosu. Ale teď se nepere. Teď ne. Ví, že by se táta zlobil. Ne, ale darebáky spolužáky by měla umravnit. Postavila se na židli a zakřičela.
1: Nechte toho, jo?
0: Jenže co zmůže hlas jedné kouzelnice proti 6 hlasům rozhýbených dětí?
5: Mňouk, mňou, na to musíš jinak.
0: Mňoukl tatínku v duhový kocour a skočil Karolínce do náruče.
2: Ty mluvíš?
0: Podivila se Karolínka.
5: Mňouk?
0: Zase mňoukl, skočil Karolínce za krk a něco jí do ucha zavrněl. Karolínka kývla, propletla se do středu chumlu, zavřela oči a na jeden nádech vyřkla kouzlo.
2: Kuňky, kuňky, kuňky, žabky, co jsou stuňky, skokani a blatnice budou tady ve chvilce.
0: Kuňk. Z holek jsou žabky blatnice, z kluků skokani.
2: Jej dynánky, jo panánky.
0: Karolínka vykulila oči. Ona umí kouzlit. Kdyby to byl tatínek, určitě by ji pochválil. Blatnice i skokani se ale teď společně pustili do Karolínky.
4: Kvák, co jsi nám to udělala?
0: Zlobila se žabka Honzička.
4: Kuňk, kuňk, já to povím mamince, kuňk.
0: Kuňkla Vodomila.
2: Počkejte, nezlobte se, jako žabky si užijeme legrace.
0: Bránila se Karolínka.
4: Kvák, máš pravdu.
0: Kvákl žabák Medovník.
4: Ale ať je Karolínka taky žába.
0: Kvákla Marlenka. Karolínka mrkla na kocoura. Duhový kocour mrskl ocasem a z Karolínky je také žabička Rosnička.
6: Kvák, kváky kvák, kvouk, kuňk, kuňuňk.
0: Žabky kvákaly jedna přes druhou.
4: Kvák, tak bude tady už ticho, vyhlašují soutěž o nejdelší skok.
0: Zavelel žabák Tónin. Malí kouzelníci začarováni v žabky se postavili na startovací čáru.
5: Mňau!
0: Odstartoval velký žabí závod duhový kocour duhák. Všech 7 žabek se odrazilo a hop a hop a hop a přímo do náruče pana učitele, který právě otevřel dveře třídy.
7: Co pak se to děje?
0: Podíval se pan učitel čáry rád.
4: Kvak, to já, tatínku, kvak. Nechtěla jsem, aby se děti prali, kvak, tak jsem je začarovala v žabky, kvak.
7: To je úžasné. No tak to já se k vám rád přidám.
0: Pochválil děti pan učitel. Postavil se zpříma a řekl.
8: Klapy, klapy, klap, třídu malých žab bude učit čáp.
0: Dořekl kouzlo a proměnil se v bílého čápa s velkým klapajícím zobákem.
8: Klapy, klap, máme hodinu tělocviku, skákejte, hopsejte, nebo vás chytím do zobáků.
0: Zavelel pan učitel a žabky se rozprchly po třídě. Malí kouzelníci skákali do výšky i do dálky, přeskakovali aktovky i židle, podlézali pod stoly a v umyvadle předvedli své plavecké umění. A když už toho měli všichni dost, posadili se zpátky do lavic a místo tělocviku měli hodinu zpívání, vlastně kvákání. Pan učitel Čáp jim k tomu klapal zobákem. Zítra uslyšíme, co měli k obědu.

V škole pohádkového kouzlení působí jako pan učitel čáry rád Dušan Baur. Jeho dcera Karolínka je Markétka Růžičková. Medovník je Jan Můčka, Marlenka Natálie Kosíková, Tonin Dan Čebek, Davaj sem Krištof Doležal, Honzička Viktorie Ryšavá a Vodomila je Anna Bílková. Kucour Duhák je Vašek Ambroš a celý příběh vyprávila Marcela Kopecká. Režie a technická spolupráce Adriana Růžičková, Pavel Kunčar, Viola a Irena Kintrovi. Zítra uslyšíme, co v této legrační škole budou mít k obědu. Knížku Škola pohádkového kouzlení napsala Lenka Rožnovská a vydala ji Grada v roce 2013.

Tak milé děti, pohádku jsme slyšeli, tak se pojďme pomodlit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, uzavírám s tebou další den. Díky za všechnu práci, kterou jsem dnes stihl udělat, díky i za možnost odpočinku. Jsem moc rád, že tě smím znát. Amen. Tak milé děti, to už je z pohádky opravdu všechno a aby se vám krásně usínalo, posílám vám dvě písničky. Budou taky zvířecí a jedna se jmenuje Včelí balada a druhá Jaguár. Tak ještě na závěr říkám, spěte celou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Random Choices je kapela původně z Trenčína, nyní už z Brna, která hraje rock s prvky popu a funku. Její základ tvoří kytarista a zpěvák Marek Hrdlička, se kterým bude i následující rozhovor. Budeme se bavit o nejnovějším albu kapely s názvem Tak to je to fajn, kterým uzavírá jednu kreativní etapu. Jaká to je, jak deska zní a kam kapela nyní směřuje? I to se dozvíte v následujícím rozhovoru. Hezký poslech pořadu Jak se vám líbí přeje Anna Janošková. Ve studiu Radia Proglas tu nyní mám frontmana kapely Random Choices Marka Hrdličku, který nám poví o jejich novém albu, které se jmenuje Tak to je to fajn. Tak jo, já ti tu zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkujem za pozvání.
0: Kapela Random, možná jako, já nevím, možná bych mohla přestat tohle dělat, tak budu říkat Random.
1: Mě to baví stále.
0: Jo, jo.
1: Začalo to neomrzelo ještě.
0: Jo, jo, tak vlastně už u nás byla v Radiu Proglas a to konkrétně na koncertě, v pořadu Jak se vám líbí. Nevíš, jak dlouho to je náhodou, jestli je to třeba rok, dva, nebo...
1: Pamětám, že to bylo január, respektive leden teda u vás. Mm-hmm. Asi to bylo na začátku tohto roku, ne? Vlastně. Je to možné, či?
0: Je to možné. Tím pádem vlastně se můžeme odpíchnout přímo od toho.
1: Alebo Ketlan, to bylo minulý rok, podle mě to strašně splývá, pardon.
0: Tak buď 2024 nebo 2025. Teda.
1: Jedno z toho.
0: A možná se teda můžeme odpíchnout od toho, co se potom stalo, jak se vyvíjela kapela třeba v posledním roce, dvou a jak to došlo k tomu vydání alba.
1: V podstate zmena od vtedy je, že primárne hráme už ako trio. Ten koncert u vás sme teda hrali vo štvorici, ešte s saxofonistkou. A vlastne ten koncert tedy bol po vydaní dvoch singlov, to bol The Dude a New Balance, čo sú vlastne jedny z mála. Máme tam na tomto novom albume dve alebo tri anglické veci, a to teda dve z nich, ktoré sme vlastne nahrali ako prvé a nimi vlastne začal celý ten nápad, že spravíme z toho neskôr teda album, že toho materiálu bolo veľa a tak, no. Takže vlastne to bola taká najväčšia zmena, že tieto dva songy boli taký nakopávač, po ktorých sme si povedali, že skúsime teda spraviť už ako komplet, nech to má nejakú podobu, nejakú formu ako ten album, čo som vám tu aj doniesol vlastne.
0: Není to vaše první album, to znamená debutové, ale trvalo, jestli to správně říkám, třeba 6 let, než jste vydali další. Myslím, že to předchozí vyšlo v roce 2020, což je nějaká doba. No. Co jste dělali mezi tím?
1: Mezi jsme vydali jedno EP, takže aspoň toto. A nějaké single tam byly. No, vidíš, to je strašně to letí, že, keď tak to pověš. Vlastně 2020 byla zrkadlová zem, teraz, jo. Takže medzi sme fakt ako väčšinou tak po singloch sme niečo dávali, nech sa pripomeneme, že žijeme občas. Spravili sme EPčko Slova a vibrácie. A tak, no.

0: Je 20 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. Litva vyšetřuje možnou krádež osobních údajů důstojníků litevských zpravodajských služeb. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Norsku 1-4 a zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let, lidé se zdravotním postižením a nezaopatřené děti. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO, ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
1: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadu o 100 miliony korun. Koalice dál počítá se zrušením poplatků pro všechny a předvedením obou médií pod státní rozpočet. Generální prokuratura v Litvě vyšetřuje možnou krádež až 600 tisíc údajů z tamních státních registrů. Podle konzervativců může být za útokem Rusko. Litevská prokuratura tuto informaci zatím nekomentovala. Cílem útoku měla být mimo jiné data důstojníků armády a zpravodajských služeb.
4: Představitel litevské konzervativní strany Laurinas Kasčiūnas na sociální síti Facebook napsal, že několik pokusů o neoprávněný přístup do centrálního registru představuje ohrožení litevské národní bezpečnosti. Podnikly je zatím neznámé subjekty ze zahraničí, kterým se podle Kasčiūnase se podařilo odcizit údaje o litevských zpravodajských důstojnících, vojenských důstojnících i litevských politicích. Podle šéfa konzervativců útočníci pravděpodobně získali data z registru nemovitostí, což může vytvářet podmínky pro sledování, vydírání, personalizované kybernetické útoky nebo i ohrožení fyzické bezpečnosti obětí. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit taky o byty z více pokojí, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé. Pokračuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
1: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029.
6: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil po utkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
7: Měli jsme být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
6: Norsko díky výhře poskočilo v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté, ale přišli o šanci na prvenství ve skupině. To patří Kanadě, která bude soupeřem Čechů zítra. A tenistka Karolína Muchová dnes večer vstoupí do turnaje Roland Garros duelem s Ruskou Zacharovou.
8: Neprůjezdná D1 u Ostravy a kolona na dálnici D1 v Brně. Dálnice D1 u Ostravy směr Polsko stojí, kilometr 346 Klimkovický tunel. Je to kvůli nadrozměrnému nákladu. To omezení by nemuselo trvat dlouho. Na dálnici D1 v Brně směr Praha stále brzdí provoz. Vypadá to, že stále brzdí provoz následky nehody. Blokuje pruh na exitu 190 Výstaviště. Kamera je poblíž, podle ní se kolona předu jakoby rozjíždí. Kolona před nehodou přesto dlouhá začíná u sjezdu na Rousínov kilometru 216, většinou nákladní auta v pravém pruhu a před Brnem už stojí všechny pruhy. Uspává se taky D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zhruba od 5. kilometru. A na Pražském okruhu směr Hruzině stále ještě hustý provoz, místy nesouvislá kolona zhruba od sjezdu na Barrandov 16. kilometru po sjezd na dálnici do Plzně na 23. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty až 32 stupňů, na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.

ti ví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.

0: Co se stane, když se duchovní autorita promění v nástroj manipulace a zraňování? Poslechněte si sestřih z debaty Zlomené duše, spirituální zneužívání, která proběhla 7. května v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují bývalá trapistka pedagožka Eliška Hrnčířová, která přispěla k zahájení kanonického vyšetřování duchovního zneužívání u sester trapistek, a svou zkušenost následně sdílela na stránkách Někdo ti uvěří. Dále také kapucínka a pedagožka Agněška Eva Jarkovská, která se odborně věnuje tématům ochrany, traumatu a pomoci lidem zasaženým násilím. A také katolický kněz, autor a překladatel knihy o spirituálním zneužívání v katolické církvi Tomáš Cyril Havel. Moderuje premonstrát, kněz a terapeut Marek Drábek. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Když bychom měli nějakou definici spirituálního zneužívání, mohli bychom to definovat jako, že zneužívající osoba ovládá svědomí oběti do té míry, že se sama staví na místo Boha, brání oběti ve svobodném úsudku, aby jej zcela zrušila a brání tomu, aby oběť byla ve svém svědomí sama s Bohem. To, co bychom měli v pastoraci naopak podporovat, by mělo být to, aby člověk mohl být s Bohem sám, aby měl svobodu svědomí, nějakou dospělost.
2: Přijde mi, že to, co nám obecně nepomáhá, jsou velký slova, které neumíme spojit s nějakou naší konkrétní zkušeností nebo s realitou. A jak v tom řeholním životě, tak i mimo něj máme jako spoustu velkých slov. My máme, zvlášť v tom řeholním, že máme ten dokument o dokonalé lásce, máme lásku do krajnosti, máme oběť, jo, máme spoustu jako krásných, podstatných slov. A pak máme obzvlášť tu speciální věc, na které lidi často staví nějaká hluboká osobní zkušenost povolání. Že nějaká intimní duchovní zkušenost, to je taky jako velká věc. A pak si jako trochu bojíme dotknout. A trochu se bojíme konkretizovat, co to v tom reálu pro mě znamená. A s těmahle velkýma slovama, které hodně z nás dotýkají, je někdy těžký pracovat a nějak nás jako zaslepujou. Ta cesta, která mi tam jako chyběla a kterou jsem pak třeba musela ujít, bylo uvědomit si, co konkrétně potom v té mojí realitě tyhle ty velký slova znamenají a proč to třeba nefunguje. My jako lidi jsme velmi křehký, když jsme izolovaní. V čemkoliv, v jakýmkoliv vztahu, ať už partnerským, ať už ve vztahu s nějakým společenstvím. Jakmile člověk z nějakého důvodu, ať už velmi vznešeného, a nebo z nějakého, který se jako trochu stydí, vlastně jako nemůže s někým mluvit o tom, proč mu není v něčem dobře, tak to taky nemůže úplně rozlišit. A v tom se stane velmi zranitelný. Takže potom to, co jako opravdu mi přišlo, že hodně pomáhá, je, když má člověk tuhletu svobodu s někým moc si pojmenovat tu svoji cestu.
3: Keď začneme sa rozprávať o reholnom živote, tak v podstate mohli by sme prísť k záveru, že samotný reholný život je zneužívajúci. A toto je, si myslím, nejaká krajnosť, ktorá nie je pravdivá, pretože samotný reholný život je to nejaká forma, ktorá je krásna, ktorá je pekná. Keď si niekto zvolil takúto cestu, určite vydal sa do nejakého priestoru, ktorý je extrémny, ktorý vyžiaduje nejaké rizika. Je to nejaká forma, ale musí mať ona aj určitú intenzitu. A to si myslím, že je často o tom, že vlastne niečo je prehnané. Keď niekto odo mňa žiada úplnú poslušnosť, bez toho, aby som prevzala zodpovednosť za môj život, za moje rozhodnutia, bez toho, aby som mohla povedať vlastne, v čom sa dobre cítim, alebo čo by som, akú prácu by som chcela vykonávať. Tak toto je ten extrém, ktorý si myslím je zneužívajúci. V našom každodennom živote sme vlastne sa možno tak nejak sústredíme sa na nejaký ideál, že prichádzame k tomu, že berieme tú formu ako presne ako niečo, čo potrebujeme dosiahnuť. A potom vidím, že to vlastne nejak vyvoláva napríklad v týchto našich, myslím o ženských spoločenstvách, reholných komunitách, kontrolu, ktorá je niečím, čo má mi dať takú istotu, že som v bezpečí, že vlastne všetko držím v mojich rukách. A tá kontrola nedáva mi slobodu, aby som mohla rásť, aby som mohla hľadať moju cestu, aby som mohla byť zodpovedná aj za moje chyby, aj za to, že sa mi niečo nepodarí.
4: Někteří, když tu knihu četli, tak mi říkali, to vůbec vlastně není možný nezneužívat spirituálně. Protože to dělají už i rodiče, když vyvíjí nějaký tlak na děti třeba. Protože ta Doris Reisinger to téma zakotuje jaksi mnohem šířeji, nejenom do nějaké reflexe života v řeholních komunitách, ale vlastně vůbec do jako života člověka, který k tomu, aby mohl ten svůj život dobře prožít, potřebuje si nějak pojmenovávat smysl toho, co ten jeho život přináší a k tomu, aby mohl tuhle tu skutečnost realizovat, tak potřebuje nějaké zdroje, ke kterým se upírá v tom pojmenovávání nebo hledání toho významu. A to jsou ty spirituální zdroje, od kterých nebo které, když mu jsou odepřeny, tak vlastně už je to něco, co se rovná spirituálnímu zneužívání. Na té rovině křtu, na té rovině úplně lidství jsme si jako boží obraz, jako vykoupení lidé rovni. To ostatní jsou jenom cesty prohloubení toho křtu, ať už v řeholním životě, nebo v té kněžské službě. A tohleto základní paradigma si potřebujeme asi nějak jako mnohem víc zvědomit a přenést ho do nějakých konkrétních situací a setkání.
3: Ten obraz Boha nejak vzniká na základe toho, ako ma vychovávajú moji rodičia. Aká je viera, ktorá je mi daná. Potom, ako tá cirkev mi to odovzdáva, v akom prostredí sa nachádzam. Takže keď mám takú predstavu, že musím si vlastne všetko zaslúžiť a že ten Boh je nejak vzdialený a že vlastne len kúka a pozera na mňa, keď niečo neurobím správne, tak to určite nie je zachraňujúce, pretože keď potom vstúpim do nejakého spoločenstva, do reholného života, tak vlastne budem sa len snažiť nejak vydržať a naplniť úlohy a vlastne ísť ustrety tej mojej predstavenej, ktorá možno je predsa kontrolujúca, ktorá nevie mi dôverovať, ktorá nevidí vo mne a tie dáry, ktoré mám. Takže a aký obraz Boha je ten, ktorý vie nás zachrániť? Ja si myslím, že to, čo je také ochranné, tak je vlastne pravda. A pravda je o tom, že viem si priznať, keď moji rodičia mi dovolia priznať, že som urobila chybu. A aj keď to je strašná chyba, aj urobím naozaj niečo veľmi zlé, ale viem, že môžem k ním prísť, tak ja vlastne idem do sveta a do života s tým presvedčením, že ja môžem vždy v pravde priznať, čo sa so mnou deje. A tým pádom takýto obraz Boha by ma chránil. Boha, ktorý vie prijať mňa, aká som, a tým pádom ja viem to priznať aj pred inými. Samozrejme, je to obrovská zraniteľnosť, pretože ja sa otváram s mojou pravdou a verím tomu, že nikto to nezničí, nikto to nepotlačí.
2: Ja som trochu přemýšľala o tom, jestli není nebezpečný obraz Boha, ktorý sa nám trochu moc stotožní s tou naší církví. Ta predstava, že Bůh už moc jako nemluví ke mně, ale pořád mluví skrze tu církev a skrze ty představený a tak dále, tak dále. To nám taky může brát naši vlastní svobodu, náš vlastní hlas. A pak je trochu otázka, jestli zase ta hezká představa o tom, že Bůh je tajemství, taky nemůže být trochu zrádná v tom, že jestli je Bůh tajemství, tak my potřebujeme někoho, kdo nám to tajemství vyloží. A tajemství je taky jedno z těch velkých slov, který můžou znamenat opravdu hodně věcí. A najednou ten tajemný Bůh po nás může chtít věci, které možná jako nejsou tajemství, možná jsou prostě blbost. Jako, jo.
4: Důležitý krok k dospělosti u dětí je, že vlastně přecházejí z takové jako heteronomní morálky k autonomní morálce. kdy to svý jednání neorientujou a přestávají orientovat na autoritu, na to, co říká prostě maminka. Takhle fungují děti vývojově možná do nějaký tý 6. 7. třídy, proto pak teda by mohli už být jako dostatečně vyzrálí k tomu, aby mohli uvažovat nad svátostí smíření, která nás vlastně učí kultivovaně přemýšlet nad důsledkama našeho jednání, nad tím, že vlastně my jednáme ne proto, že nám to někdo říká, ale protože přemýšlíme nad tím, jaký to má smysl, jaký to má význam, umíme nést ty důsledky a jednáme prostě autonomně. A to je známka dospělosti. A já si myslím, někdy se asi může stát, že v tom širším společenství těch křesťanských komunit budou prostě existovat lidi, kteří budou dospělí, kteří budou skrze jednat autonomně, ale v těch tématech duchovního života a spirituality budou jednat podle toho obrazu heteronomního. Furt budou čekat na něco, až jim někdo něco poví, tak podle toho teprve se nějakým způsobem zachovají. A to je, myslím, něco, kdyby řekl, jaký je ten Pán Bůh, tak on přece nejvíc ze všeho chce, aby jsme byli naprosto originální jedineční bytosti, tak jak nás stvořil, a když někdo něco udělá, tak přece mu nezáleží víc na ničem jiným, než na tom, aby byl tím, kým ten, kdo si to přál, aby byl. Takže ten Pán Bůh chce absolutně naši autonomii, svobodu, zodpovědnost, důstojnost. A tohle to je něco, co nám pomáhá jako rozpoznávat to naše svědomí, který máme od něj jako dar, abychom to nějak uměli uchopit.
3: Pre mňa to je niečo, čo ja potrebujem hľadať. Že Božia vôľa neprichádza zvonku. Neprichádza so slovami predstavenej generálnej, ktorá mi pošle informáciu, že ma niekam presúva. Samozrejme sme k tomu boli vychovávaní, že je to Božia vôľa a že s tým budeme súhlasiť. Ale ja som sa to naučila, že vlastne to mi ani nepomáha, keď mi niekto povie, že to je Božia vôľa. To vôbec neznamená, že to pre mňa tá Božia vôľa bude. Ale keď ma už tá generálna predstavená presunie a zase som niekde inde, v nejakej komunite, v ktorej možno by som nechcela byť, tak pre mňa Božia vôľa je v tom, že ja poviem Pánu Bohu, áno, dobre, som tu. A teraz budem hľadať, čo vlastne si tu pre mňa pripravil, čo vlastne v tom každodennom živote ma stretáva. A ja vlastne na základe týchto skúseností môžem povedať, že môžem až po nejakom čase povedať, áno, dobre, že som tu. A to áno, dobre, že som tu je pre mňa nejaká Božia vôľa. To znamená, ja som našla zmysel tohto pôsobenia na tomto mieste.
2: Celá ta otázka toho rozlišování a toho, kdy člověk dobře, tak něčemu jako věřil, že to nějak jako je ta Boží vůle pro něj. A teď mu v tom není dobře a teď je v té situaci, kdy máme často pocit, že to je nějaký jako černobílý, že já teda buď přiznám, že se to jako úplně ve všem jako mýlila a ta zkušenost byla jako úplně vlastně neautentická, tak. A nebo teda si řeknu, že to jako úplně autentický a z toho teda vyplývá, že musím zůstat, vytrvat a překonat ty překážky a tak. A pak mezi tím mi přijde, že jako obrovská nějaká škála toho rozlišování, vidím to teď hezky taky v tom mateřství, to je taky takový velký slovo, kdy pak spoustě lidem v tom není dobře a je vždycky velká otázka, proč. A znamená to, že neměly být máma nebo a těch odpovědí jako je milion od toho, že potřebují prášky nebo porodní depresi, protože potřebují prostě nějakou praktickou pomoc. A ani jedno nijak nespochybňuje, ať už jejich zkušenost, nebo to, že mají být máma, nebo naopak není důkazem toho, že nemají. To, co jsem si já musela přiznat, je, že to prostě není tak jednoduchý. Rozhodně mi tam jako chybělo spoustu kroků, kdy já jsem potřebovala nějak jako rozlišit, jestli to, že mi připadá, že mě k tomu Bůh volá, ještě jako konkrétně znamená, že i se svýma přirozenýma darama a limitama jsem s tím kompatibilní. A to ne vždycky přijde tím, že z člověku jako, že měl tu zkušenost, ale to je už nějaká jako velmi konkrétní práce, která se aspoň u mojí zkušenosti nijak moc nedělá. Pro nás ta otázka byla vždycky tak, Pane Ježíště, volá, nevolá. To je jako ale vlastně hodně obecný.
3: To, co je nám společné, tak je ta naša zranitelnost. Len veľmi ľahko na ňu zabúdame, keď máme nejakú moc, keď máme nejaké postavenie. A preto si myslím, že to, čo je možno nejaká prevencia, je rozprávať sa o tejto zraniteľnosti. Ja som mala jeden seminár taký pre bohoslovcov a takú víkendovku. A presne som si zobrala tému zraniteľnosti. Tak to je vôbec pre nich, akože vôbec si nepripúšťajú, že môžu mať nejakú zraniteľnosť. Oni samotní. A ja hovorím však, ale budete pracovať s ľuďmi, ktorí prídu za vami, pretože sú nejak trpiaci, zraniteľní, niečo sa im udialo. Takže keď vy nepoznáte svoju zraniteľnosť, ako budete pracovať s týmito ľuďmi? A veľmi ľahko dá sa takého zraniteľného človeka zneužiť, keď si ja vôbec svoju zraniteľnosť nevnímam.
2: Je vlastne veľmi obtížný tomu človeku nejak zvenku otevřít oči, byť je nám jako zřejmý, že mu v tom není dobře. Navzdory všem našim darům, v tomhle jsme takhle křehký, jakmile v tom hrajou roli vztahy, nějaký naše velká už angažovanost, to, že je to pro nás něco důležitý a to, že nechceme vylejt to dítě i s tou vaničkou, že jo, nechceme přijít o nějaký náš smysl, který nám tady někdo ohrožuje a kritizuje a podrejvá. Tak tam je jako mnoho věcí, co nám trochu jako berou tu schopnost to nějak trochu kriticky umyslet. Ten Dom Dismas tam někde říká, třeba důvěra taky oslabuje naše kritické myšlení. No, důvěra je hezká věc. City taky oslabují naše kritické myšlení. My se ale nemůžeme stát někým, kdo nemá žádnou důvěru a žádný city. Ale tahle lidskost nás činí křehkýma.
4: Stojí možná za to jako rozlišit jako dvojí jako podobu toho tématu, v principu stejnou, jo? Ale jedna je taková skutečně až jako extrémní zátěž, kdy třeba vznikne asi i nějaká závislost té oběti na tom zneužívajícím. Ale pak je tady takovej ten formát toho, takového toho běžného, kde se tak jako lavíruje tady s tímhle, s tím tématem. Jeden spolubratr kněz se ho potká ráno, šel zrovna sloužil mši svatou někde u sester a byl celý rudej. A říká, já jsem myslel dneska, že ty přímluvy roztrhám. Tam prostě byla přímluva, prosíme tě, pane, za naše bohoslovce, aby nezrazovali pána Ježíše jako Jidáš. To bylo v tom svatým týdnu, kdy tam je ten Jidáš, jak zrazuje pána Ježíše. Jo. A on říká, to je prostě jako, to je manipulace, taková modlitba. Jednak těch bohoslovců, jednak těch farností, aby potom teda jako neměli být schopni je přijmout, zatímco teda ty bohoslovci jsou v tom semináři, aby rozlišili, jestli vůbec to povolání je jejich. A nebo už sotva zaklepe na dveře, už odtaď nemůže nikdy. Tyhle ty formy manipulace jsou možná mnohem běžnější a setkáváme se s nima a nemáme pro ně úplně jako ten cit. A to si myslím, že je jako, taky jako téma nebo aspekt, který tady to téma nese a chtěl bych jako to zase jako víc otevřít jako ven do toho běžného našeho farního křesťanského života.
1: Je to teda téma, s kterým jsme se pravděpodobně každý z nás setkali a pokud jsme si toho nevšimli, tak možná je to nějaký varovný signál k tomu, abychom se možná nějakým způsobem zcitlivovali. Jeden z těch způsobů, jak se zcitlivovat, je právě ty příběhy přinášet, mluvit o nich, protože já to opakuju všude, když děti učíme o ohni, tak vyprávíme hezký příběhy o tom, co ten oheň přináší, že jsou tam buřty, je tam kytara, je to prostě příjemný večer a spoustu z těch vzpomínek na to máme a víme, jak pak nám smrdí v oblečení, ale všechno to prostě spolu souvisí, ale zároveň v tu samou chvilku vyprávíme dětem o tom, že to bude pálit, že to může pálit, že se můžou spálit, že to může někomu blížit, že může schořet dům. A je otázka, nakolik my vlastně poctivě v církvi vlastně tyhle ty silný, krásný věci, které mají svoji nějakou hodnotu a můžou přinášet spoustu užitku a tepla a života do našeho života, nakolik je vlastně jako vyvažujeme tou realitou a nakolik jsme otevření o ní vlastně komunikovat, nakolik jsme ochotní to pojmenovávat ze strachu, že pak by ten oheň už nikdo nechtěl, ale ono se to nestalo. Všichni máme, nebo nevím, většina z nás možná máme rádi táboráky a že se to jako nestalo tím, že nám rodiče řekli o těch špatných věcech. A když se podíváme do písma, tak v Bibli máme spoustu vlastně těch příběhů, kde jsou vlastně jako špatně a svatopisec se to nebojí to tam nechat. A pak se najednou setkáme v církvi s tím, že vlastně nechceme tyhle věci sdělovat, mluvit o nich, publikovat je. Tak to mi přijde, že jakýkoliv příležitost vlastně ukazovat o obě dvě stránky by měla být nějakým způsobem využita, protože to vytváří to prostředí, kde pak nás budou možná napadat věci, kde se můžeme začít bránit, protože víme o tom, že něco špatného se může stát.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně na pár minut.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. května. Ve Vatikánu byla dnes představena první encyklika papeže Leva XIV. Nadepsána je Magnifica Humanitas a je věnována sociálnímu učení církve v éře umělé inteligence. Nemáme odpovědi na všechny technické otázky, ale přinášíme moudrost o člověku, kterou dnešní doba zoufale potřebuje, řekl papež ve své promluvě při prezentaci, kterou vám přinášíme v plném znění. A na závěr přiblížíme pro naši zemi velmi významnou nominaci. Novým nunciem v České republice byl dnes jmenován irský arcibiskup Eugin Martin Nugent. Příjemný poslech. Ve Vatikánu byla dnes představena první encyklika papeže Leva XIV. Nese titul Magnifica Humanitas a je věnována sociálnímu učení církve v éře umělé inteligence. Podepsána byla symbolicky v den 135. výročí encykliky Leva XIII. Rerum Novarum. Papež v encyklice vyzývá k ochraně velkolepého lidstva, v němž přebývá Bůh, skrze úsilí o pravdu, důstojnost práce, sociální spravedlnost a pokoj. Velkolepé lidstvo stvořené Bohem dnes stojí před rozhodující volbou. Postavit novou babylonskou věž nebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo žijí společně. Úvodní slova první encykliky Leva XIV. Shrnují její základní důvody a účel. Papež ji podepsal, jak už jsme naznačili, 15. května, v den výročí vyhlášení.

vyznačení encykliky Rerum Novarum. Papež Prevost nyní navazuje na odkaz svého předchůdce a sepsal sociální encykliku, která se zabývá jednou z hlavních výzev naší současnosti – umělou inteligencí. Encyklika Magnifica Humanitas je rozdělena do 5 kapitol. Vychází z předpokladu, že technologie není silou člověku nepřátelskou, ani není sama o sobě zlem. Na druhou stranu však není neutrální, protože přebírá tvář toho, kdo ji vymýšlí, financuje, reguluje a používá. Odtud také papežova výzva budovat v dobrém a zůstat lidmi, v duchu logiky odvážné spoluzodpovědnosti a společenství. Prezentace encykliky se poprvé v novodobých dějinách zúčastnil papež osobně. Jeho promluvu vám přinášíme v plném znění. Drazí bratři a sestry, jak velkým znamením naděje je to, že navzdory rozdílům mezi námi dokážeme naslouchat jeden druhému. Tato výměna názorů jasně vypovídá o závažnosti této chvíle, ale také o důvěře, že společně dokážeme rozpoznat hlavní otázky naší doby a tím i budoucnosti lidstva. V klíčových okamžicích dějin je církev povolána rozklíčovat nové věci ve světle evangelia a lidské důstojnosti. Před 135 lety můj ctihodný předchůdce Lev XIII. Pozoroval situaci továrních dělníků, jejich vykořeněné rodiny a nové formy chudoby vyvolané rychlou průmyslovou transformací. Pochopil, že církev nemůže zůstat stranou. V době epochálního zlomu, ohrožujícího lidskou důstojnost, vyslovila encyklika Rerum Novarum své evangelní a sociální poselství o nových věcech, které se odehrávaly. Dnes čelíme transformaci podobného rozsahu, s důsledky možná ještě většími. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války. Stejně jako někdejší papež Lev, cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství a maje před sebou volání chudých a země, znějící v mém srdci. Magnifica Humanitas vzešla z naslouchání, stejně jako to činil Lev XIII. Naslouchal jsem vědcům a inženýrům, kteří s upřímným nadšením pracují na technologiích schopných zmírnit nesmírné utrpení. Politickým představitelům a veřejným činitelům, kteří vytrvale usilují o spravedlivá pravidla. Rodičům a učitelům, kteří mají hluboké obavy o budoucnost nejmladších generací. Dostali se ke mně i jiné, velice znepokojivé hlasy o stále autonomnějších zbraňových systémech, které jsou prakticky mimo dosah jakéhokoliv účinného lidského řízení. Slyším velice znepokojivé zprávy o algoritmech, které mohou na základě dat zkreslených předsudky a nespravedlností blokovat přístup ke zdravotní péči, zaměstnání a bezpečnosti. A slyšel jsem mlčení těch, kteří nemají hlas při rozhodování. Rozhodování, která pravděpodobně přinesou nové formy exkluze a utrpení. Na základě tohoto naslouchání dozrálo znepokojivé přesvědčení vyjádřené v Magnifica Humanitas. Umělá inteligence musí být odzbrojena. Vím, že je to silné slovo, ale bylo zvoleno záměrně, protože tato doba potřebuje slova schopná upoutat pozornost, probudit svědomí a ukázat lidstvu cestu vpřed. Církev se již dlouho zasazuje o jaderné odzbrojení, protože si uvědomuje, že každá velká technická síla může ovlivnit životy lidí a proto musí být doprovázena odpovídajícím morálním rozlišováním a veřejnou kontrolou. Jaderné odzbrojení zůstává službou míru a důstojnosti lidské rodiny. V podobném smyslu je nyní třeba odzbrojit umělou inteligenci, aby byla osvobozena od logiky, která z ní činí nástroj nadvlády, exkluze nebo smrti.
Stejně jako jaderná energie musí být ve službě všem a společnému dobru. Rozhodnutí o technologii nesmějí být nikdy oddělena od svědomí a odpovědnosti. Neoddávejme se spánku jako ostatní, napomínal apoštol Pavel. Zůstaňme bdělí. Taková bdělost je dnes nezbytná. Mír, který není pouhou absencí války, je spravedlností v akci. Když však technologie oslabuje náš kritický smysl, mír sám je ohrožen. Odzbrojení však nestačí. Musíme stavět. Slovo stavět mi připomíná léta, kdy jsem působil jako misionář v Peru. V roce 2017 zasáhly sever země přívalové deště a povodně a mnoho rodin zažilo, jak jejich domovy pohltilo bahno a zmizelo i mnoho cest. Tam jsem se naučil, že obnova neznamená pouze nahradit to, co bylo zničeno. Znamená napravit vztahy, obnovit důvěru a znovu probudit naději v budoucnost. Navíc na obnově nikdy nepracujeme sami. V Magnifica Humanitas připomínám biblického proroka Nehemiáše. Před zřícenými hradbami Jeruzaléma schromáždil malomyslný národ, aby přinesl znovu zrození. Obraz hradeb neospravedlňuje uzavřenost ani rozdělení, ale vybízí každého, aby přispěl svým dílem. Přikládáním cihly k cihle dostává tvar spravedlivější soužití, schopné chránit důstojnost všech. Nehemiášovo úsilí promlouvá do naší doby. Umělá inteligence může být staveništěm dějin v rámci horizontu společenství, v němž se technický pokrok učí sloužit lidskému životu. Ať každý stavitel pečlivě rozhoduje, jak bude stavět, varuje svatý Pavel. Nebojí se staveniště, spíše varuje před stavbou bez pevných základů. Nebojíme se umělé inteligence, ale neustále mějme na paměti otázku člověka. S našimi nejmocnějšími technickými nástroji nemůžeme zacházet nedbale. Skutečný rozvoj, říká papež Pavel VI., se vždycky týká každého člověka a celého člověka. Každého znamená, že nikdo nesmí být ponechán na okraji digitální transformace. Celého znamená, že nikdo nesmí být redukován na produktivitu, kognitivní výkon nebo pouhá data. Člověk v sobě nese svobodu, vnitřní život a povolání k lásce a uctívání, které žádný stroj nemůže nahradit ani blokovat. Pouze s takto integrální vizí lze umělou inteligenci nasměrovat ke společnému dobru. Pouze společně, spolu s těmi, kdo systémy navrhují a těmi, na něž mají vliv, s bohatšími a chudšími zeměmi, institucemi a jednotlivci, centry moci a periferiemi, budeme moci stavět budoucnost, nikoli pro privilegovanou hrstku, ale pro celou lidskou rodinu. To je civilizace lásky, o které hovořil svatý Pavel VI. A kterou svatý Jan Pavel II. Tak důrazně hlásal jako horizont, k němuž máme společně směřovat. Není to naivní sen, je to směr. Je to cesta, kterou Ježíš Kristus otevírá v dějinách. To je důvod, proč se církev s pokorou a upřímností přeje být součástí diskuse o umělé inteligenci. Nemáme technické odpovědi, ani se nesnažíme nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje. Každý člověk je jedinečný a nenahraditelný, svobodný a inteligentní subjekt obdařený svědomím, schopný hledat Boha, sloužit druhým a pečovat o náš společný domov. Proto vyzývám všechny členy církve a lidské rodiny. Naučme se naslouchat jeden druhému, čelit současným výzvám s odvahou a spolupracovat na budování ličtější a bratrštější společnosti. Z této prezentace Magnifica Humanitas si prosím odneste úkol zachovat bdělost a jako tvůrci naděje pokračovat v budování na staveništi naší doby.
Ať duch vzkříšeného Pána Ježíše podporuje naši společnou práci. Každého z vás svěřuje naší Matce Marii. Její Magnifikat zpívá o velikosti Boha, který pozvedá pokorné. Ať nás naučí rozpoznávat pravou velikost každého muže a každé ženy v lásce a službě. Ať Pán učiní plodným velké dílo, které dnes svěřujeme jeho milosti, a dovolí, aby civilizace lásky dozrála v dějinách. Ze srdce vám všem vyprošuji jeho požehnání. To byla promluva papeže Leva XIV. Během prezentace jeho první encykliky Magnifica Humanitas. Svatý otec jmenoval dnes, 25. května, nového apoštolského nuncia v České republice. Stal se jím arcibiskup Jürgen Martin Nugent, dosavadní nuncius v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Arcibiskup Nugent se narodil 21. října 1958 v irském Skarifu. Po studiích na papežské Gregoriánské univerzitě byl v roce 1983 vysvěcen na kněze a následně působil 4 roky v pastoraci v rodném Irsku. V roce 1991 se vrátil do Říma a zahájil studia na papežské církevní akademii. Zároveň dokončil doktorská studia kanonického práva. Do diplomatických služeb svatého stolce vstoupil v roce 1992. Je zkušeným diplomatem, který pracoval na řadě nunciatur, mimo jiné v Turecku, v Izraeli, v Palestíně a na Filipínách. Za pontifikátu Benedikta XVI. Byl papežským reprezentantem pro Čínu se sídlem v Hongkongu. V roce 2010 jej papež Benedikt XVI. Jmenoval apoštolským nunciem na Madagaskaru a apoštolským delegátem na Komorách. Papež František jej v roce 2015 jmenoval apoštolským nunciem na Haiti a v roce 2021 potom v Kuvajtu, Bahrajnu a v Kataru. Arcibiskup Jürgen Martin Nugent vystřídá v Praze arcibiskupa Giuda Taddea Okola, který byl 11. března jmenován papežským nunciem na Haiti. To byly hlavní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: 21 hodin a v tuto chvíli vás máme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Jiří.
0: Pojďme si nejprve připravit příslušné stránky breviáře. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak vše ze společných textů o Panně Marii naleznete na straně 1660. Ve starším vydání je to strana 1660. Antifony a žalmy ze 4. týdne žaltáře na straně 1161. 1161. A vy, kteří používáte novější vydání, tak vše ze společných textů o Panně Marii je na straně 1877. 1877. Antifony a žalmy potom na straně 1290. 1290.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Aleluja.
0: Zdráva zvězdo mořská, Pano Boží štědrá, ustavičná Pano, štědrá nebe bráno.
2: Přijímajíc Ave, zertu Gabriele, vrať nám pokoj pravý, měnic úděl Evy.
0: Rozvaž pouta vinným, slepé vyveď ze tmy, odvrať od nás vše zlé, vypros všechno dobré.
2: Vypros, Matko naše, milost od Ježíše, neboť on nám z nebe byl dán skrze tebe.
0: Pano nejvýš svatá, mírná, vlídná, tichá, veď nás cestou cností, ať jsme tiší, čistí.
2: Uč nás, Pano čistá, následovat Krista, u něho ať s tebou najdem radost věčnou. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: Oslavujte Boha Bohu, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Pána Pánů, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On sám učinil velké divy, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On moudře učinil nebe, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On rozprostřel na vodách zemi, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On učinil veliká světla, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
0: On pobyl Egypťany v jejich prvorozencích. Jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On vyvedl Izraele z jejich středů. Jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Mocnou rukou a napřaženým ramenem, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On rozdělil Rudé moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On svrhl faraona s jeho vojskem do Rudého moře, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On vedl svůj národ na poušti, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On potřel veliké krály, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: On zabil mocné krále, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: Sichona, krále Amorického, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A Oga, krále Bašanského, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: A dal jejich zem do majetku, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Do majetku Izraeli svému služebníku, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On si vzpomněl na nás v našem ponížení, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: A vysvobodil nás od našich protivníků, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: On dává pokrm každému tvoru, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Oslavujte Boha nebes, jeho milosrdenství trvá na věky.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Bože.
2: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu až se naplní čas pro dílo spásy.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
2: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
2: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
2: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
2: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. Krátké čtení je z listu Galackým. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu, jak jsme byli přijati za syny.

0: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou.
0: Požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého.
1: Pán s tebou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Buď zdráva, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Blahoslavená jsi, Pano Maria, ty jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blahoslavená jsi, Pano Maria, ty jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Děkujeme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Paně Marii, a prosme ho.
1: Bože, naplň nás svou milostí. Bože, ty jsi vyvolil Panu Marii, aby byla matkou tvého Syna.
0: Na její přímluvu vyslyš naše prosby.
1: Ty jsi svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie.
0: Na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpušť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
1: Ty jsi učinil Panu Marii chrámem Ducha svatého a naplnil jsi svou milostí.
0: Sešli i nám hojnost darů svého ducha.
1: Ty jsi zhromáždil apoštoly, aby společně s Panou Marií setrvávali v modlitbách.
0: Dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
1: Ty jsi vzal neposkvrněnou Panu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy.
0: Dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna.
1: Bože, naplň nás svou milostí.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Milosrdný Bože, nehleď na naše provinění, a když se ti nemohou líbit naše vlastní skutky, zhlédni na přípravu Panny Marie, matky svého Syna, a zachraň nás. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

Je 21 hodina 15 minut a na Proglasu začíná koncert duchovní hudby. Na úvod zazní Maria Královna a pomocnice od Petra Wilhelma de Grudensch. Doprovází Schola Gregoriana Pragensis, kterou diriguje David Eben.

Právě jsme poslouchali gregoriánský chorál Maria Královna a pomocnice od Petra Wilhelma de Grudenč. Doprovázela Schola Gregoriana Pragensis pod taktovkou Davida Ebena. Následuje Raduj se, svatá Boží matko od Tomse Telise. Nastudoval Chapelle du Roi pod vedením Dixona Elistera.

Dozněla raduj se, svatá Boží Matko, o tom se telise. Přednesl Chapelle du Roi pod vedením Dixona Elistera. Poslední skladbou dnešního koncertu duchovní hudby bude Canzon 3 od Hanse Lea Haslera. Na varhany zahraje Ondřej Můčka.

0: Otevíráme příběhy ruského poutníka, který přeložil Petr. Vítám vás.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 27.

V posledním vyprávění jsme měli možnost zaposlouchat se do rozhovoru mezi poutníkem, profesorem, knězem a mnichem s Chymníkem. Nejprve profesor líčil, jak následkem podivné životní události těžce onemocněl a jak mu modlitba pomohla překonat těžkosti a uzdravit se. Dále se ujal slova Chymník a začal všem přítomným přečítat pojednání o tajemství spasení, odkryté neustálou

Tajemství spasení odkryté neustálou modlitbou. Jak dosáhnout spásy? Tato zbožná křesťanská otázka se přirozeně rodí v mysli každého člověka následkem pocitu poraněné a oslabené přirozenosti a pozůstatku jejího prvotního usilování o pravdu a poctivost. Každý, kdo aspoň trochu věří v nesmrtelnost a život věčný, se mimoděk setkává s myšlenkou na to, jak dosáhnout spásy, když obrací svůj zrak na nebe. V nesnázích při řešení tohoto úkolu dotazuje se na to moudrých a zkušených, pak čte podle jejich pokynů poučné knihy duchovních spisovatelů o tomto tématu a snaží se vytrvale následovat slyšené i vyčtené pravdy a pravidla. Ve všech těch poučeních se setkává s požadovky jako nutnými podmínkami spásy. Zbožný život, práce na sobě, na odhodlání k sebezáporu, vedoucímu ke konání dobrých skutků, k stálému plnění všech božích přikázání, dosvědčujícímu neoblomnost a pevnost víry. Dále se mu praví, že všechny tyto podmínky ke spáse je bezpodmínečně nutné splnit s hlubokou pokorou a všechny najednou. Neboť jak všechny ctnosti závisí jedna na druhé, tak se i navzájem musí podporovat, jedna druhou zdokonalovat a povzbuzovat. Podobně jako paprsky slunce projeví sílu a zažehnou plamen tehdy, když jsou sklem soustředěny do jednoho bodu. Kromě toho, aby byl co nejvíce přesvědčen o nutnosti této složité a souhrnné činnosti, slyší velkou chválu krásy ctností a odsouzení nízkosti a zhoubnosti neřestí. Všechno to se stvrzuje neklamným slibem velikosti náhrady a blaženství či trýznivého trestu a utrpení v životě věčném. Zejména takový je charakter kázání současné doby. Takto nasměrovaný, snažný žadatel spásy s radostí přistupuje k plnění přikázání a k vyzkoušení všeho slyšeného a přečteného. Ale ouha! Už na prvním kroku svého snažení nenachází možnost dosáhnout svého cíle. Tuší a z vlastní zkušenosti poznává, že poranění a oslabení jeho přirozenosti nabývá převahy nad přesvědčením jeho rozumu, že jeho svobodná vůle je svázána, náklonnosti zkažené a síla ducha zemdlená. Při takové zkušenosti poznání své slabosti přirozeně přichází na myšlenku, že neexistují žádné prostředky napomáhající k plnění toho, co předepisuje Boží zákon, co vyžaduje křesťanská zbožnost a co splnili všichni ti, kteří dosáhli spásy a svatosti. Následkem toho a proto, aby v sobě smířil požadavky rozumu a svědomí se slabostí sil, obrací se opět na kazatele spásy s dotazem, jak dosáhnout spásy. Jak obhájit pro něho nedosažitelné podmínky ke spáse. A je vůbec v silách samého kazatele vytrvale plnit všechno to, co učí? Pros Boha, modli se k Bohu, aby ti pomohl. Nebylo by užitečnější, kdyby se nejdříve, vždy a při všem učilo modlitbě jako původkyni splnění všeho, co vyžaduje křesťanská zbožnost a čím se získává spása, uzavírá tázající se a s tím přistupuje k učení o modlitbě. Čte, rozjímá, přemýšlí o učení těch, kdo o tom psali. Pravda, nachází se u nich mnoho jasných myšlenek,
hlubokých poznatků a silných vyjádření. Jeden krásně uvažuje o nezbytnosti modlitby, druhý o její síle, prospěšnosti, o tom, že pro modlitbu je potřebná snaživost, pozornost, vroucnost ducha, čistota mysli, smíření se s nepřáteli, pokora, zkroušenost a další nezbytné náležitosti při modlitbě. A co je modlitba sama o sobě a jak se v podstatě modlit? Poněvadž na tyto otázky, třeba z prvotní a nejdůležitější, lze jen zřídka nalézt důkladné a obecně srozumitelné odpovědi horlivému žadateli modlitby. Opět zůstanou skryty pod rouškou tajemství. Z povšechného čtení se mu vryje do paměti třeba i zbožná, ale pouze vnější stránka modlitby. A on dojde k takovému závěru. Abych se modlil, musím chodit do chrámu, křižovat se, klanět se, klečet, číst žalmy, kánony, akathisty. To je obecné mínění o modlitbě těch, kteří neznají spisy o vnitřní modlitbě a díla svatých otců o nazírání. Nakonec se hledající setkává s knihou zvanou Dobrotolubie, v které 25 svatých otců srozumitelně vylíčilo učení o pravé a podstatné modlitbě srdce. Zde tajemství spásy a modlitby pro něho začíná nazdvihovat svoji oponu. A on vidí, že opravdu se modlit znamená obracet rozum a paměť k neochabujícímu myšlení na Boha. Chodit v jeho božské přítomnosti, povzbuzovat se k jeho lásce s božnými myšlenkami a spojovat boží jméno s dýcháním a tepem srdce. A k tomu všemu směřovat vzýváním nejsvětějšího jména Ježíše Krista ústy, neboli konáním Ježíšovy modlitby v každý čas, na každém místě a při každé činnosti bez přestání.

I když tyto jasné pravdy osvítí hledajícího, otevřou mu cestu k učení a k dosažení modlitby a přesvědčí ho, aby bez meškání přistoupil k plnění těch moudrých poučení, přesto při svých pokusech, které koná pravidelně, se ještě nevyhne nesnázím, dokud mu zkušený učitel neodhalí plné tajemství, že pouze častá či neustálá modlitba je jediným mocným prostředkem k dosažení jak dokonalosti vnitřní modlitby, tak spásy duše. Častá modlitba je základ neboli fundament, který na sobě drží celý kruh spasitelné činnosti, jak potvrzuje svatý Simeon, nový teolog. Ten, kdo se bez přestání modlí, spojil v tom jednom všechno dobré. Ke spáse duše je předně nezbytná pravá víra. Písmo svaté říká, bez víry se však Bohu nelze líbit. Kdo nemá víru, bude odsouzen. Ale i z téhož písma svatého je patrné, že člověk nemůže sám sobě vzbudit víru jako horčičné zrnko, že víra není z nás, je to dar Boží, že víru jako dar duchovní dává Duch Svatý. Co však dělat v takovém případě? Jak smířit potřebu člověka věřit s nemožností člověka víru vzbudit? V témž písmu svatém je odhalen prostředek dosažení a ukázány příklady. Proste a bude vám dáno. Apoštolové nemohli sami v sobě vzbudit dokonalou víru, ale modlili se k Ježíši Kristu. Pane, dej nám víru. Zde je příklad získání víry. Odtud je patrno, že víra se získává modlitbou.

Ke spáse duše jsou vedle pravé víry potřebné i skutky zbožnosti, ctnosti. Neboť víra bez skutků je mrtvá. Nebo člověk se ospravedlňuje svými skutky, ne pouze vírou. A jestliže chceš vejít v život, zachovávej přikázání. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, cti otce i matku a miluj bližního svého jako sám sebe. A všechna tato přikázání je třeba plnit dohromady. Neboť i kdyby někdo zachovával celý zákon, ale v jedné věci pochybil, provinil se proti všem. Tak učí svatý apoštol Jakub. A svatý apoštol Pavel ukazuje lidskou slabost. Říká, že skutků zákona není zproštěno žádné tělo. Víme přece, že zákon je duchovní. Já však jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Neboť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. A tak tedy tentýž já rozumem sloužím zákonu božímu, tělem však zákonu hříchu. Jak dostát zákonu božímu, když je člověk slabý, není schopen plnit přikázání? Není schopen jen tehdy, pokud o to neprosí, pokud se za to nemodlí. Nemáte, protože o to neprosíte, říká apoštol. A sám Ježíš Kristus říká, beze mne nemůžete dělat nic. A jak činit s ním, učí takto. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. A zůstat v něm znamená bez přestání zakoušet jeho přítomnost, bez přestání prosit v jeho jménu. Oč poprosíte ve jménu mém, dám vám. A tak možnost plnění dobrých skutků se může získat modlitbou. Například toho můžeme vidět u apoštola Pavla, který se třikrát modlí za vítězství ve zkouškách. Pokleká před Bohem Otcem, aby on posílil vnitřního člověka a nakonec přikazuje především modlit se. Dokonce modlit se bez přestání. Z výše zmíněného vyplývá, že veškerá duchovní spása člověka záleží na modlitbě. A proto je ona nejpřednější a nezbytná. Neboť jí se oživuje víra. Jí se uskutečňují všechny ctnosti. Zkrátka modlitba přispívá k úspěchu a bez ní nelze uskutečnit žádné dílo křesťanské zbožnosti. Proto ustavičnost, stálost se předkládá výhradně jen modlitbě. Z ostatních ctností má každá svůj čas, ale v modlitbě se nařizuje cvičit nepřetržitě. Bez přestání se modlete. Náleží se modlit vždy. Modlit se v každý čas, na každém místě. Pravá modlitba si žádá své podmínky. Musí být přinášena s čistou myslí a srdcem, s vroucností, se stálou pozorností, s plachou zbožností a s hlubokou pokorou. Kdo může s poctivým svědomím nesouhlasit s tím, že je daleko od výše uvedených podmínek pravé modlitby, že svou modlitbu koná spíše z nutnosti, spíše se sebezapřením, než z touhy po útěše z modlitby, z lásky k modlitbě. O tom vydává svědectví i Písmo svaté, že není v silách člověka ustálit a zcela očistit mysl od nevhodných myšlenek. Neboť člověku náleží pomyšlení na zlé od jeho mladosti. Že pouze Bůh nám dá nové srdce a nového ducha. A sám apoštol Pavel řekl,
Duch můj se modlí, ale bez užitku pro můj rozum. A dále pokračuje, vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. Z toho vyplývá, že v naší modlitbě nemůžeme nalézt její podstatné vlastnosti. Co však při takové slabosti každého člověka zůstává v možnostech jeho vůle a sil ke spáse jeho duše? Víry nemůže dosáhnout bez modlitby. Dobrých skutků také ne. Nakonec ani správně se modlit není v jeho silách. V čem tedy zůstává jeho podíl? Co je ponecháno svobodě a silám, aby nezahynul, ale došel spásy?

každá věc má své vlastnosti a Pán je ponechal své vůli a darování, aby jasněji ukázal závislost člověka na Boží vůli a hlouběji jej přivedl k moudrosti a pokoře. Bůh ponechal na vůli a síle člověka pouze četnost modlitby a přikázal mu modlit se bez přestání, v každý čas, na každém místě. A tím se odhaluje i tajemný způsob dosažení pravé modlitby a spolu s ní i víry, i plnění přikázání, i spásy. Podíl člověka je tedy četnost. Je ponecháno na jeho vůli, jak často se bude modlit. Přesně tak o tom učí i církevní otcové. Svatý Makarius Veliký říká, modlit se nějak, ale často, záleží na naší vůli. Ale modlit se správně je dar milosti. Ctihodný Hesychius říká, že častá modlitba se získává cvičením a obrací se ve zvyk. A že bez častého vzývání jména Ježíše Krista není možné očistit srdce. Ctihodný Kalistos a Ignatius radí především činy a ctnostmi začít modlitbou ve jménu Ježíše Krista. Často, nepřetržitě. Neboť to i nečistou modlitbu povýší k čistotě. Blahoslavený Diadoch tvrdí, že kdyby člověk vzýval Boží jméno, modlil se co nejčastěji, neupadal by do hříchů. Jak zkušená, moudrá a blízká srdci jsou tato praktická poučení otců. Prostě na základě zkušenosti vrhají světlo na způsoby a prostředky ke zdokonalení duše. Jak je to obrovský protiklad v porovnání s mravními ponaučeními teoretického rozumu. Rozum přesvědčuje. Dělej to a to dobré. Vyzbroj se odvahou, užij sílu vůle, přesvědč se blaženými následky ctností, například očisti rozum a srdce od světských tužeb, jejich místo zaplň poučnými myšlenkami. Konej dobro a budeš vážený a klidný. Žij tak, jak vyžaduje rozum a svědomí. Ale ouha, všeho toho při všem úsilí nelze dosáhnout bez časté modlitby, bez přivolání Boží pomoci. Potom otevřeme ještě poučení otců a podíváme se, jak oni hovoří například o očištění duše. Svatý Jan Klimakos píše, při zakalení duše nečistými myšlenkami přemáhej protivníka Ježíšovým jménem. Často ho opakuj. Silnější a platnější zbraně nadto nenajdeš na nebi ani na zemi. Svatý Řehoř Sinajský poučuje. Věz, že nikdo nemůže sám ochránit svůj rozum a proto při nečistých myšlenkách častěji a mnohokrát vzývej jméno Ježíše Krista a myšlenky sami od sebe ustoupí. Jak prostý a příhodný, ale i zkušeností ověřený způsob, protikladný řadě teoretického rozumu, domýšlivě usilujícího dosáhnout čistoty vlastním přičiněním. Když uvážíme tato na zkušenosti založená poučení svatých otců, dojdeme ke správnému závěru, že hlavní, výtečný a nejpříhodnější způsob k dosažení duchovní dokonalosti a spásy je častá, nepřetržitá modlitba, i kdyby byla slabá.

0: Slyšeli jste 27. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Z ruštiny přeložil Petr. Vítám vás, četl Libor Raclavský. Technicky spolupracoval Miloš Vábek. Knihu vydalo nakladatelství Refugium.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Vítejte při poslechu pořadu Radio Report, kterým vás dnes bude provázet Martin Weisbauer. Pořad bude velmi aktuální, protože ho věnujeme Noci kostelů roku 2026, a to konkrétně v celém Hradci Králové. Město se skládá ze čtyřech farností římskokatolických a jedné řeckokatolické. My se podíváme do každé z nich, abychom se dozvěděli, co na Noc kostelů chystají. Začneme farností v centru města, která se nazývá Farnost u katedrály svatého Ducha, a kromě katedrály zahrnuje ještě barokní kostel na nebevzetí Panny Marie a také starobylou kapli svatého Klimenta. Dříve byly administrativně odděleny, nyní jsou však pod jednou duchovní správou. A duchovním správcem je zde otec Vojtěch Novotný, který nám řekne více.
1: Ano, od září je tady jedna farnost, která je společná jak pro katedrálu, tak pro kostel Panny Marie, takže společně můžeme některé věci třeba i lépe domlouvat, aby to časově nějak třeba dobře ladilo.
0: Jaký to bude mít vliv na Noc kostelů letošní, o které náš dnešní pořad je?
1: Tak já myslím, že návštěvníci mohou se těšit na to, na co jsou zvyklí, že program bude bohatý na všech místech, ale tak to konec konců bylo i v minulosti, takže věřím, že si každý najde, co ho bude lákat.
0: Můžeme tedy být malinko konkrétnější, abychom lidi pozvali na tuto Noc kostelů?
1: Noc kostelů zahájíme společným zvoněním všech zvonů tady u našich kostelech v 18 hodin. Poté bude takové krátké zahájení, úvodní slovo v kostele Panny Marie, včetně hudebního doprovodu. A protože takové typické pro nás je slavení mše svaté, tak v 18.30 bude se slavit mše svatá, která bude nějak otevřená i pro ty lidi, kteří třeba nejsou zvyklí chodit pravidelně na mši svatou nebo jsou tam poprvé, tak před ní ještě bude úvod k této mši svaté od 18.20 v katedrále svatého Ducha. Kdo by se raději seznámil s kostelem Panny Marie, tak tam bude ve stejný čas prohlídka komentovaná kostela, kterou povede historik Petr Polehla. No a po mši svaté nás čeká v katedrále svatého Ducha hudební vystoupení Cantores Gradecenses, to je sbor, který působí při katedrále svatého Ducha, tak jednak přednese některé hymny a skladby z pera Zdeňka Pololáníka, jednoho moravského autora, ale zároveň také tam bude prostor pro to, aby si lidé mohli zaspívat, aby nebyli jenom pasivní posluchači, ale také mohli některé písně, které se zpívají v kostele, zkusit, jak se zpívají. Celý večer bude k dispozici také varhaní vstupy, takže v kostele Panny Marie i v katedrále svatého Ducha bude možné si poslechnout, jak varhany znějí. Před 8 hodinou v 19.45 nás čeká další program, takový větší v kostele Panny Marie s názvem Kde je tma, hledám světlo. Jedná se o takové doprovázení hudby a slova, prolínání, dialog nad biblickými texty s autorskou tvorbou některých autorů, kteří zde žijí v Hradci Králové, takže to je další program. Pro ty, kteří přijdou na Noc kostelů později, tak ve 20.30 plánujeme, že opět zazvoní zvony na náměstí dohromady a v kapli svatého Klimenta bude koncert v podání vokálně instrumentálního souboru NRE, což je taky královéhradecký sbor, ve kterém hrají na třeba violu de gamba nebo varhaní pozitiv, nebo je tam zpěv soprán a tenor, zobcová flétna, takže takový průřez genii německé barokní hudby v podání tohoto souboru. Jedna taková zajímavost, která se používá v kostele, je kadidlo. Možná někteří lidé neví, co to znamená, jak to funguje, jak se připravuje, a tak naši mladí ministranti budou mít takový krátký pořad, ve kterém tuto věc představí, takže to se plánuje na 9. hodinu v katedrále svatého Ducha. Kromě prohlídky Panny Marie, která už byla zmíněna, tak se chystá samozřejmě komentovaná prohlídka i katedrály svatého Ducha. Ta je plánovaná na 9:30. V 10:00 pak v kostele Panny Marie začne takový program meditativní, kdy bude prostor pro to nechat na sebe působit to místo. Kostel bude nasvícen zvláštním způsobem, bude tam znít hudba a ten název, jaký jsme tomu dali, je dotknout se světla. Zve k takovému osobnímu zastavení a to bude vlastně až do konce toho dne, do konce programu. V kapli svatého Klimenta ve 10:45 zazní večer chvál, budeme zpívat chvále Boha i s kytarou, takže takové modernější písně, ale zase bude to příležitost pro to, aby lidé mohli také zaspívat si, sami se zúčastnit. No a poté postupně zakončíme program v kapli, v katedrále i v kostele Panny Marie.
0: Ten program je opravdu bohatý, takže myslím si, že každý si může vybrat podle svého gusta. Vy máte, pokud vím, teď také nové, velmi přehledné webové stránky, takže byste možná mohl zmínit pro naše posluchače, kde všechny tyto věci naleznou.
1: Tak chceme nabídnout program pro celý Hradec Králové jednak na stránkách katedralahradec.cz. Připravujeme, že to tam se sbíráme ty informace i z ostatních míst, ale zároveň chceme také pro lidi, kteří mají rádi tradiční cesty, tak jedna z nástěnek vedle katedrály svatého Ducha by měla právě také nabídnout program pro celé město, nejenom tady pro nás, ale i pro další kostely a třeba upozornit na ty hlavní akce, které v jiných kostelech se budou chystat. Ještě bych doplnil jednu věc, kterou letos bude oproti předchozím rokům a která je také velkým lákadlem, takže bude možný vstup na věže i v kostele Panny Marie i v katedrále svatého Ducha. Takže bude možné vidět pohled na velké náměstí z různých stran, zároveň vidět zvony a takže myslím, že to také může být takové pěkné lákadlo.
0: Když už jsme u těch zvonů, tak na Bílé věži zde v Hradci Králové je třetí největší zvon v České republice, Augustín. Mohou lidé slyšet také jeho zvuk, protože ten nezní příliš často.
1: Zvon svatý Augustín zvoní zhruba jednou měsíčně při nějaké významné příležitosti. Jedna teď pro nás velká slavnost bude slavnost seslání Ducha Svatého, vlastně je to také zasvěcení katedrály Královéhradecké, tak ten den v neděli 24. května budou znít všechny hradecké zvony na náměstí Augustin, 6 zvonů v katedrále a zvon v kostele Panny Marie.
0: My se teď podíváme do farnosti Pražské předměstí, konkrétně do kostela Božského srdce Páně v Hradci Králové. No a z toho důvodu zde mám pozvanou Šárku Blaškovou, která je takovou hlavní organizátorkou noci kostelu. Já vás tady moc zdravím.
2: Dobrý den.
0: Šárko, kolik vás vlastně je ve vašem týmu pro přípravu noci kostelu?
2: My máme celkem velký tým a takovou zajímavostí je, že je tvořen především mladými lidmi. U nás se na organizaci podílí asi 15 dětí z mládeže a kromě toho velmi úzce spolupracujeme i s našimi faráři, což je páter Antonín Forbelský a páter František Filip.
0: Já vím, že ono to tam má vlastně velmi dlouhou tradici, myslím to, že to organizuje mládež, že?
2: Já si to nepamatuju, jelikož já jsem konvertitka, takže jsem tu dobu nezažila, ale opravdu z nějakých dochovaných vzpomínek mých vrstevníků a i starších farníků, tak opravdu to tam má velmi dlouhou tradici, že se vždycky podílí mládež na noci kostelu.
0: Zajímavé je, že jste schopní vlastně si to předávat z generace na generaci, což se vždycky nepodaří, že?
2: Je to veliký dar a štěstí, že kolem sebe máme takové krásné společenství a ta generace pořád nám dorůstá další a další.
0: Jak dlouho se připravujete na Noc kostelů?
2: Obvykle začínám s takovými přípravnými pracemi již v únoru, abychom si stanovili nějakou základní strukturu programu a předběžně vymysleli, co se tak bude dít a oslovili případné přednášející, ale taková ta hlavní práce nastává až během dubna či května.
0: Ty nápady, co všechno uděláte v programu, pocházejí odkud? Je to takový brainstorming, anebo čerpáte ještě z jiných zdrojů?
2: My máme různé programy, které jsou léty ověřené, takže například možnost vystoupat na naší věž, to je velmi populární zde v Hradci, tak to zařazujeme vždycky. A nebo také koncert našeho komorního sboru Muzika Liturgika, to také zařazujeme pokaždé. A jinak tak jako dohromady vymýšlíme, co by se dalo nového udělat, co tak lidi bavilo, na co přišli a podle toho upravujeme vlastně další program.
0: Tak už jenom ten samotný výstup na tu věž kostela je zajímavý, protože je to vlastně konkurenční výhled oproti Bílé věži, která je tady v Hradci velice známá, ale je to zase Hradec úplně z jiné perspektivy, že?
2: Přesně tak. Kdo chce vidět Hradec z druhé strany, tak se jde podívat právě k nám. Zajímavé je, že naše věž je otevřená pouze jednou za rok, takže máte unikátní příležitost právě na Noci kostelu vidět Hradec úplně z jiné perspektivy.
0: On je to kostel funkcionalistický a já vždycky, když jsem tam byl, tak jsem si všiml, že ta samotná věž, která je betonová samozřejmě, má spoustu pater, kde jsou další místnosti a další prostory, ještě než se vyleze až nahoru, že jo?
2: Ano, ty jsou momentálně nevyužívané, ale mnohdy slouží jako skladiště. Každopádně je tam i třeba vstup na půdu, kde se dostanete na střechu kostela, ale tam samozřejmě návštěvníky nevpouštíme. V podstatě největší lákadlo je úplný vršek věže, kde se můžete rozhlédnout po Hradci.
0: No a když se podíváme na ten samotný program, tak zkuste to probrat postupně, co všechno, čím začnete a jak to bude pokračovat během toho večera.
2: My máme program opravdu bohatý a myslím si, že si vybere každý. Tradičně začínáme 17.30 mší svatou, kterou doprovází naše mladá schola a celebruje ji páter František Filip. A poté hned následuje v 18.30 komentovaná prohlídka kostela, kterou vás tento rok provede náš farář.

0: sakristii připravené různé liturgické oděvy a předměty. A pokud vás někdy zajímalo, proč má kněz na mši po každé jinou barvu, a nebo k čemu různé předměty slouží, jaký je za nimi například duchovní význam, tak se to dozvíte právě na této prohlídce a bude přednášet páter František Filip. Poté v 21.00 v 9 nás čeká takový malý večer chval. My zhasneme kostel, rozsvítíme svíčky a budeme vás doprovázet hudbou, jednoduchými zpěvy téze a budeme rádi, když se všichni k nám přidají, budeme mít připravené texty a noty a mezi jednotlivé písně budou vkládána krátká zamyšlení. Tak to bude taková možnost se zastavit a stišit. No a úplný závěr nám završuje závěrečná modlitba s požehnáním a celkový program končí v 10 hodin večer. Během toho programu od 18.30 je zde možnost vystoupat na tu naší nejvyšší věž kostela a zároveň budeme mít připravené i dílničky pro děti. A takový ještě jeden program, který bych vypíchla, bude možnost Zeptej se. Naši kněží vám budou k dispozici, pokud máte otázky ohledně kostela, ohledně víry, anebo jenom nad něčím dumáte, určitě přijďte a bude možnost se jich zeptat.
1: Tak ona i ta samotná poloha tohohle kostela je celkem specifická oproti jiným hradeckým kostelům, protože on leží vlastně na spojnici mezi hlavním nádražím a jedním velkým obchodním centrem, takže kolem proudí obrovské množství lidí, kteří do kostela normálně nechodí a myslím si, že u vás asi bude největší procento lidí, kteří se budou zajímat o ty nejzákladnější věci, že?
0: Ano, já si myslím, že my jsme taky velmi specifičtí tím, že náš kostel jako jediný v Hradci je po celý den otevřený, volně k dispozici a lidé k nám můžou přijít se na chvilku zastavit a nebo si sednout do ticha a určitě samotné to místo kostela vybízí k tomu, aby k nám přicházeli lidé se jen tak podívat, anebo se zastavit na chviličku, popovídat, něco se dozvědět. Jsme tomu určitě otevření a všechny takové účastníky vítáme.
1: Tak já vám přeji, aby ta návštěvnost byla co největší a také, abyste oslovili co nejvíce lidí, především těch hledajících. Ať se daří.
0: Moc krát děkuju.

0: A teď nám trvalý jáhen Ondřej Rusek poví něco o tom, jak Noc kostelů bude probíhat ve farnosti Hradec Králové Pouchov.
1: Tak u nás v pouchovské farnosti, z hlediska těch kostelů, tak v naší farnosti patří dva kostely. Kostel na Pouchově svatého Pavla a potom kaple na Rožberku, neposkleného početí Panny Marie. A v letošním roce připravujeme, ten program není nějak jako úplně bohatý, ale myslíme si, že vlastně podstatný té akce je, aby lidé, kteří okolo kostela v tom místě, kde bydlí, chodí, tak aby aspoň jednou zavítali a podívali se vůbec do toho prostoru, setkali se s lidmi, kteří tam chodí. Ale nicméně na Pouchově v letošním roce připravujeme, že tam bude koncert sboru Squadra Risonante, což je sbor z gymnázia Bohuslava Balbína pod vedením Františka Novotného, tak se na ně moc těšíme, protože už u nás vystupovali a kostel byl velice plný, to vystoupení jich bylo velice pěkné a tak se na to těšíme. V předchozích letech jsme mívali i přednášky, třeba odborné přednášky, byl tam Radek Bláha jako odborník, vlastně historik, archeolog, takže o tom místě, kde vlastně žijeme na Pouchově a na Rožberku, měl krásné přednášky a velice fundované. No a potom rozezní se naše zvony, Aneška a Pavel, svatá Aneška, svatý Pavel, takže to je taky vlastně takový dominantní zvuk jako v té naší farnosti. V kostele na Rožberku, tak tam bude i možnost navštívit všechny ty prostory toho kostela, podívat se na věci, které normálně lidé nevidí, to znamená z nějakých depozitářů, prostě ukázat to, co třeba se dřív používalo při liturgii a tak, s nějakým výkladem, protože farníci se o to tam budou nějakým způsobem o ty lidi starat, řeknou jim to, co je potřeba. Bude tam možnost vlastně nějaké modlitby, tak jako známe třeba z kostelů, z ciziny, nějakou zapálit svíčku jako obětinku, něco takového. No a plánujeme, že bude otevřeno v obou kostelích.

0: do 9 hodin do večera. A tím hlavním bodem je to hudební vystoupení. Vlastně ještě na Rožberku bude vlastně hudební vystoupení také. Budou to studenti Tomáše Vachouška vlastně v Mladí Varhaníci. Takové krátké pásmo, tak to už je taky opakovaná vlastně ten program. A to je taky velice pěkné, kdy jako mladí se vlastně mají možnost zahrát i před publikem, že na to nejsou zvyklí třeba, před publikem vlastně lidí, kteří přijdou si poslechnout tady tu varhanní hudbu.
1: To budou mladí absolventi hudební katedry tady na univerzitě v Hradci Králové?
0: Já si myslím, že to jsou ještě mladší, že to jsou vyloženě jakoby ze Zušky, takže to jsou ne vysokoškoláci, co myslím, že Tomáš má vlastně mladší děcka. V Pochovském kostele bude možné navštívit i naši věž, kde jsou ty zvony, jak jsem říkal, svatý Pavel a svatá Aneška. Zvony, které zvoní nám pravidelně, ale ten odborný výklad a těm vlastně návštěvníkům se bude věnovat i Ivana Rybecká, což je také vlastně odbornice a zvoní také na zvon tady svatého Augustina, který je v katedrále. A pokud někdo bude chtít nějakou opravdu odbornou informaci, jak o těch našich zvonech, tak třeba i o tom svatém Augustinu, vůbec o zvonech jako takových, o zvonění, tak je to ten pravý člověk, který tuto informaci může podat.

0: Nyní jsme se přesunuli na Nový Hradec Králové, kde mám u mikrofonu člena farní rady Pavla Kamenického, abych se ho zeptal, jak bude vypadat letošní Noc kostelů v jejich farnosti.
1: Naše farnost spravuje tady farní kostel svatého Antonína Poustevníka a potom filiální kostel svatého Jana Křtitele na Zámečku. Tam na Zámečku, tam to je opravdu taková hodně historická záležitost. Tomu hřbitovu, který je kolem kostelíka, se říká Hradecký Slavín, jsou tam pohřbené vzácné osobnosti hradecké. Potom je tam ten vlastní kostelík renesanční, který byl vlastně ve dvou etapách v minulém století a v tomto století opravován. Rovněž tak zvonice, která je také celodřevěná a ta byla teďka poslední roky velikým, řekněme, tahounem, protože byla prováděna vlastně po tři sezóny opravdu velmi kvalitní rekonstrukce té zvonice, včetně nového zavěšení těch původních zvonů a probíhá sbírka i na nový třetí zvon. Tady na Novém Hradci to, co lidem tady jsme schopni říkat, tak by se to dalo rozdělit tak nějak zase asi na tři takové oblasti. První je ten vlastní prostor toho kostela, kde máme takové upoutávky u těch důležitých, řekněme, věcí, které nám jsou blízké, ale které třeba lidi tomu nerozumějí, takže máme vysvětleno, co je oltář a co je ambon a tak dále. A ta historie je zajímavá především z hlediska toho, že náš kostel vzniknul podobně jako třeba na Pouchově v souvislosti s výstavbou hradecké pevnosti. A proto vlastně zdůrazňujeme, že i ten stavební materiál byl přenesený z původního kostela svatého Antonína Poustevníka v Hradci Králové. Další oblasti, která lidi tak nějak, tak říkajíc, stáhne, tak jsou zvony tady na zvonici. Jeden právě je tady zvon, který je pojmenován Pavel z roku 1629, takže je mnohem starší než náš kostel a právě pochází z jednoho ze zbouraných kostelů v Hradci Králové. A pak máme na zvonici nový zvon, který je pojmenován stejně jako kostel svatý Antonín a ten je ovládán elektricky, tak je tam o tom, co vypravovat. Lidi si můžou zazvonit, děti můžou si spustit to zvonění. No a dalším opravdu takovým objektem, který lidi zajímá, zvlášť v té večerní části, tak jsou varhany, u kterých vždycky tady vydrží až řekněme do těch 10 hodin nebo i díl náš pan varhaník. A tak o to je opravdu velký zájem, protože ty varhany jsou nové, ale jsou to mechanické varhany a podle odborníků velmi kvalitní varhany. Takže to jsou asi ty tři věci, které tady těm lidem ukazujeme. A mě osobně teda u toho vždycky potěší, když si říkám, teď už tady snad museli všichni být, ale vždycky se najde někdo, kdo je hrozně vděčný za to, že se do toho kostela mohl podívat. Každou chvíli se objeví někdo, kdo řekne, já jsem tady prožil dětství a nikdy jsem tady nebyl. A tak to jsou takové příjemné zážitky.
2: My jsme při rozhovoru s kolegyní na pražském předměstí zmiňovali také to, že lidé mají zájem o jiný pohled na Hradec z jiné perspektivy. To znamená, že oni tam zpřístupňují svoji věž. Tento kostel je na kopci a nabízí zase jinou perspektivu pohledu na Hradec. Bude tento výhled umožněn?
1: Tak výhled samozřejmě je možný a opravdu ceněný těmi návštěvníky, protože samozřejmě máme otevřené okenice u zvonů, takže to je opravdu zase tak jedna z takových vzácných věcí. Obzvlášť je viditelnost, což není pravidlo, ale dost často ty Krkonoše a Orlické hory jsou z našeho kostela jak na dlaní.
0: A v závěru našeho pořadu navštívíme pátou farnost, a to řecko-katolickou farnost Hradec Králové. Jejím duchovním správcem je otec Adrián Kostilník.
3: Tak jak každý rok, tak i letos taky i řecko-katolická farnost v Hradci Králové se spolu zúčastní noci kostelu. Sloužíme, tak jak už bylo řečeno, u svatého Josefa na Velkém náměstí a příchozí můžou se podívat, jak je vlastně ta kaple trošičku jinak zařízena než v západním obřadu, protože jsou tam ty ikony a máme to zařízené na východní katolický obřad a většinou těch příchozí, kteří přicházejí, tak právě se seznamují s tím východním obřadem. Mnohokrát ani netuší, že v katolické církvi je i východní obřad a dávají různé otázky, se zajímají, proč tam jsou ty ikony. Taky velmi jsou nadšení z toho, že sloužíme v staroslovanském jazyce, ukazují jim ty písma, které byly vlastně ještě za Cyrila a Metoděje a mnohokrát jim dávám to přečíst, tak poznávají, že to vychází z azbuky, ale neumí to přečíst.
2: Oni si to možná někteří pletou právě kvůli tomu obřadu s pravoslavnou církví, že?
3: No, bohužel je to tak, no, že je to spíš taková nevědomost, že právě jak jsem říkal, že ani nevědí, že existuje východní katolická církev, řecko-katolická církev, tak když přijdou, tak první dojem mají, že jsou u pravoslavník. A jim to právě vysvětluju, že vlastně ty obřadové rozdílnosti je, proč jsme vlastně katolici, proč nejsme pravoslavní. A tak, jak říkám, dávají skutečně všelijaké zajímavé otázky a většinou se zajímají o takovou tu ikonografii a o liturgický jazyk, jak probíhá liturgie a různé otázky dávají. Třeba když jim řeknu, že jsem kněz, který je ženatý, tak je to hodně překvapí, že katolický kněz ženatý a právě mi i vysvětluju odlišnosti církevního práva východního a západního, kde jsou pár odlišností, kdo chce slyšet víc, ať se přijde taky zeptat, podívat se, rádi vás uvítáme.
2: Známe také je, že ve vašem obřadu vlastně se nepoužívají varhany, ale pouze vokální zpěv, že? Bude tam také nějaká ukázka tady toho zpěvu?
3: Tak jediné, že bych zaspíval já, ale taky jim to vysvětluju, no, že celá liturgie je zpívaná, tak jak jste říkal, nepoužíváme žádné hudební nástroje, všechno je o zpěvu. Pozýváme vás do kaple svatého Josefa a letos budeme od 5 do 10 večera.
0: Končí pořad Radioreport, ve kterém jsme si přiblížili, jak bude vypadat noc kostelů v roce 2026 v jednotlivých farnostech města Hradce Králové. Naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

ani se studen nezakoktá. Hned každého má ráda, každého, koho potká. Na krátkou chvíli, než ukáže mu záda, na krátkou chvíli, než ukáže mu záda.

když stojíš sám nad temnou hlubinou a připadá ti,

Kam mít, když stojíš sám nad temnou hlubinou a připadá ti, že se dá

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Ona stojí za každým rohom dohodnutá so samotným Bohom. Ona má svojský štýl, ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skrýl.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

co nás tam čeká, voják se ptá. Se svatým obrázkem, noc vítězná!

tím obrázkem naše nit se tam tká. Naše nit.

0: Dnešní část má název Co je láska? Eros agape. Mluví se někdy o různých školách duchovního života. Nemůže se tomu rozumět tak, jako by jedni víc dbali o lásku než druzí. Jde spíš o to, jak si představují její uskutečňování. Není totiž snadné pochopit, co láska je. Svatý Jan Klimak píše, kdo mluví o boží lásce, mluví o Bohu samém. Nesnadné a nebezpečné je dát se do řeči o Bohu pro toho, kdo dobře neváží pojmy. Mluvit o lásce je záležitost pro anděly. A i pro ty je to více nebo méně obtížné podle stupně osvícení, kterého se jim dostává. Bůh je láska. Kdo by chtěl vyložit slovy hloubku tohoto pojmu, podobal by se slepému, který stojí na lodi a chce změřit, kam až se prostírá písek mořských hlubin. Potud svatý Jan Klimak. Přesto však se musíme my lidé vyjadřovat slovy. Dějiny slova láska nás naučí lecčemu o jeho obsahu. Český výraz je vcelku vzato velmi široký. Nemáme mnoho výběru k vyjádření různých odstínů. Jiné jazyky na tom nejsou o mnoho lépe. Přece však v řečtině, jazyku Nového zákona, narazíme hned na počátku na dvě slova docela odlišného kmene. Eros a agape. Řecké slovo eros znamená lásku ve smyslu touhy po něčem, žádosti, potřeby. Je naprosto zřejmé, že Boha nemůžeme nazvat láska v tomto smyslu. Proto se v textech písma užívá slova jiného – agapé. Sloveso agapao znamená původně mít klidnou, spokojenou mysl. Kdo je klidný, šťastný, netouží po jiném. Je-li však dobrý, může ze svého nadbytku dávat jiným, kteří nemají. Takový je pak Bůh celou svou bytostí. Bůh je tedy láska, agapé, ne však eros. Dobře tvrdí svatý Augustin, že Bůh stvořil a řídí svět ne proto, že by ho potřeboval, ale aby měl komu prokazovat dobro. Je tedy pravdou, že on dříve miloval nás, než my můžeme milovat jeho. Taková je tedy láska Boží. Závažnou otázkou však je, je-li možné, aby se taková láska mohla uskutečňovat u člověka. My přece máme neustále tolik věcí zapotřebí, proto stále po něčem toužíme, nejvíce pak po Bohu. Bůh může ze své hojnosti dávat nám, ale my mu nemůžeme stejnou láskou oplácet. Nemůžeme mu dávat ze svého nadbytku. Tato nerovnost lásky trápila svatou Kateřinu Sienskou. Obdivovala se tomu, že ji Ježíš miluje, ačkoliv on z toho nic nemá a ona se mu ničím nemůže odvděčit. Proto si jednou povzdechla, že by mu také ráda udělala něco naprosto nezištně, bez odměny. Ježíš se usmál a řekl jí, mně nemůžeš posloužit v ničem, ale můžeš pomáhat svému bližnímu. Je možné, abys milovala nezištně, bez jakékoliv odměny mne samého. Ale postavil jsem ti po boku bližního, abys mohla jemu dělat to, co chceš udělat mně. Milovat ho nezištně, bez odměny, bez výhody. Jednoduše, ale velmi pěkně osvětluje tento text skutečnost dvojí lásky. Ta, která touží a žádá pro sebe eros, láska lidská, vrozená, a ta, která dává ze své hojnosti agape, láska boží, která z Boha vyšla a k Bohu se vrací. To, když budeme mít, poznají všichni, že jsme učedníci Božího syna, který přišel na svět z lásky. Bůh je jen čistá agape. My jsme však lidé smíšení a proto je v nás obojí. Touha přijímat, eros, a touha dávat, agape. Dá se dokonce říci, že v dokonalém člověku rostou oba typy lásky současně. Čím víc po Bohu touží a čím víc od něho dostává, tím snadněji a opravdověji dává a čím víc dává blížnímu, tím víc touží po Bohu. Setká se tu tedy nejdokonalejší boží dar, láska, s lidskou spoluprací, činností.
1: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k oslavě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Příjemný poslech následující 3/4 hodiny vám přeje Milan Tesař. V pořadu Jak se vám líbí se dnes budeme věnovat jednomu zajímavému mezinárodnímu projektu. Jedná se o album Future Sounds of Slovakia, Volume 1, a s ním související dokumentární film Mezi dolinami, mezi vršky. Za obojím stojí argentinský producent Christian Estrella, respektive jeho DJský projekt Mira Tus Manos. V roce 2021 v době pandemie vytvořil s pomocí virtuálních nástrojů demonahrávky inspirované slovenskou lidovou hudbou. Ty po dalších 4 letech rozvinul do plnohodnotné nahrávky s mnoha hosty a využitím autentických záznamů slovenského folkloru. Na albu se podílejí zpěvačky Petra Valentová, Dominika Vítková a Alica Heregová ze souboru Lučnica i mezinárodní tým hudebníků z Evropy a Latinské Ameriky. Více už nám o tomto ambiciozním projektu řekne Christian sám. A nebudou chybět ani ukázky z alba. Nejprve tedy, jak to všechno začalo.
1: Thinking about the start of the Future Sound of Slovakia project.
2: Když přemýšlím o začátcích projektu Future Sound of Slovakia, nevyhnutelně se vracím do roku 2019, do Bátovců, malé vesnice nedaleko Levic. Tam jsem se na žádost divadla Poutoň, se kterým jsem už dříve spolupracoval při komponování hudby k inscenaci Americký císař, znovu ponořil do dobrodružství práce se skvělým týmem na projektu, z něhož se později stala Pastierská symfonia, vycházející z klasické slovenské hry Bačova žena, dramatu z minulého století, zasazeného do Děmenouské doliny. Inscenace proměnila původní příběh, zaměřený na reemigraci, v proud asociativních obrazů zkoumajících národní a kulturní identitu, mytologii a kolektivní paměť. Pastierská symfonia se zabývala vztahem člověka k přírodě, tradicím, kultuře a náboženství, k rituálům. Proces spolutvorby probíhal během 10 měsíční rezidence a v jejím rámci k nám jednoho dne do Bátovců přijela renomovaná etnomuzikoložka Alžběta Lukáčová, aby nám uspořádala malý workshop o folkloru, konkrétně z regionu Liptov. Dívali jsme se na videa, poslouchali hudbu a dokonce i tančili. A pro mě jako Argentince to bylo něco naprosto exotického a překvapivého. Mira Tus Manos, můj DJský projekt, vznikl o několik let dříve s cílem míchat elektronickou hudbu s latinskoamerickým folklorem a také s určitou dávkou mezinárodního popu a rocku. Vystupoval jsem s ním v Česku, na Slovensku a v Maďarsku a postupně i ve Francii, Španělsku a Argentině. Když jsem získal přístup k některým historickým nahrávkám slovenských lidových písní, začal jsem je zařazovat do svých DJských setů. K mému překvapení bylo přijetí publika vynikající. Lidé se mě začali ptát, jestli mám něco vydaného, a to byla podle mě hlavní motivace, jiskra, která zažehla oheň tohoto projektu.
1: Ignite the fire of this project. How did my multicultural background influence my approach to Slovak folklore?
2: Jak moje multikulturní zázemí ovlivnilo můj přístup ke slovenskému folkloru? Věřím, že odpověď je slyšitelná v samotné hudbě. Těžko se to vyjadřuje slovy, ale klíč nepochybně spočívá v melodické a harmonické výstavbě nad zpěvy a kapela, s nimiž pracuji. Rád o tom uvažuji jako o mozaice. Mám pocit, že všechno, co během života na zemi děláme a prožíváme, ať jsme kdekoliv, formuje každý náš další krok. Protože jsem měl možnost žít v různých prostředích a kulturách, navštěvovat je a zakoušet, naučil jsem se, že každá z nich je ve své podobě velmi specifická a jedinečná, ale jádro, které nás jako lidské bytosti určuje, je v podstatě stejné. Všichni máme touhy, obavy i sny. Přišli jsme na tento svět, abychom zakoušeli lásku a vyvíjeli se. Jednoduchý, vědomý a upřímný oční kontakt nás může spojit bez potřeby dalších vysvětlení. Právě tam podle mě vstupuje hudba jako jazyk, s nímž můžeme všichni souznít.
1: That's to me where music comes in as a language that we can all resonate with.
0: Jako první ukázku si z alba Future Sound of Slovakia Volume 1 poslechneme píseň Prýdi Janík k nám.

0: Jak jsme si řekli, základem nahrávky Miratus Manos byly demo nahrávky, které Christian Estrella vytvářel v roce 2021. Jaká byla potom cesta k plnohodnotnému projektu?
1: The process of creating the demos happened during the pandemic.
2: Proces vytváření demonahrávek probíhal během pandemie. Fond na podporu umění tehdy vyhlásil otevřenou výzvu a mně připadalo jako dobrý nápad pokusit se vytvořit hudbu, o níž si posluchači v minulosti říkali, a přihlásit se. Měl jsem to štěstí, že jsem tuto podporu získal. Byla to však velmi smutná a složitá doba, jak všichni víme, nejen kvůli tomu, co znamenalo žít v globálním kontextu nejistoty a být daleko od své argentinské rodiny, ale také proto, že se začala rozpadat moje slovenská rodina. Pro nás, kdo pracujeme s uměním, jsou emoce součást naší výbavy a svým způsobem bylo dokončení demoalba v daném termínu, protože tato práce probíhala uprostřed stěhování a beznaděje záchranným lanem, které mě drželo nad vodou. Hlasy, s nimiž jsem pracoval, byly nahrávky, které mi laskavě poskytl William Gruska junior, syn velkého slovenského sběratele Williama Jána Grusky. Spojil jsem se s ním opět na doporučení Alžběty Lukáčové a bylo to krásné setkání. Znal mou práci na pastýrské symfonii a byl opravdu velkorysý. Když mi umožnil přístup ke stovkám nahrávek, které jeho otec pořídil v různých regionech Slovenska ve spolupráci se Svetozárem Stračinou, rozhodl jsem se pracovat se skupinou těchto zpěvů a upravit je tak, aby působili současněji a samozřejmě je filtrovat skrze svou latinskoamerickou perspektivu ve spojení s různými styly elektronické hudby. Ale především jsem se opíral o intuici, protože jsem nerozuměl textům a výběr jsem prováděl podle přitažlivosti melodií. Ačkoliv mě konečný výsledek uspokojil, cítil jsem potřebu natočit vokály se současnými zpěvačkami a tak se k projektu připojili Alica Heregová, Petra Valentová a Dominika Vítková. Tehdy členky souboru Lůčnica, s nimiž William spolupracoval a které mi doporučil kontaktovat. Zbytek byl postupný proces výstavby, který se rozvíjel v průběhu let, zejména mezi lety 2022 až 2024. Různí hudebníci, kteří se připojili z různých částí světa, přicházeli velmi specifickými cestami a právě tyto cesty se snaží ukázat dokumentární film doprovázející album. Jakmile bylo album dokončeno a nahráno, nahradil jsem část elektronických prvků z demoverzí. V mnoha případech jsem také přidal nástroje, které rozvíjely původní kompoziční nápady. Šlo především o bicí, jež v Barceloně nahrál francouzský bubeník a perkusionista Matias Moreno. Dále bezpražcovou baskytaru mého bratrance Hermana Esterii, nahranou v Kačeutě, tedy tam, kde v Argentině začíná pohoří Andy, a také kytary Angličana Andrewa Gibsona, nahrané v Bratislavě. Právě tyto tři nástroje, obvykle spojované spíše s rockovým zvukem, ve spojení s ostatními nástroji podle mě určily stylovou podobu alba. Andrés Odone, který album míchal ve svém studiu Bugambilia v Mexiku, soudí, že nejvýraznějšími styly na něm jsou no wave, elektrorock, indie dance. Záměrem bylo vždy přenést tyto písně na taneční parket. To platí téměř až do závěru alba, kdy se objeví dvě skladby, které lze přiřadit spíše k downtempu.
0: O svém projektu Miratus Manos a albu Future Sound of Slovakia Volume 1 hovoří Christian Estrella, argentinský producent se zkušeností ze střední Evropy. Následuje skladbu Verubia išla do té Ameriky.

0: Well, this record is in a way an experimentation lab.
1: Tato deska je svým způsobem experimentální laboratoří, protože mnoho zúčastněných hudebníků se navzájem nezná a nikdy spolu nehráli. Většina z nich reagovala na mou výzvu a pracovala s nápady či melodiemi, které byly součástí demoalba. Z nahrávek, jež mi poslali, nebo které jsme v některých případech pořídili společně ve studiu za mé přítomnosti, jsem vytvořil tuto mozaiku. Slovenský folklor je krásným prostředkem pro setkávání. Zvuk alba mě dodnes překvapuje, protože i když se všechny nástroje neobjevují v každé skladbě, myslím, že existuje jakási aura, která všechny písně skutečně spojuje. Jiní hudebníci nebo producenti, kteří album slyšeli, mi říkali, že je velmi barevné a že z něj vyzařuje svěžest. S tím naprosto souhlasím.
0: I completely agree with that.
2: Album Future Sound of Slovakia Volume 1 vznikalo na různých místech po celém světě, co tedy hrálo roli při vytváření konečného zvuku nahrávky.
0: This is an independent production where the recordings were made with...
1: Jde o nezávislou produkci, v níž nahrávky vznikaly s technologiemi různé kvality. Každý hudebník do projektu přinesl vlastní prostředky a v nejlepších případech jsme měli možnost pracovat v nahrávacích studiích, jako jsou Sonic Cat v Bratislavě, Estudio Libres v Buenos Aires, Emmaus v Barceloně, Live Again v Montpellieru nebo El Templito Records v Mendoze. Proběhla velmi pečlivá práce na čištění a ekvalizaci zvuku a nakonec mastering, který v Oidos Contentos Studio v Buenos Aires provedl Manuel Schaller. Dodal celé produkci zvukovou šíři a vyváženost vysoké kvality. Ale nad rámec těchto technických záležitostí věřím, že zvuk jako vibrace dokáže zachytit a uchovat náladu nebo ducha hudebníků v okamžiku nahrávání a samozřejmě i fyzický prostor, v němž k němu dochází. V tomto albu jsou tak přítomny souřadnice velmi odlišných a krásných míst. Toto společenství měst a hudebníků, které vzniklo ze série setkávání a spontánních náhod, dává projektu také velmi silnou a zářivou lidskou energii.
0: Very, very powerful and luminous human force.

0: Bylo velmi obtížné vybrat jednotlivé zpěvy, protože cílem bylo vždy poctivě pokrýt různé regiony země. Nakonec zvukové zrcadlo alba odráží něco z oblastí Pohroní, Liptova, Důbravy, Helpy, Podpolaní, Kysuce, Gemeru a Malohontu a střední Oravy. A na konci alba je ještě jedno překvapení, které je dobře vysvětleno v dokumentu. Abych tyto krátké fragmenty vybral, poslechl jsem si asi 700 písní. Měl jsem je v mobilním telefonu a proces spočíval v systematickém poslechu veškerého materiálu. Při chůzi v lese, ve městě, při cestování vlakem. Každá slovenská krajina byla jako živá kulisa mého času na Slovensku, která vstupovala do dialogu s minulostí těchto zvuků. Kdykoliv mě některá melodie zaujala, udělal jsem si v telefonu screenshot, abych věděl časový údaj, kdy daný fragment končí. Při několika příležitostech se mi stalo, že jsem tentýž fragment vybral znovu, a to byl způsob, jak si potvrdit, že v něm je semínko pro další práci. Tyto výběry jsem přenesl do počítače a pak prošly dalším, novým selekčním procesem, možná 10krát či 15krát, až nakonec zůstal jeden zpěv z každého regionu. Překvapila mě energie těch nahrávek pořízených Williamem Jánem Gruskou, autenticita těch zpěvů v hlasech obyčejných lidí. Folklor tak, jak má být. Od lidí, s lidmi a pro lidi. Daleko od dnešní nadprodukce hudby. Představte si tu situaci z pohledu Argentince, který tyto zpěvy nikdy předtím neslyšel, nerozuměl textům a nechal se prostoupit tóny kulturní zralosti, jako je dobré, vyzrálé víno. Každodenní poslechový rituál po celé měsíce. Překvapující a hluboce, hluboce inspirativní.
1: And deeply, deeply inspiring.
2: Jak už jsme si řekli v úvodu pořadu, součástí projektu Future Sound of Slovakia je také dokumentární film Mezi dolinami, mezi vršky. Více o okolnostech jeho vzniku opět Christian Estrella.
1: Every single day hundreds of thousands of songs are released into the world. It's crazy.
0: Každý den na světě vycházejí statisíce nových skladeb. Je to šílené. Pro hudebníky je to zničující situace, protože složení, nahrání, mix, mastering a vydání alba stojí spoustu času, energie a peněz. A nakonec ten výsledek sotva vydrží. Mé profesní zázemí souvisí s médií. Už od velmi mladého věku jsem vedl a vydával hudební časopisy, editoval kapely, produkoval a moderoval rozhlasové pořady a věnoval se mnoha dalším komunikačním aktivitám v různých formátech. S nástupem internetu, YouTube a mobilních zařízení získalo video velký význam. Všichni trávíme několik hodin týdně sledováním videí. Jako hudebníka a producenta mě vždy zajímaly dokumenty, které ukazují tvůrčí proces a proces nahrávání. Ty, které odhalují skrytou stránku, jež obvykle zůstává nepovšimnuta. Proto jsem napsal projekt dvouměsíční rezidence v periférné centra v Dubravici v roce 2024 a byl jsem přijat. Cílem bylo dokončit nahrávání a produkci alba, často v interakci s hudebníky žijícími v jiných městech po celém světě a zároveň vše zaznamenat v dokumentárním filmu. Rozhodl jsem se, že s každým z nich udělám rozhovor o kulturní integraci, budoucnosti a jejich specifických přístupech k nástrojům. Po příjezdu na rezidenci se však začaly dít mnohé magické věci. Měl jsem proto stále po ruce akční kamery a mobilní telefony, připravené tyto okamžiky zachytit. A to jsou situace, které by samotná hudba nedokázala vyprávět. Cítím, že souznění mezi albem a dokumentem je krásné. Jedno organicky propojuje druhé, a to proto, že záznam vznikal v reálném čase. Není to film s klasickou strukturou, spíše se vyprávění utváří samo.
1: Rather it's a self-constructing narrative.

0: alba Future Sound of Slovakia Volume 1 jsme poslouchali píseň Keby se len skorej bušina pukala. Projekt Miratus Manos přesahuje hudbu, směřuje k výměně, integraci, komunitě. Co tedy pro Christiana Estrelu, Argentince, zabývajícího se slovenskou hudbou, znamená mezikulturní dialog?
1: We are isolated, polarized.
2: Jsme izolovaní, polarizovaní, žijeme v moderním otroctví. Je to historický okamžik, kdy je podle mě největší výzvou porozumět sami sobě jako společnosti. Zdá se, že čas na reflexi života se stále zkracuje. Neustále všechno jen posouváme na obrazovce. Myslím, že jsme znecitlivělí, vystavení hrozným věcem podle produktů ke spotřebě, hned vedle toho, co nás skutečně zajímá. Jsme bombardováni zbytečnými informacemi a mrkví společnosti hromadění. Je to paradoxní, protože možná máme k dispozici víc nástrojů než kdy dřív, abychom se jako společnosti organizovali a nabízeli řešení velmi vážných a naléhavých problémů, jako jsou hlad, znečištění, zdraví a vzdělání. Právě zde podle mě vzniká povinnost kultury stavět mosty. V roce 2025 koexistujeme se dvěma velkými válkami. Je šílené, že to přijímáme, a pokud to nepřijímáme, musíme se tomu postavit silnou energií, abychom znovu získali něžnou stránku lidství. Ve filmu se o tom hodně mluví a zaznívají tam názory, které jsou pro diváka úlevné. Věřím, že existují klíče, které lze uplatnit. Kulturní integrace jako způsob, jak probouzet solidaritu a citlivost nejen vůči našim rodinám, přátelům a blízkému okolí, ale v globální perspektivě, která nám umožní vyvíjet se jako lidstvo. Kulturní dialog se musí odehrávat ve všech sférách. A to neznamená stát se intelektuály, ale spíše být pokorní, přijímat se a nacházet radost v našich rozdílech.
1: Accepting and finding joy in our differences.
0: Jaký je vlastně cíl projektu? Co by si měli posluchači alba uvědomit po poslechu úprav slovenských písní z dílny argentinského DJe? To je moje poslední otázka na Christiana Estrelu.
2: Během této doby jsem obdržel mnoho ohlasů od posluchačů a diváků z různých kultur a překvapilo mě, jak odlišné struny může tato práce rozeznívat. Kdybych si měl něco přát, chtěl bych alespoň, aby album fungovalo jako protilátka, aby přimělo posluchače tančit nebo jim jednoduše pozvedlo náladu a aby je dokument inspiroval k tvorbě nebo je přivedl k myšlence, že za tímto albem je mnoho lásky, času a oddanosti lidí, kteří se spojili prostě s touhy sdílet. Přál bych si, aby tato práce byla svým způsobem symbolem integrace, který nám umožňuje bourat zdi xenofobie a diskriminace. Doufám, že pomůže chápat lidovou kulturu jako něco v neustálé změně a proměně, čehož jsme aktivní součástí, i když si to neuvědomujeme. A nakonec, Milane, pokud to v posluchačích probudí touhu sdílet vlastní tvorbu, myslím, že moje mise bude naplněna.
1: Milan, if this gives listeners the desire to share their own creations, I think my mission will be accomplished.
0: To říká Christian Estrella, argentinský hudební producent, kterému učarovala slovenská lidová hudba. Z jeho alba Future Sound of Slovakia Volume 1 si na závěr poslechneme píseň Varila som varila. Otázky kladl, hudbu vybral a pořad připravil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Josef Javůrek. Zvuk a střih měl na starosti Šimon Vítek.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

Vesi virtas tuntureille, vesi virtas tuntureille.

Jedna hodina ráno a Proglas vysílá koncert komorní hudby. Zazní barokní sonáty Georga Friedricha Händla. Konkrétně se jedná o sonátu C-dur, A-mol, C-mol, B-dur, F-dur a D-mol. Na flétnu zahraje Ellen Davis a na čembalo se představí Davis Ponsfoit.

0: Poslouchali jsme barokní sonáty pro sobcovou flétnu a čembalo Georga Friedricha Händla. Na sobcovou flétnu hrál Ellen Davis, na čembalo David Ponsfoyt.
1: V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, tak jsem mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes uslyšíme příběh Jakuba Čermáka, kterého